se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží. Lidi nebaví stejno kroje, co vykrojí CNC stroje. Duše dřeva se v nich ztrácí,

dnes, kde je náš pravý les, ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed šest, tam, kde kvet zrovna v řez.

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a z tvořivé erupce zralý banán ve slupce.

0: Rádio Junior.
1: Chtěl jsem jen dodat něco k námořníkům, k té jejich ušní ozdobě. Proč tyhle chlapi ostrý jako britvy, proč nosí šperky na sobě?

tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrlič to spát, převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič.

0: Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Pozdravěj. Pozdravěj. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.
0: Mám drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší.

Výslechu, ať už jsme na doslech, našlapujeme mechem lmechu, zadržujeme dech.

0: mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: zelení patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
2: Tam

0: Děkujem.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: Rádio s Juniorem.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, přece jak kovadlina.

0: Terezou Rašovou.
1: A už jsme tam, ve vodě. Dnešním ranním restartem totiž proplaveme a budeme se taky potápět a nořit se do hlubin. Dneska 4. června si budeme povídat o vodě, o koupání, o mořských tvorech a taky o hlubině novém seriálu Rádia Junior. V této hodině mezi 6. a 7. si řekneme zajímavosti o nejhlubším místě na Zemi. Dozvíte se, jací podivní tvorové žijí v hlubinách moře. Čeká nás taky vtípek, ale taky ranní pomsta a spousta skvělé hudby. Pustíme si třeba Pokáče, Rejga nebo Kapitána Dema. Rozplaveme se pomocí minutových zpráv.
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Americká společnost Google musí ve Velké Británii nově ve svých vyhledávacích službách i u shrnutí od umělé inteligence jasně uvádět odkazy na obsah, ze kterého čerpá. Podle zpravodajského serveru iRozhlas.cz to znamená, že i umělá inteligence musí v Británii uvádět takzvané zdroje. Z ostavské zoo včera utekl lemur, jde o samce, kterého do zoo přivezli teprve nedávno. Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, mají zavolat na číslo 722 954 127. Naopak se lidé nemají snažit uprchlíka sami odchytit, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokouzat. Od dneška do 6. června se na výstavišti PVA Expo Praha koná veletrh vědy, který pořádá Akademie věd České republiky. Součástí veletrhu je víc než 100 expozic, ale také science show, přednášky a workshopy. Návštěvníci si můžou prohlédnout elektrárnu ve virtuální realitě nebo se podívat do forenzní laboratoře Kriminalistického ústavu Policie České republiky. Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky připravil pro návštěvníky zábavnou únikovou hru. Počasí ráno a dopoledne bude polojasno až jasno, odpoledne nebo večer se v Čechách od západu můžou objevit přehánky nebo bouřky. Vypadá to, že bude příjemně teplo, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Příjemné ráno.

Tak to vidíte, 6 hodin 6 minut a Pokáč už byl v lese. Posloucháte ranní restart Rádia Junior, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Dneska si povídáme o vodě a tak mě zajímá, máte rádi koupání? Já moc, ráda se koupu v moři, ale taky v jezeře nebo v rybníce, třeba když kolem plavou kachny, a ráda bych se taky někdy vykoupala pod vodopádem, to jsem ještě nezažila. A takovým mým velkým snem je zaplavat si s delfíny, to jsem taky ještě neskoušela. Tak pokud jste to někdo zkusili nebo máte nějaký zážitek spojený s vodou, třeba jste viděli nějaké zajímavé mořské nebo vodní zvíře, nebo jste se koupali na nějakém krásném místě, nebo se vám stalo třeba něco, kde to bylo nebezpečné a týkalo se to vody, tak všechno tohle mi napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, nebo jestli si chcete klidně popovídat, tak zavolejte na číslo 800 199 199. My si dáme další písničku, Half of my heart, tedy polovina mého srdce. To jste vy, naši posluchači, to je jedna polovina, Radio Junior je druhá polovina a když se to dá dohromady, tak jsme prostě jedno velké srdíčko. Have

To je krásná písnička, to jsme se docela dobře rozparádili takhle po ránu. Doufám, že jste se tímhle krásným songem dobře probudili. Je 6 hodin a skoro 10 minutek, dneska je 4. června. A ve zprávách jste se dozvěděli, že utekl v ostravské zoo, teda z ostravské zoo, že utekl lemur. A víte, co je zajímavé, že zrovna včera v ranním Restartu si povídal Petr Ševčík s Anetou Křesinovou o útěcích ze zoo. Není to nějaké podivné? Mně to teda připadá, že to spolu možná nějak souvisí. Jestli náhodou lemur včera neposlouchal Radio Junior. No nic, my si povídáme tentokrát o vodě a v Radio Junior pro vás máme jednu velkou novinku. Je to seriál Hlubina, který doporučujeme dětem od 10 let a budu si o něm povídat v 7 hodin a 20 minut s jeho autorkou a režisérkou Terezou Vereckou. Když se ovšem řekne hlubina, tak mě napadá, víme vůbec, které místo na naší planetě je vlastně nejhlubší. Víte to? Já si myslím, že to asi víte. Je to Mariánský příkop. Nachází se v Tichém oceánu. Je to nejhlubší podmořské údolí na světě a jeho úplné dno se nazývá Challenger Deep, tedy prohlubeň Challenger, a je v hloubce asi tak přibližně 11 kilometrů. To se dost špatně představuje, ale pokud si řekneme, že nejvyšší hora světa Mount Everest měří 8848,86 metrů nad mořem a my bychom vzali tuhle horu Mount Everest a ponořili ji a dali ji úplně na dno Mariánského příkopu, tak zjistíme, že nad vrcholem Mount Everestu nám stále ještě asi tak 2 kilometry vody zbývají. To je neuvěřitelné, že? No, v tom Mariánském příkopu je opravdu velká tma. A je tam taky zima, voda je tam ledová, má asi 1 až 4 stupně. A co je ještě důležité zmínit, je tam opravdu velikánský, příšerně veliký tlak. Takže můžete si to představit asi tak, jako kdyby, když byste byli úplně na dně Mariánského příkopu, vám na vaší hlavě stálo 1600 afrických slonů najednou. Tak veliký tlak tam je. Myslíte si, že tam v téhleté hloubce žije nějaké zvíře? To se dozvíte v této hodince. Teď si dáme lásku, pokoru a sluníčko. Kapitán Demo, krásné ráno.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Ano, je tady Vtípek Rádia Junior a samozřejmě se bude týkat vody. Chlubí se kluk. Mami, zrovna ve škole čteme 20 000 mil pod mořem. Maminka se mračí. Co pak jsem ti výslovně nezakázala? Potápět se do hloubky? No a pak tady mám ještě druhý bonusový vtípek. Přijde policista do obchodu s potápečským vybavením a chce 5metrový šnorchl. 5metrový? Rozesměje se prodavač. Co je vám k smíchu, rozčílí se policista. Nikdy jste se nepotápěl do hloubky?

0: Krásné ráno, posloucháte Ranní restart Radia Junior, 6 hodin a 19 minutek. Povídáme si o vodě a slíbila jsem vám, že si budeme povídat i o nějakých podivných a zajímavých mořských tvorech a už je to tady. Možná víte, že na dně oceánů, kde byste čekali možná jenom nějakou nehostinnou tmu, existují i místa zvaná hydrotermální průduchy, říká se jim černí nebo bílí kuřáci, a jsou to vlastně takové podmořské sopky a komíny, ze kterých proudí ven velmi taková chemicky bohatá voda a je to teplá voda a má třeba až 400 stupňů Celsia. A kolem těchto vařících komínů v té hluboké tmě někde v oceánu, například v Tichém oceánu, žijí obří červy, kteří se jmenují Riftia. Riftia hlubina, tohleto zvíře, je opravdu podle mě naprosto fascinující tvor. Žije v naprosté temnotě, to je jedna věc. Nemá ústa ani žaludek, další věc, takže nemá vůbec trávicí trakt a vyživuje se pomocí chemosyntézy. To jsem vlastně nikdy ještě dříve neslyšela. Něco jako je fotosyntéza, kterou používají rostliny, tak tenhle červ používá chemosyntézu. Takže bakterie přeměňuje vlastně syrovodík z průduchu na energii. To je neuvěřitelné, že? Tenhle ten červ taky velmi rychle roste a zajímavé je, že dorůstá až do délky 3 metrů a může být tlustý až 5 cm. Já když jsem se dívala na fotku, tak jsem tam viděla takové jako rostliny ve vodě. Říkala jsem si, kde je ten červ, ale pak jsem pochopila, že to je ten červ, že ono to vypadá jako taková bílá trubka, na konci to má takový červený jakoby květ, ale není to květ, jsou to jasně červené žábry. Je to opravdu fascinující tvor. Vůbec jsem nevěděla, že nějaká Riftia hlubina existuje, tak pokud jste to věděli, no tak to nevadí, ale napište mi určitě, jestli jste vy viděli nějaké zajímavé vodní nebo mořské zvíře, nebo jestli máte nějaký zajímavý třeba silný zážitek spojený s vodou, nějaké krásné koupání, nebo jestli jste se někdy potápěli, nebo jestli jste zažili třeba u vody i něco nebezpečného. Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
1: Utekla ti o víkendu naše hitparáda?
2: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
1: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
2: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
1: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
2: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
1: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

Rego, mý tělo a vy posloucháte ranní Restart Rádia Junior. No a teď je před námi písnička z hitparády, jenom musím upozornit, že hlasování už skončilo, vždycky se hlasuje do středy do 20.00 a dneska už je čtvrtek, takže pro tento týden máme dohlasováno a potom zase od víkendu se bude hlasovat na novo. No a máme tady písničku z hitparády, je od 19letého Davida Málka, který svou hudbou okouzlil Michala Horáka a dokonce i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si letos Davida bere na své turné jako předskokaná, takže ho možná uvidíte, pokud půjdete na Michala Horáka. No a na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové David dostal příležitost hrát ve Fan Zone pro fanoušky této světové megahvězdy. David je fešák, někdy dělá i modeling a jednou by si rád zahrál ve filmu ideálně Spidermana. Každopádně budeme Davidovi Málkovi držet palce, ať si skvěle užije turné s úžasným písničkářem Michalem Horákem a ať mu vedle komparzu vyjde i nějaká větší role. David Málek, usínám.

Tak to byla písnička z Hitparády. Hitparádu samozřejmě můžete poslouchat o víkendu a připravuje ji pro vás Klárka Nováková. No a my si povídáme o vodě. Slíbila jsem vám nějaká zajímavá zvířata. Už jsem vám řekla o takovém zvláštním červu, který se jmenuje, jestli pak si to ještě pamatujete, Riftie hlubina dokonce. No a teďka vám řeknu, jaké zvíře byste mohli vidět v Mariánském příkopu, nejhlubším místě na světě. Představte si, že tam existuje, tam žije nebo plave mariánská šnečí ryba Pseudoliparis svirei, se to jmenuje latinsky. A je to ryba, která drží rekord jako nejhlouběji žijící ryba na světě. Byla spatřena v hloubce přes 8100 metrů a vypadá v podstatě jako takový narůžovělý pulec. Je taková trošku i průhledná, nemá skoro žádné šupiny a její kosti jsou pružné, aby zvládla ten obrovský tlak, který tam v té vodě je. Tak to je taky velmi zvláštní a zajímavé zvíře. Mariánská šnečí ryba. Další velmi podivné zvíře je Darth Vader, stejnonožec. Je to takový jakoby brouk, je to příbuzný krabu a krevet a dostali jméno podle slavné postavy ze Star Wars, protože jeho hlava připomíná helmu Dartha Vadera. Může tento stejnonožec dorůst délky přes 30 cm, takže to je docela dost. Když si vezmete 30 cm pravítko, tak to je docela velký Darth Vader takhle v moři. No a třetí velmi podivné zvíře, které byste mohli vidět v mořských hlubinách, to je masožravá houba, které se přezdívá koule smrti. A na rozdíl od běžných mořských hub, které jenom filtrují vodu, tato hlubinná houba vypadá jako taková ostnatá koule a funguje jako past. Je pokrytá takovými drobnými háčky nebo takovými přísavkami a na ty chytá proplouvající korýše, kteří plují kolem. Takže koule smrti, Darth Vader a mariánská šnečí ryba, tři podivní tvorové dnešního rána.

Svoboda. Tak se jmenovala písnička, která právě teďka dozněla v ranním restartu Rádia Junior. Je 4. června a svátek slaví všichni Daliborové. Takže pokud byste chtěli nějakému Daliborovi popřát k svátku nějak originálně, tak samozřejmě můžete využít dnes odpoledne naší vzkazovnu a poslat Daliborovi pěkný vzkaz, anebo dokonce i nějakou hezkou písničku. Pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Dneska odpoledne je čtvrtek, tak je jasné, že moderuje Eva Sinkovičová. A v 19 hodin přijdou dokonce 3 hosté, Jakub Kovář, Benjamín Pelikovský a Pavel Vacek, což jsou mladí ministranti z Litomyšle. A oni dělají videa na sociální sítě, kde vystupují jako mládež Litomyšl. A jejich vtipná videa opravdu totálně boří internet, dosahují milionů zhlédnutí a mají nejenom pobavit, ale také představit víru a také možná přivést i nové lidi do kostela. Tak jak ta videa vznikají a třeba jejich zážitky z natáčení, reakce nějakých diváků, tak to všechno s nimi probere právě dnes od 19 do 19.50 Eva Sinkovičová, tak si to určitě nenechte ujít. My si dáme písničku Cheerleader a potom si řekneme, jaké trendy frčí v koupání a vodních sportech.

Koupete se rádi? Já se koupu moc ráda. A jaké jsou trendy v koupání? Tak o tom asi budeme povídat právě teď. Například jsem vůbec netušila, se přiznám, že existují plavecké blány nebo plavecké packy, které si můžete koupit. Nandáte si to na ruku a budete plavat v podstatě mnohem lépe než obyčejně, protože budete mít prostě ty blány, které vám pomůžou jednak dobře natrénovat správnou techniku plavání, ale také vám to půjde lépe, budete plavat rychleji a budete se prostě cítit jako třeba žába nebo jako nějaký vodní živočich, který má prostě blány. Tak to je první věc, taková vychytávka, která, musím se přiznat, že mě to vlastně docela láká, že bych to chtěla vyzkoušet. Potom druhá novinka je takzvaný želvý krunýř. To je taková věc, která vám v podstatě nahradí takové ty pásky, pokud děti ještě neumíte plavat, tak si můžete teď pořídit želvý krunýř, který vás bude nadnášet a mělo by vám to právě pomáhat se lépe naučit plavat. Taková ta nafukovací křidelka, ta by vám překážela, že jo, na těch rukách, když to ten krunýř, ten vám nepřekáží, ten je na zádech a připášete si ho vepředu vlastně na takové to zacvakávání si ho prostě připnete, no a můžete se díky tomu naučit lépe plavat. No a dalším takovým velkým trendem jsou svítící hračky a podvodní oblouky. To jsou věci, svítící hračky jsou v podstatě hračky, které hodíte do vody a oni pod vodou svítí a vy máte za úkol je vylovit. A podvodní oblouk, to je oblouk, který vám bude stát na dně třeba bazénu nebo nějaké vodní plochy a vy máte za úkol tím obloukem proplouvat, takže se učíte vlastně potopit se, proplout nějakým tunelem, bránou a zase vyplout nahoru. No tak to mi přijde taky dost zábavné, ty svítící hračky. To prosím vás neříkejte mým dětem, protože ty by to určitě chtěli. A my si dáme písničku a pak už nás čeká, teda mě čeká, ranní pomsta, no což se moc netěším teda. Tak krásné ráno.

0: města.
1: Je 4. června, 6:47. A přichází ranní pomsta. Takže to znamená pro vás, kteří posloucháte Radio Junior takhle po ránu poprvé, že tady mám takovou obálku červenou, na ní je lebka se skříženými hnáty. A když ji otevřu, tak je tam pro mě vzkaz od moderátora, který tady byl včera, což byl Péťa Ševčík. A ten mi tady dal nějaký úkol, který já teďka mám si přečíst a splnit. Úkoly tady byly už různé, například jednou tady měl jeden moderátor třeba číst zprávy a pinkat u toho pingpongovým míčkem, nebo kluci měli ochutnávat takové ty sušené červy, nebo třeba přečíst básničku v maďarštině, samozřejmě vymyslet nějakou písničku, napodobovat zvuky, to měl zrovna Péťa včera, to jsem poslouchala, tomu šlo pěkně, ale Lachtana nejdřív trochu nevěděl. No nic, dobře, nebudu to prodlužovat, tak čtu. Čaues, Teresko, mám pro tebe takový kaskadérský kousek. Naber si do pusy hlt vody. Nepolikej a zkus nám 30 vteřin vyprávět o tvých prázdninových plánech, Petr. PS, a ne, že vyprskneš smíchy. No tak Péťo, tyjo, to teda nevím, jestli jde jako mluvit, když mám vodu v puse prostě. To nevím, jestli to půjde, Péťo, co to zase jsi na mě vymyslel, pro boha. No, to je taková teďka challenge, ne? Já mám pocit, že to teďka je taková jakoby věc, že se to docela dělá, že to na sociálních sítích teďka jede tady ta věc. Tak mám vyprávět 30 vteřin, budu vyprávět o svých plánech na léto. Takže jdu se napít teda vody a pokud tady vyprsknu tu vodu na klávesnici nebo tady zničím nějaký přístroje a bude ticho, tak víte proč. Tak co říkáte na ty moje plány na léto? Dobrý, ne? Já myslím, že super. Že to bude krásné. Krásné prázdniny to budou.

0: 6:53. Dneska má svátek Dalibor, je 4. června a představte si, že jeden Dalibor je tady se mnou na tomto patře. Hnedka vedle, protože Radio Junior vysílá přesně na stejném patře jako Český rozhlas Dvojka a Dalibor Gondík vysílá vždycky po ránu na Dvojce. Takže ten mě určitě teďka nemůže slyšet, ale stejně myslím, že by bylo fajn mu popřát, že jo? Takže milý Dalibore, všechno nejlepší, ať seš hodně zdravý a spokojený a ať se ti krásně vysílá. No pokud znáte nějakého Dalibora. Já znám třeba ještě Dalibora Jandu, že jo? Našeho slavného zpěváka, který má třeba tu slavnou písničku Žít jako kaskadér. To určitě znáte, nebo aspoň doufám, aspoň rodiče to znají. No tak pokud znáte vy nějakého Dalibora, tak mu dneska nezapomeňte popřát. A představte si, že dneska má taky narozeniny slavná herečka Angelina Jolie, takže pokud jste její fanoušci, tak si na ní vzpomeňte a můžete jí aspoň tak nějak pomyslně popřát v hlavě všechno nejlepší a hodně zdraví. No a samozřejmě vám všem, kteří dneska slavíte narozky nebo svátek, tak vám přeju, ať si to dneska obzvlášť užijete, ať máte dneska štěstí, ať vás něco hodně překvapí, potěší, ať máte z něčeho velkou radost a všechno nepříjemné, ať se vám dneska a ideálně i po celý další rok vyhne. A před námi je rekapitulace hitparády.
1: Rekapitulace.
2: Už vím, co jste.
3: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély.

Devítku získává Anima Alisa se singlem Bad Angel. Swim od BTS je na 8.

0: je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. Ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Terezou Rašovou.
1: A už jsme tam ve vodě. Dnešním ranním restartem plaveme, noříme se do hlubin a dneska 4. června si povídáme nejenom o vodě, ale taky o koupání, o mořských tvorech a o hlubině novém seriálu Rádia Junior. V této hodině mezi 7. a 8. nás čeká tajemný zvuk, telefonická soutěž, taky rozhovor po telefonu s Terezou Vereckou, scénáristkou a autorkou nového seriálu Rádia Junior Hlubina. Těšit se můžete i na Zvídavce a na naši novou redaktorku Zuzku Matuškovou, která nám řekne mimo jiné, která ryba se dožívá nejvíce let. Nejdřív se ponoříme k minutovým zprávám.
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Americká společnost Google musí ve Velké Británii nově ve svých vyhledávacích službách i u shrnutí od umělé inteligence jasně uvádět odkazy na obsah, ze kterého čerpá. Podle zpravodajského serveru iRozhlas.cz to znamená, že i umělá inteligence musí v Británii uvádět takzvané zdroje. Z ostravské zoo včera utekl lemur. Jde o samce, kterého do zoo přivezli teprve nedávno. Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, mají zavolat na číslo 722 954 127. Naopak se lidé nemají snažit uprchlíka sami odchytit, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. Ode dneška do 6. června se na výstavišti PVA Expo Praha koná veletrh vědy, který pořádá Akademie věd České republiky. Součástí veletrhu je víc než 100 expozic, ale také science show, přednášky a workshopy. Návštěvníci si můžou prohlédnout elektrárnu ve virtuální realitě nebo se podívat do forenzní laboratoře Kriminalistického ústavu policie České republiky. Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky připravil pro návštěvníky taky zábavnou únikovou hru. A počasí ráno a dopoledne bude polojasno až jasno, odpoledne nebo večer se v Čechách od západu můžou objevit přehánky nebo bouřky. Vypadá to, že bude příjemně teplo, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Krásné ráno!

0: hledat mám.
1: 7.07, krásný to čas dnešního rána. Dneska je 4., teda není 7., zatím je 4. června. Já vám přeju moc krásné ráno, my se dneska noříme do hlubiny a už jsme si řekli v dnešním ranním restartu, že nejhlubší místo na světě je Mariánský příkop. Představili jsme si taky rybu, která žije tady v té hloubce. Mariánský příkop dosahuje hloubky 11 kilometrů přibližně. A ta mariánská šničí ryba, to je ryba, která drží rekord, že je nejhlouběji opravdu na světě a je asi tak v hloubce 8000 metrů, tedy byla tam spatřena. Je to opravdu velmi zajímavá ryba. Vypadá jako takový narůžovělý pulec, nemá téměř žádné šupiny a kosti jsou pružné, aby vydržely ten velký tlak, který v tom Mariánském příkopu je. Takže nějaké ty tvory jsme si představili, řekli jsme si, jaké je nejhlubší místo. No a za chviličku už nás čeká telefonická soutěž, na které nás bude čekat tajemný zvuk. Bude tam ukryté jedno zvíře a vy budete mít za úkol uhodnout zvuk toho zvířete, co můžete dneska v telefonické soutěži za chviličku po písničce vyhrát. Tak mám tady dvě CDčka, budete si moct vybrat. Je tady buď to CDčko Hurvínek a nezvaný host, a nebo písničky Přes kanál, což je takové tematické, protože tady na obálce je namalovaná voda, a tak to by se nám hodilo do tématu voda. Ale pokud byste radši poslouchali příběhy, tak tady je Hurvínek a nezvaný host, takže si pak vyberete, které CDčko byste chtěli radši. Doufám, že máte na čem ho přehrát, ale předpokládám, že třeba v autě nebo na nějakém CD přehrávači by to snad šlo. No a my si dáme písničku a pak už to všechno vypukne. Tak doufám, že jste připravení. Číslo do studia je 800 199 199. Pokud byste to nevěděli, tak si to klidně už někam napište, ať potom můžete rychle začít volat.

0: Ano, Izidla, Florín, ranní restart Rádia Junior je v plném proudu, doslova vodním proudu, protože dneska si povídáme o vodě a mě dneska bude zajímat, s jakým zvířetem si myslíte, že bych si ráda zaplavala teďka po ránu. Je tady jedno zvíře, se kterým by mě to obzvláště lákalo. A já vám teďka pustím ten tajemný zvuk a vy zkuste uhodnout, o jaké zvíře jde.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak pokud to tušíte, co to je za zvíře, se kterým bych si ráda zaplavala, tak mi volejte na číslo 800 199 199 a můžete vyhrát buď to písničky přes kanál, CDčko, anebo CDčko Hurvínek a nezvaný host. Tohle zvíře patří mezi nejinteligentnější zvířata na světě.

0: Kaču zpívá Chtěla bych být a já jsem se vás ptala, s jakým zvířetem bych se chtěla, ne potápět, ale chtěla zaplavat. S jakým zvířetem bych si chtěla zaplavat? A já mám na telefonu Kačku. Ahoj, Kačko.
1: Ahoj.
0: No tak pustíme si to ještě jednou a ty zkusíš říct, co si myslíš, že to je. Tak co, Kačko? Jak to vidíš?
1: No, já si myslím, že to je delfín.
0: Myslíš si, že to je delfín? Viděla jsi někdy naživo delfína?
1: No, naživo ne.
0: Uh-huh. Takže nejsiš si úplně jistá, jo? Tak zeptáme se, jak to teda je. Ty jsi dobrá, uhodla jsi to. No tak já ti moc gratuluju. Máš radost?
1: Jo.
0: No a teďka mi řekni, jakou cenu si vybereš. Mám tady buď to Hurvínka a nezvaného hosta, CDčko, anebo písničky přes kanál, což jsou anglické lidové písničky s novými českými texty. Tak, co by se ti víc líbilo?
1: Asi Hurvínek a nezvaný host.
0: Dobře, tak my ti pošleme Hurvínka, doufám, že si ho užiješ. A řekni mi, jestli máš nějaký zážitek spojený s vodou, jestli jsi třeba někdy viděla nějaké zajímavé zvíře ve vodě, nebo jestli se třeba koupala na nějakém krásném místě.
1: Já jsem byla... Já jsem byla u moře v Itálii a tam jsem viděla plavat medúzu.
0: Oh, a jaká byla ta medúza? Jakou měla barvu?
1: Takovou červenou.
0: Červenou? Mm-hmm. No tak to je moc krásný zážitek. A koupeš se ráda?
1: Mm-hmm.
0: Těšíš se na léto, že se budeš moct někde vykoupat?
1: Jo, já teď jezdím v úterý se školou na plavání a pak ještě v pátek.
0: Jo, takže ty trénuješ plavání, to je skvělý. A prosím tě, řekni mi, jestli máš radši moře, koupání v moři nebo radši v bazénu, co je pro tebe lepší?
1: No, asi obojí.
0: Asi obojí, je ti to jedno?
1: No, mně je to vlastně jedno.
0: Ty jsi mi říkala, že ti je 10, tak do jaké chodíš třídy? Do páté nebo do čtvrté?
1: Do čtvrté.
0: No a co teďka, jak to jde ve škole? Jsou tam nějaké písemky?
1: Mhm.
0: Jo, a je to těžké nebo v pohodě?
1: Někdy.
0: Mhm. Čeká tě dneska něco nepříjemného?
1: Asi ne.
0: Asi ne, takže to je dneska docela dobré ráno. Dobře se ti vstává, jo?
1: Mhm.
0: No a samozřejmě, když jsi vyhrála, tak máš naprosto bombastické ráno, že jo?
1: Mhm.
0: Tak jo, tak já ti děkuju za zavolání, moc ti blahopřeju a měj se krásně. Ahoj.
1: Jo, děkuju, naschledanou.

0: Rain on Me Lady Gaga a Ariana Grande, tak to je opravdu taková vodní písnička, teď na nás zrovna prší ze zhora po této písničce. No a my si povídáme v ranním restartu o vodě, plaveme a teď naopak se ponoříme až do hlubiny. Hlubina je totiž název nového hororového seriálu, který si můžete poslechnout na našem webu radiojunior.cz nebo přes aplikaci Můj rozhlas. A autorkou a taky režisérkou seriálu je Tereza Verecká. A já mám radost, že si s Terkou můžu právě teď popovídat o hlubině, a to po telefonu. Teresko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak Hlubina je hororový seriál pro celou rodinu. Doporučujeme pro děti od 10 let. A všechno se tady odehrává kolem jezera Tichá voda, kam se lidé rádi jezdí koupat, potápěči se tam jezdí potápět. Ovšem, taky se tu každý rok ztrácejí děti. No tak když to už takhle člověk jenom řekne, tak to zní děsivě. Terko, tak jak vznikl nápad na Hlubinu a jak dlouho si ten seriál psala? A taky mě zajímá, jestli se vlastně ráda bojíš. Tolik otázek hned.
1: No, někdy se bojím ráda, ale spíš se bojím, i když se mi třeba bát zrovna nechce. A myslím si, že strach je něco takového, co člověk se musí naučit, že to je jeho součást. A dobrodružný strach je moc hezká záležitost. To se člověk někdy i užívá. No a seriál Hlubina jsem psala zhruba půl roku. A vzniklo to proto, že mi přijde, že strach z hloubek a strach z vody, když nevidíte na dno, to je něco, co máme všichni společný.
0: No to každopádně. Ty jsi napsala, kromě toho taky rozhlasový hororový seriál Lyžák, ten měl veliký úspěch, takže s hororem zkušenost už máš. Lyžák je zimní záležitost, Hlubina je zase letní seriál, tak co se ti psalo z toho s nás a je Hlubina asi tak stejně děsivá jako Lyžák, nebo ještě děsivější?
1: No, Hlubina se možná psala trochu obtížněji, protože v Hlubině jsme ještě trochu přitvrdili oproti Lyžáku. Myslím si, že Hlubina je něčím strašidelnější, ale zároveň furt si myslím, že je to spíš zábava, než že by to bylo úplně děsiv.
0: Myslíš si, že po tom, co si lidé pustí seriál Hlubina, se budou ještě někdy vůbec chtít koupat v nějakém jezeře?
1: Ježišmarja, to myslím, že určitě. To myslím, že bez problému. Nejen v jezeře, ale i řekách, bazénech, vanách a sprchách.
0: Dobře, takže je to neodradí, si myslíš, jo?
1: To si myslím, že ne.
0: A ty se sama ráda koupeš? Potápěla jsi se třeba někdy do nějaké hloubky?
1: Potápěla jsem se u Andamanských ostrovů v moři Andamanském a do opravdu velké hloubky a byla to krása, ale zároveň v určitou chvíli, když tak jste sami v té velké hloubce a v mase vody, tak vás přepadne takový divný pocit, že se na vás tam někdo nebo něco nekouká nebo něco nebezpečného, jestli za váma není. Mm-hmm. Tak je to trochu lepší, když se člověk potápí a je tam vás víc a tak je to příjemnější.
0: Takže možná i tohle potápění mohlo být trošičku tvoje inspirace.
1: To samozřejmě mohlo. To samozřejmě určitě jo.
0: Seriál Hlubina je opravdu skvělý. Má kromě zajímavého příběhu mimořádně taky povedený zvuk. A teď na tom zvuku se podílí několik lidí. My tam máme zvukového designéra Ondřeje Gáška, pak o hudbu, tu se postaral Gian Baban, taky o zvuk se postarala Jitka Špálová. A ty si psala tu Hlubinu už s tím, že jsi měla nějakou představu, jak ten zvuk tam bude vypadat a mluvila si jako režisérka i do toho, jak to celé vlastně zvukově nakonec bude vypadat?
1: No já jako režisérka do toho mluvím hodně, ale je tam taková chvíle, kdy je to jako takový rozhovor s někým, takže vy čekáte, co ten druhý přinese jako svoji představu toho zvuku a pak to modelujete do té své představy toho zvuku. Takže je to neustálý dialog různých pokusů a jsem moc ráda, že se ten tvůrčí tým sešel takhle, jak se sešel a že myslím, že dohromady jsme dali něco, co opravdu drží krásně pohromadě a je to strašidelné.
0: No je, právě mně přijde, že ta hudba do toho dává právě ještě ten jako děsivější rozměr. A zaujalo mě, že během natáčení se používal i hydrofon, což je takový speciální mikrofon, který se používá ve vodě. Tak jak se to vlastně dělá? Jak probíhalo to natáčení s hydrofonem?
1: No my jsme si napustili ve studiu takovou velkou hlubokou vanu a na její dno jsme umístili mikrofon a herci museli k tomu mikrofonu, i když stáli na zemi, tak půlkou tělu museli k tomu mikrofonu jakoby plavat a křičet do vody a hrát s tím, co se vám stane, když třeba vy se potopíte a jak se vynoříte, tak ta voda vám stéká různě po obličeji a prskáte přes tu vodu. Tak tyhle ty všechny různý věci jsme zkoušeli a bylo náročný a všichni herci si museli nosit vlastní ručníky a nikdy ani ty ručníky nepomohly a byly mokrý od hlavy až po paty.
0: To myslím, že možná byla premiéra pro mnoho herců, vlastně natáčet takhle ve vodě s hydrofonem. To není tak obvyklé, že?
1: Rozhodně nikdo z nich zatím tohle to neskoušel.
0: No a
1: Terko, bylo poprvé.
0: To si myslím právě. No a proč by si teda tedy měli naši posluchači Hlubinu poslechnout? Pojď je nalákat.
1: No já si myslím, že byste si to měli rozhodně poslechnout, pokud třeba se chystáte někam ven, nějak na koupačku, nebo pokud se chystáte na tábor, anebo pokud náhodou zrovna bude večer, kdy je léto, ale prší a vy nemůžete dělat nic moc, tak to je ideální chvíle pro to si pustit Hlubinu. Případně ještě krásně se vám to bude poslouchat celou rodinou i s mámou, s tátou, pokud si to třeba pustíte v autě cestou někam na prázdniny. A pokud se chcete trochu bát a zároveň jste zvědaví, jak vlastně a zároveň jak řešit takovej trošku detektivní příběh, tak Hlubina bude přesně pro vás.
0: Ano, a my Hlubinu tedy doporučujeme posluchačům 10+ a mladším posluchačům pod 10 let můžeme doporučit třeba tvoje rozverné básničky o zvířátkách Pozor, které jsou stále na webu Rádia Junior, nebo Srk, Frk, Hrk, Brk a neb zvuků plné pohádky, ty jsou zase na YouTube Rádia Junior a mnoho dalších pohádek nebo seriálů, které si napsala a které třeba budeme někdy zase opakovat, reprízovat v našem vysílání. Tedy děkujeme za všechna tvoje díla, ať máš dneska skvělý den a také hodně tvůrčí a ahoj.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Dnešní zajímavost je na přání jednoho našeho posluchače. Pověřil mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Poušť si většina lidí spojí hlavně s extrémním horkem a suchem. Ale věděli jste, že v některých pouštích dochází také k obrovským změnám teplot? Například na vyprahlé saharské poušti dosahují denní teploty v průměru klidně ke 40 stupňům a v noci se pohybují běžně pár stupňů pod nulou. To je rozdíl několik desítek stupňů za ani ne 24 hodin. Síla, co? Jakmile slunce zapadne, začne pořádná zima. Jak to? Může za to písek, málo vegetace a nedostatek vlhkosti. Písek moc dobře nezadržuje teplo. Sluneční paprsky tedy proniknou do vrchních zrnek písku a teplo se hned zase uvolní do vzduchu. Během dne tak dochází k přehřívání vzduchu a tím pádem k vysokým teplotám. Když ale přestane svítit slunce, veškeré teplo z písku rychle vyprchá a vše se ochladí. Vegetace, která by zadržovala teplo, také většinou chybí. Dalším důvodem prudké změny teploty je právě extrémní sucho. Množství vodní páry ve vzduchu se rovná téměř nule, což je pro udržení tepla ve vzduchu velká nevýhoda. Voda totiž dokáže skvěle hromadit teplo, takže když je ve vzduchu dostatečná vlhkost, zachycuje se teplo blízko země a funguje to jako taková obrovská neviditelná deka, která zabrání, aby teplo unikalo. Pokud je vzduch hodně vlhký, je také potřeba více energie k tomu, aby se zahřál. Také pak ale déle trvá, než se energie rozptýlí a okolí se ochladí. Pouštní vzduch téměř bez vlhkosti naopak umožní suchým místům rychle se zahřát, ale pak se také velmi rychle ochladit. A jak si s těmito teplotními extrémy dokáží poradit rostliny a zvířata? Pouštní zvířata se přizpůsobila a není to pro ně žádný problém. Třeba plazy, kteří jsou nejrozmanitější skupinou zvířat na poušti, jsou ektotermní živočichové. To znamená, že jejich tělesná teplota je závislá na teplotě okolí. Nepotřebují tedy spotřebovávat energii na udržení stálé tělesné teploty. Naopak takový velbloudi dokáží udržet stálou tělesnou teplotu i v extrémních podmínkách. Může za to jejich tuk a hustá srst. Tyhle vrstvy brání tomu, aby se do těla dostalo příliš mnoho tepla během dne a chladu během noci. Pokud se ale vy někdy rozhodnete strávit den i noc třeba na Sahaře, pořádně se na to připravte. Člověk není tak přizpůsobivý jako pouštní zvířata. Vezměte si opalovací krém, hodně vody, ale taky pořádně teplý spacák na noc. Moji milí zvídavci, pokud chcete o obrovských pouštních teplotních rozdílech ve dne a v noci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Marek Ztracený a minulost v ranním restartu Rádia Junior je 7 hodin 38 minut. Jestli jste ještě nevyrazili do školy, tak si myslím, že je opravdu nejvyšší čas. Dneska je 4. června a já pro vás mám dneska jedno malé překvapení. Mám tady ve studiu novou naší redaktorku Zuzku Matuškovou. Zuzko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nám se blíží pomalu léto, to je spojené s vodními radovánkami a téma dnešního ranního restartu je voda, takže my se o prázdninách určitě pojedeme koupat někam do lomu, do rybníku nebo třeba i k moři, na to se těším. Tak jak se chovat u vody, to nám určitě řekneš, jací živočichové se skrývají v hlubinách oceánu, taky proč je moře slané, to jsi všechno pro nás připravila. Takže se na to moc těšíme, ale pojďme začít tím, jak velká je vlastně vodní plocha na naší planetě a jaký je ten poměr slaných a sladkých vod, Zuzi?
1: No tak na planetě Zemi je přibližně 71% vodní plochy. Pro představu, voda zabírá mnohem více místa než všechny kontinenty dohromady. Když bychom tu vodu chtěli změřit v litrech, tak je to přibližně 1,386 sextilionů litrů vody, což je prostě neuvěřitelné množství. Slaných vod je mnohem více než vod sladkých. Většina sladké vody se nachází v ledovcích nebo pod zemí. No a v řekách se pak nachází úplné minimum.
0: Mm-hmm. No sextilion, to je teda číslo, které fakt je pro mě úplně jako mimo moje představy. No někteří z nás pojedou o prázdninách k moři. A proč je teda vlastně moře slané?
1: Moře je slané proto, že voda už miliony let rozpouští malé částečky hornin a minerálů ze země. Když prší, dešťová voda stéká přes hory a půdu do řek. Po cestě z kamenů a půdy sebou bere různé minerály a soli. Řeky potom tuto vodu přivedou až do moře a oceánu. No a když se voda z moře zahřívá od slunce, vypaří se zpět do vzduchu a vytvoří mraky, ale ta sůl v moři právě zůstane. To znamená, že voda odchází, ale sůl se tam stále hromadí. Proto jsou dnes oceány a moře slané. No a řeky nejsou tak slané, protože voda v nich pořád teče dál a sůl se v nich jednoduše nestihne nahromadit. Většina skončí právě v moři.
0: No kolik toho vlastně my lidé o moři a oceánech vůbec víme?
1: No, oceány jsou bohužel prozkoumány velmi málo. Lidé prozkoumali přibližně 10% oceánů a o tom zbytku nevíme téměř nic. Pro člověka není možné, aby se dostal až na dno oceánu. Takže nevíme, co tam žije, proto vznikají legendy o mořských panách a vodních příšerách. No a přece nemůžeme tvrdit, že neexistují, když jsme oceány neprozkoumali všude. Ale třeba víme, jaká ryba se dožívá nejvíce let. Je to žralok grónský a žije až 300 let. Takže tento žralok si plave v oceánu od doby, kdy na zemi vládli králové a bojovali rytíři až doteď.
0: Teda 300 let, tak to jsou 3 lidské životy v podstatě.
1: Právě.
0: No a na co kromě žraloků, teda bychom si my, dospělí, ale i vy děti, při koupání v moři nebo při nějakém rybníce měli dát pozor?
1: No tak děti by u vody nikdy neměly být sami, měl by u nich být vždy nějaký dospělák, tak je velmi nebezpečné skákat do neznámé vody a plavat při bouřce. A na lodi je důležité mít záchrannou vestu a v létě nezapomínat na pití, čepici a opalovací krém. Pokud se něco stane, musí hned děti zavolat nějakého dospělého nebo právě plavčíka.
0: Zuzko, a ty se koupeš ráda? Máš třeba nějaký silný zážitek spojený s vodou, nějaký zážitek z koupání, třeba nějaké hezké místo, nebo si viděla nějaké zajímavé zvíře?
1: No já mám ráda velmi koupání, já i docela ráda plavu a mám takovej zážitek. Jednou jsme byli s rodiči u moře a já jsem plavala blízko břehu a do něčeho jsem narazila nohou, tak jsem se podívala tak za sebe a byla to nějaká černá šmouha, takže jsem se samozřejmě vylekala, že to je nějaká obrovská ryba, žralok. Tak jsem začala křičet na celou pláž a vyděsila jsem úplně všechny okolo. Plavčík mě běžel zachránit, takže to byl úplně obrovský chaos. No a potom jsme zjistili, že to nebyl žralok, ale velký kámen, takže nakonec z toho byl prostě jenom trapas.
0: No počkej, to mě zajímá s tím plavčíkem a on tě běžel zachránit, jako že tě třeba i jako vzal do náruče a někam tě nesl, jako to bývá v tom seriálu, nebo jenom jako zjišťoval, jak si na to?
1: Ne, on nestihl doběhnout ke mně, takže jako on tak začal běžet a já už jsem potom jako by se otočila a zjistili jsme, že to je ten kámen a všichni se tak jako vydechli, že se mi nic nestalo a že tam není u břehu žralok.
0: A tak ne každý zažije, že začne prostě za ním vyběhne už plavčík. Jako to, je
1: no,
0: docela...
1: to je taková scéna z filmu, ano, to je pravda.
0: Zuzko, tak já ti moc děkuju za spoustu zajímavých informací, co jsi nám řekla. Těšíme se zase příště v ranním restartu.
1: Já se taky těším, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: show. Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

Slza a paravany v ranním restartu Rádia Junior je 7 hodin 49 minutek. My si povídáme o vodě a já musím ještě jednou zmínit náš nový seriál Hlubina. A zajímá mě, jestli už jste ho slyšeli, protože vy si můžete poslechnout všech 5 dílů, jsou na našem webu radiojunior.cz. Můžete si je také poslouchat přes aplikaci Můj rozhlas. A doporučujeme tento hororový seriál pro děti 10+. To znamená, pokud je vám méně než 10, tak si vyberte radši něco méně děsivého. A pokud se neraději bojíte jako já, tak si to radši nevybírejte. Ale jinak si myslím, že je to opravdu skvělý seriál. Nádherně zvukově zpracovaný a hrají v něm i skvělí herci, například Martin Myšička, Marie Anna Myšičková, Tomáš Dalecký, Viktor Krčmář, Gabriela Míčová, Jan Teplý mladší, Ivana Uhlířová, Václav Neužil, Leoš Noha a další. Takže dnes večer klidně začněte a určitě nám dejte vědět, jak se vám tenhle ten seriál líbí. Můžete nám napsat třeba na Instagram Rádia Junior nebo přímo na náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: 7:53. No a nám dozněla písnička a před námi je rekapitulace hitparády. Na to jste určitě zvyklí, vždycky takhle před 8:00, než se rozloučíme. A hitparádu můžete poslouchat zrovna v sobotu v 9:00, takže pokud vás zajímá, jaké novinky tam pro vás Klárka Nováková bude mít, tak si to nezapomeňte poslechnout. Rekapitulace je tady.
1: Rekapitulace.
2: Už vím, co jste.
3: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A my už jsme doplavali v raním restartu až úplně nakonec s dnešním tématem vody. Je to pro dnešek všechno. Ale ráda bych vás pozvala na 8. hodinu, kdy začíná další pohádka. Je to čtvrtý díl z Příšerných zlobilek a dnešní díl se jmenuje Holčička a narozeniny. No a pokud máte rádi velké pohádky, tak se můžete těšit na Petra, Pana a Wendy ve 13 a ve 20 hodin a samozřejmě si to můžete poslechnout i zpětně na našem webu radiojunior.cz. Loučí se Rašová Terka, moderatérka. Ahoj. Mějte krásný den, papa.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Holčička a narozeniny. Byla jedna holčička a ta si pamatovala jen velice málo věcí. Totiž pamatovala si to, co bylo pro ní důležité. Jakože je třeba koupit čokoládu, jít do divadla nebo na hřiště. Pamatovala si, že na víkend chce jet k babičce a taky, že jí má maminka uplést novou šálu. Zapamatovala si, že má navštívit kamarády nebo že zítra bude hezky a mohla by jít plavat. Naproti tomu si nepamatovala, že by bylo dobré uklidit si pokojíček, vyprat panenkám šaty nebo nakrmit želvu. To všechno za ní musela dělat maminka. Tedy musela. Nemusela, ale dělala to, protože holčička se vždycky moc hezky omluvila. Já jsem na to úplně zapomněla, říkala. Promiň, určitě bych to udělala, ale teď zrovna nemám čas. Maminka té omluvě pokaždé uvěřila a spoustu věcí dělala za holčičku. Tatínek tak smířlivý nebyl. Ten holčičce nevyhověl pokaždé, když na něco zapomněla. Většinou ji přinutil, aby vše, co dělat měla, taky udělala. Zase si zapomněla? Ty máš hlavu, ptal se jí občas. A holčička se smála. Na krku přece! Ale ta hlava asi pořádně nefungovala. Nebo to bylo jinak? Takové zapomínání je přece velmi výhodné. Když se někomu do něčeho nechce, tak to odloží a pak řekne, já jsem na to dočista zapomněl. A je to. Holčička tedy myslela jen a jen na sebe a na to, co se jí líbí a co jí baví. Nemyslela na kamarády, nemyslela na babičku a nemyslela ani na tatínka a maminku. A tak se to stalo. Blížily se maminčiny narozeniny a tatínek objednal v cukrárně krásný dort s bílou polevou a červenými růžemi z mandlového těsta. Koupil mamince náramek a počítal s tím, že v ten slavný den půjde i pro kytici. Hezkou oslavu si maminka určitě zaslouží za všechno, co pro manžela a dcerku dělá. Co pak pro ní chystáš ty? Zeptal se holčičky a ta řekla, že se ještě nerozhodla, že buď něco koupí z kapesného, nebo dárek sama vyrobí. Tatínek kývl hlavou a dál už o tom nemluvil. A holčička? Holčička zapomněla. Jen si to představte. Zapomněla na maminčiny narozeniny. Je jasné, že bylo smutno a oslava se moc nepovedla. I přes ten dort a všechno ostatní. Žena ani dcera ani trochu nepamatovala, vehnalo mamince slzy do očí. Tady žádná omluva nestačila. Tatínek se rozlobil a vystrčil holčičku za dveře domu, aby měla čas o svém zapomínání přemýšlet. Jenže ona o tom vůbec neuvažovala. Byl večer, dívala se, jak září lampy a stekala se, že nedostane dort. Na maminku nemyslela ani trochu. Kde pak máš hlavu? Ozvalo se pojednou za ní. Stál tam muž v černém plášti a velmi přísně se na holčičku díval. Kde bych jasi měla? Ocekla holčička. Na krku přece. Mýlíš se, řekl ten člověk a skutečně. Holčička z ničeho nic už neměla hlavu tam, kde obvykle bývá, ale držela ji v podpaží. A bylo to. Muž v černém zmizel a z holčičky se stala bezhlavá žena. Bezhlavé ženy, to jsou strašidla. Chodí v noci po cestách a když se s někým setkají, doprovázejí ho. Dotyčný se jich ale nesmí dotknout. Kdyby to udělal, skočí mu bezhlavá žena na záda a rajtuje na něm jako na koni. Dojede s nebožákem až do lesa, tam seskočí a nechá člověka bloudit až do rána. Doprovázet pocestné teď musela i holčička. Procházela ulicemi a snažila se přidat k lidem, kteří se vraceli domů. Jenže všichni před ní utíkali a vyhýbali se jí. Tak zůstávala pořád sama a měla dost času myslet na domov, na tatínka a hlavně na maminku. Najednou jí začaly téct slzy a zmáčely jí sukni, protože hlavu držela u boku. Jo, zapomnětlivost se nevyplácí.
2: Cože, a to je konec?
1: Samozřejmě, že není. Protože tatínek i hodná maminka holčičce odpustili. Chtěli jí kus dortu přece jen ukrojit a tak šli pro ní před dům. Tam holčička nebyla. Začali ji tedy hledat v přilehlých ulicích a když ji našli, to se ale vyděsili. Maminka se opět dala do pláče. Tatínek vzal holčičku za ruku a ona mu skočila na záda. Jiný by se asi polekal, ale tatínek si vzpomněl, že takhle nosíval holčičku, když byla maličká a že jí má pořád moc a moc rád. Díky jeho lásce kouzlo přestalo působit a holčičce se vrátila hlava tam, kde má být.
2: A ta holčička už nezapomínala?
1: Ne. Zpočátku, aby si byla jistá, že nic z hlavy nepustí, si radši psala poznámky. Hlavně se učila myslet na jiné lidi a docela jí to šlo. Z celé té příhody se jí však drží taková zvláštní záliba. Namalovala na míč obličej a na hřiště ho nosí v podpaží.
0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: kočka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: kluci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřípka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: ahoj kluci, vítejte v Ušounově pohádkové školce. Dneska se vám hlásím ze školky sama. Ne, že by na vás Ušoun zapomněl, to v žádném případě, ale je právě na super úžasném srazu zvířátek. A ze srazu zvířátek nás bude jako reportér informovat o tom, co se tam všechno děje.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, já tě slyším.
1: Slyšíš mě dobře?
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, slyším.
1: Ano, a holky, tady a kluci, Jana. Doufám, že mě taky slyší dobře. Ahoj, tak začínáme, jo?
0: Ano.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani. Reportér Ušoun Rušoun se hlásí ze srazu zvířátek, protože i zvířátka se spolu potřebují čas od času poradit. A tak jednou za rok vyhlásí týden, kdy na sebe navzájem nesmí útočit.
0: Počkej, myslíš, že třeba sova nesmí sníst žádnou myšku, nebo lev žádnou gazelu, nebo mrož žádnou rybu?
1: No, přesně tak. Nikdo nesmí na nikoho útočit, takže se musí najíst předem a zástupci všech zvířátek se sejdou, aby se poradili.
0: Ušounku, prosím tě, abychom si to dokázali s kamarády představit, řekni nám, prosím, koho zrovna vidíš.
1: No, dobře. Tak, holky a kluci a Jani, v přední řadě vidím klokana, orangutána, psa, křečka a papouška. A vzadu stojí slon, žirafa, lední medvěd, jelen a tygr a tak dále.
0: Je, tam bych chtěla Ušounku být s tebou, to musí být paráda.
1: Holky a kluci, tady se nebojím ani já, jo. No tak Jani, medvěd grizzly se právě chystá pronést úvodní řeč ke zvířátkům. Tak se zatím pustíte první dnešní písničku a za malou chvíli se s vámi zase spojí, abych vám to všechno převykládal.
0: Bezva nápad, kamarádi, protože je Ušoun tam, kde si zvířátka spolu povídají. Co kdybychom si taky dali písničku o zvířecí řeči od pánů Svěráka a Ulíře? Tady je.
2: Ušounova písnička.

0: kamarádi, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsem dneska sama, ale Ušoun se nám jako reportér pravidelně hlásí ze srazu zvířátek. Jsem zvědavá, jaké má pro nás zprávy. Halo, halo, slyšíme
1: halo,
0: se?
1: Halo, opět se slyšíme velice dobře, tak pozor, kamarádi. Medvěd Grizzly na úplném začátku prozradil, že se na srazu zvířátek bude hovořit vážně, ale opravdu zcela vážně, o ochraně ohrožených druhů. Ale čeká nás i zábava. Delfíni povedou kurzy plavání, psi poradí, jak vyčuchat jakoukoliv dobrotu. A bude tu dokonce i dlouhý spánek s kočkami.
0: Teda to zní opravdu báječně, Ušounku. Tak dávej pozor, ať se co nejvíc naučíš.
1: Přesně to mám v plánu. Ale pozor, mluvit se právě chystá.
0: Ne, pane reportére Ušoune, nic nám neprozrazujte. My si s kamarády pěkně zahádáme.
1: Ušounova hádanka.
2: Jasně, dobře, jak si přejete. Tak, holky a kluci, pěkně si poslechněte, kdo se právě na srazu zvířátek dostal ke slovu a pěkně to řekněte dohromady s Janou.
0: No, tak z toho jsem pav. Nevím, možná bychom uvítali malou nápovědu.
1: No, tak dobře, no. Tak, tenhle řečník je velký parádník a holky a kluci ho úplně klidně mohli někdy potkat v nějaké zámecké zahradě.
0: Počkej, má krásný barevný ocas, který roztáhne a ten ocas je veliký.
1: A koukají z něj oči.
0: Je, tak už to máme, že ano, kamarádi. Tak to řekneme všichni dohromady. 3, 2, 1. Páv.
1: Ano, perfektně jste to uhádli. A teď vám Jana zatím zaspívá pěknou písničku o zvířátkách, protože já se jdu poslechnout, co má pan páv na srdci. Jani, prosím tě o píseň pro Lehvárta, jo? Jo, díky.
0: Ano, není zač, pane reportére. Poslouchejte, prosím, pane reportére, ale ať z toho nejste úplně pav, když mluví páv. A já jdu zpívat.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dnešní školka je o zvířátkách. Já jsem jako moderátorka ve školce sama a Ušoun je reportérem, co se nám hlásí ze srazu zvířátek. Ušouné, halo, halo, funguje nám spojení?
1: Halo, halo, nefunguje to. Halo, halo,
0: halo,
1: slyšíme
0: halo,
1: se?
0: Já tě slyším.
1: Nikoho neslyším, halo. Tady někdo řve strašně, tady někdo řve. Já neslyším, protože tady někdo řve.
0: Halo,
1: já neřvu. Halo, halo, halo, halo, já tě už slyším.
0: Já taky.
1: No, já to jsem rád, už to funguje. No, promiňte mi to, totiž tady řval pan tygr.
0: Jo.
1: Jo, no, totiž pozor, pozor. Tak, pane tygr, jistě, to tamhle je to vpravo, tam za tím velkým dubem, jo. On totiž potřeboval vědět, kde to je. Pospíchal a proto tak řval. Není zač, pane tygře. Kamarádi, už jsem tady. Jenom jsem musel pomoct panu tygrovi, aby našel své místo. To jistě chápete.
0: No, taky se holky a kluci už cítíte tak, jako bychom byli s Ušounem v obřím lesoparku, kde se ten sraz koná. Já tady ano, jako bych tam byla.
1: A pozor, pozor, Jani, to ještě nepřišel na řadu náš dnešní úkol. Holky a kluci, mám tu pro vás jeden přímo od velké zvířecí rady.
0: Jú, no tak to jsem zvědavá. Tak povídejte, pane reportére, Ušoune, Rušoune.
1: Moment, milá zvířata, prosím vás o chvilku klidu. Já tady podávám zprávy přímo dětem. Můžete si to říct jinam, jo? Prosím, jděte prosím o kousek dál. Děkuju. No a pozor, teď už se připravte vy, holky a kluci, co posloucháte mou, tedy už je novou pohádkovou školku, protože tu je. Ušounův úkol.
0: Holky a kluci, to jsem zvědavá, jaký nám zvířátka vymyslela úkol. Posloucháme.
1: Kamarádi, zvířátka si myslí, že na ně lidi nejsou hodní, protože jim často nerozumí. A zvířátka by tedy chtěla, aby na ně lidi byli hodnější. A právě vy, holky a kluci, si to určitě vezmete na starost, ne? Až budete větší.
0: Je, no to je jasné, že ano, holky a kluci. Takže dnešním naším úkolem je, aby si kamarádi už vždycky pamatovali, že je potřeba chránit přírodu a její obyvatele.
1: Ano, to je váš úkol, ale pozor, je to úkol na celý život. A ten dnešní je samozřejmě jiný. Abyste zvířátkům rozuměli, musíte si umět představit, jak se žije v jejich kůži.
0: Aha, poslouchám.
1: No tak kamarádi, dneska máte za úkol si vybrat zvíře a na chvíli si na něj zahrát. Třeba budete kočka, no tak budete mňoukat, povalovat se, prohýbat, hřbet. Prostě na chvíli budete kočkou.
2: Je, to je bezva nápad. Já bych asi byla kočka, já se u toho budu protahovat jako kočka, anebo budu něco jiného. Přemýšlím.
1: No, tak si to pěkně rozmysli, holky a kluci, vy taky, a k tomu přemýšlení si pusťte pohádku, jo? Já jdu zase za zvířátky a po pohádce se vám váš reportér Ušoun Rušoun opět přihlásí. Tak, naschledanou, pa.
0: Zatím naschledanou.
1: Ušounova pohádka.
3: Ticho, kluci, děvčátka, je tu nová pohádka. Ticho, kluci, děvčátka, je tu nová pohádka.
4: prozradí vám, čím je vina neposedná Kateřina. Uslyšíte ve chvíli, co jsme spolu zažili.

0: Kateřina hrozně ráda maluje. Tuškou, pastelkami i vodovými barvami. Umí dokonce i jedno malířské rozpočítadlo. Kdykoliv se zeptám, kdo pak dnes dojde do samoobsluhy pro rohlíky, vždycky mi řekne:
1: to se uvidí, rozpočítáme se.
0: A hned začne rozpočítávat.

0: snědků. Přiznej se hned. Pro rohlíky dojdeš ty.
1: Na Kateřinině rozpočítadle je nejzajímavější to, že poslední slovo padne pokaždé na mne. Ale do samoobsluhy pak stejně jdeme oba. Po snídani, když zrovna nemáme v plánu nic důležitějšího, se Kateřina pustí do malování. Maluje a přitom si povídá.
0: Jdu na výlet s pastelkami, kdo chce, ať jde klidně s námi. Bledě modrá bez ptání namaluje svítání. Hnědá kreslí dlouhou cestu, co se loudá loukou k městu. Zelená se na rady, ptá snad každé zahrady. Červená se nezastaví, nosí mňam, mňam, mňam jahodové zprávy. Fialová mívá strach, že zabloudí v kedlubnách. Oranžová, kde jen může, přibarvuje bledé růže. Žlutá se zas ráda schová.

0: nevadí, trumpetu si naladí. Vytrubuje tramtodo, pak je dobrá nálada. Pokud venku neprší, po celý den vydrží. Kdo chce, ať jde klidně s námi. Jdu na výlet s pastelkami.
1: Takhle si Kateřina hraje na pastelkový výlet. Namaluje bledě modrou oblohu, dlouhatánskou hnědou cestu, zelenou zahradu s červenými jahodami, s fialovými kedlubnami a s oranžovými růžemi. A že nikdy nezapomene ani na žluté sluníčko, které se usmívá nad růžovými obláčky, to vám snad ani nemusím povídat. Jednou ale Kateřina namalovala něco úplně jiného. Červeného pastelkového koně. A sotva ho domalovala, kůň k ní obrátil své veselé oči, on byl totiž celý veselý, a zeptal se, kam pojedeme, hopsa hejsa? A Kateřina bez velkého rozmýšlení, jako by spolu byli předem domluveni, odpověděla,
0: přece do Brandejsa.
1: Kateřino, neříká se do Brandejsa, ale do Brandýsa, napomenul jsem Kateřinu. Jenže ona mi to hned vysvětlila.
0: Když to by se nám nerýmovalo. Poslouchej, hopsa hejsa do Brandýsa. No, rýmuje se to, nerýmuje. A hopsa hejsa do Brandýsa. To je ještě horší.
1: Měla pravdu. A tak jsme nasedli na červeného pastelkového koně a jen kvůli rýmu jeli hopsa hejsa do Brandýsa.

0: V Brandýse byla právě pouť. A všude lidi, no jako o pouti. Jak jsme se tam objevili, lidé se zhlukli kolem nás a zvědavě se vyptávali.
1: Kde pak jste koupili toho překrásného koně?
2: Byl hodně drahý.
1: Ten není odtud, vidíte.
0: Museli jsme si honem něco vymyslet. Je to dar. Nenapadlo mě nic chytřejšího. A Kateřina se ke mně samozřejmě okamžitě přidala.
3: Ano, je to dárek od tetičky z Tramtárie. Poslala nám ho ve velké obálce, leteckou poštou.
0: Lidé si závistivě povzdechli a červený kůň měl na pouti zelenou. A tak jsme si s Kateřinou užívali.
4: Pojďte, rychle, dámy, páni, kouzelník vám na počkání vyčaruje.
5: Kdo si u nás štěstí koupí, neprodělá, neprohloupí.
4: Myslíte, že opice jsou vidět jen

0: na houpačkách, u střelnice, na řetiskovém kolotoči, nikde od nás nechtěli ani korunu. Ale jen jestli prý jim dovolíme pohladit si toho výjimečného koně. No a my jsme samozřejmě dovolovali. Jen Kateřina, která se o pastelkového koně strachovala, každému připomínala.
1: Ale musíte hladit z lhýnka, abyste nám ho náhodou nerozmazali.
0: Skončili jsme před boudou, kde svalnatý chlapík v proužkovaných plavkách předváděl svou sílu. Potýkal se s obrovskou činkou. A Kateřina mi z nenadání řekla.
1: Co myslíš, je ta činka opravdová? Nebo je to jenom papírová činka?
0: Pokrčil jsem rameny.
2: Nevím, na pouti je možné všecko.
0: Na to Kateřina namalovala fialového motýla. Fialového, protože jinou pastelku si sebou dnes nevzala. A tomu motýlovi pošeptala.

0: A motýl hned zatřepetal křídly a letěl k silákovi. Zakroužil nad ním a zrovna v tom nejnapínavějším okamžiku, kdy silák dotlačil činku vysoko nad hlavu, si mu na tu činku sedl. A činka se pod motýlem prohnula jako vrbový proutek. A silák hekal. A protože doposud zvedal činku vždycky jen bez motýla, pod činkou s fialovým motýlem se mu podlamovala kolena. A bylo po slávě. Silák vztekle praštil s činkou a hrnul se ke mně a ke Kateřině.
1: Tak tohle vám přijde draho. Ten motýl je váš. Viděl jsem dobře, jak jste ho na mě poštvali. Já vám dám. Já vám ukážu.
2: Ale pane, pane, my jsme přece... Já jsem...
0: Nemluv a utíkej! Pobídl jsem Kateřinu a vzali jsme nohy na ramena. A silák sehnal za námi. No, nebudu vás dál napínat. Zachránil nás jenom červený pastelkový kůň. Naskočili jsme na něj i s motýlem a uháněli hopsa hejsa od Brandejsa. Teprve doma byl čas, aby nám fialový motýl sdělil, co vlastně zjistil.
2: Ta činka byla z papíru.
0: A Kateřině i mně bylo jasné, proč všechno dopadlo tak, jak to nakonec dopadlo.

hádka, končí dnešní pohádka. A tím kluci děvčátka, končí dnešní pohádka. Prozradila, čím je vina neposedná Kateřina,

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které se nám dneska hlásí reportér Ušoun Rušoun z velkého lesoparku, kde právě probíhá sraz zvířátek.
1: Ano, hlásím a kontroluji, jak plníte holky a kluci svůj úkol. Co ty, Ani?
2: No, ty
1: už zase kočičákuješ, viď?
2: No, já plním.
1: Nevidíš?
2: Jen tak se převalím na jednu stranu a protáhnu se, ale musím opatrně teď na druhou stranu. A pozor, ať nespadnu, jsem totiž gepard a právě odpočívám na větvi. To je pohodlíčko.
1: No, ty jsi říkala, nevidíš? No samozřejmě, že to nevidím. A od toho je rádio, aby všechno zprostředkovalo. Proto jsem já, reportér, na srazu zvířátek. Teda, ale zdá se mi, Jani, že to plníš moc pěkně. Jen co je pravda. Zvířátka budou mít velkou radost a jak slyším, kamarádi taky pěkně plní. Jáchym je lév, Bertička je slon a Julinka opička. No, krása, krásoucí.
2: Děkujeme, že jo, děti, krásně nám to jde.
1: Jo, přesně tak, ale já už musím na přednášku paní Plameňákové o znečišťování vody a vám doporučuju, abyste se teď jako zvířátka pěkně rozhýbali. Já běžím, ahoj.
0: Běž. A my taky běžíme, nebo skáčeme, nebo se plazíme.
1: Ušounovo cvičení.
0: Ano, holky a kluci, dáme si i malé cvičeníčko. Zůstaňte zvířátkem, na které jste si doteďka hráli za úkol a pěkně jeho způsobem dvakrát, třikrát oběhněte školku nebo obývák. Pokud vaše zvíře skáče, skákejte. Pokud se plazí, plazte se. A já běžím okolo školky ladnými kroky, protože jsem gepard. Hop, hop, hop. A víte co? Pustíme si k tomu cvičení pěknou písničku.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Kamarádi, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dneska jsem v rádiu jen já, protože Ušoun je reportérem na srazu zvířátek, kde se probírají vážná témata, jako tolik potřebná ochrana přírody, nebo ochrana vody a ochrana zvířátek, ale taky se tam baví, ale to už vám řekne Ušoun sám. Haló, haló, slyšíme se?
1: No, slyšíme se velmi dobře, je to tak, je to tak, holky a kluci. Reportér Ušoun Rušoun se hlásí ze srazu zvířátek, kde si děláme úžasnou zábavičku. Právě se všichni chystáme zaplavat se s delfíny.
0: Je, Ušounku, tak hlavně dávej pozor, víš, že to s tím tvým plaváním ještě není úplně slavné.
1: Tak zaprvé, Jani, já mám pro jistotu kruh, vestu a křidílka nafukovací, jo? Jen to, jako kdyby něco pro jistotu. No. A za druhé, delfíni jsou skvělí záchranáři a budou nám nepříliš dobrým plavcům pomáhat. Představ si, přihlásil se i králík.
0: I králík bude plavat.
1: Jo, jo, jo.
0: Páni, no ale jak jsou tam delfíni, tak to bude určitě všechno v pořádku. Těším se, až mi ukážeš svůj nový plavecký styl. Teď se ale ještě společně se mnou pojď rozloučit s kamarády.
1: Ne, ne, ne, já ještě musím jednu zprávu ohlásit.
0: Ano.
1: Plave i kočka. Kočka rybářská plave bez vestičky, bez křidílek. Ona totiž umí plavat. Tygři taky umí plavat. To se o nich moc neví. To je zajímavost.
0: Já myslela, že kočky se vody bojí.
1: Ale představ si to, kočka rybářská loví ryby ve vodě. No, tak to jsem ti řekl zajímavost, viď?
0: No jejda, jejda, ale teď už nastal čas na loučení, opravdu musíme.
1: Ajajajajaj, a mně se ta reportáž tak líbila, mně se to líbí ti něco vzkazovat holkám a klukům.
0: No, no taky se to...

0: pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, ahoj kamarádi, mějte se krásně a chraňte přírodu.
1: Přesně tak. Ahoj, ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na krásnou písničku Jak jinak než o zvíře.

0: Například ježek.
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.

0: správy.
1: Z ostravské zoo včera utekl lemur. Jde o samce, kterého do zoo přivezli teprve nedávno. Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, mají zavolat na číslo 722 954 127. Naopak se lidé nemají snažit uprchlíka sami odchytit, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. Od dneška do 6. června se na výstavišti PVA Expo Praha koná veletrh vědy, který pořádá Akademie věd České republiky. Součástí veletrhu je víc než 100 expozic, ale také science show, přednášky a workshopy. Návštěvníci si můžou prohlédnout například elektrárnu ve virtuální realitě. A počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne nebo večer se v Čechách od západu můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Vypadá to, že bude příjemně teplo, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.

0: nové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

raději s ním, než doma jsem celý den. Kamarád mi znechuceně tvrdí, že pes kudy projde, tudy smrdí.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: kopatře cvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba. Namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na rybě přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit půdu.

0: stejně jako pralidé.
1: A to znamená jak jako?
0: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně. Tudy!
2: Doba kamenná, to je doba plná šutrů, nikdo si

bacil v roztrhaném kabátku. A ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen v vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

je krov. Mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po oci lordy.

nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psí mu sousoší od pondělí do soboty. Pro lepší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap

maso a kosti, kouše debilní hosti. Jirak se chová vhodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog, number one, yeah.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: hotové správy.
1: Z ostravské zoo včera utekl lemur. Jde o samce, kterého do zoo přivezli teprve nedávno. Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, mají zavolat na číslo 722 954 127. Naopak se lidé nemají snažit uprchlíka sami odchytit, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. Od dneška do 6. června se na výstavišti PVA Expo Praha koná veletrh vědy, který pořádá Akademie věd České republiky. Součástí veletrhu je víc než 100 expozic, ale také science show, přednášky a workshopy. Návštěvníci si můžou prohlédnout například elektrárnu ve virtuální realitě. A počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne nebo večer se v Čechách od západu můžou objevit přehánky nebo bouřky. Vypadá to, že bude příjemně teplo, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

Spomínam na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou. O tom poslední dny často přemýšlím, jednou bym a potom zas vůbec netuším, nejdůležitější.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

veselo. A stará babka řípu okopává. Eh, všechno narubituje, všechno narubituje. Přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět. A teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje. Správně pracuje jen pivovar.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte příběh Petra Pana, který chce navždy zůstat dítětem? Právě teď si ho můžete poslechnout v premiéře na Rádiu Junior. Pohádku Petr Pan a Wendy na motivy Jamese Matthewa Berryho napsali a v roce 2022 zrežírovali Kristýna Jankovcová a Adam Svozil. Účinkují Jan Hofman, Anna Kameňková, Jaroslav Plesl a další. Natočeno v roce 2022.

0: Paní Darlingová, jsem rád, že vám mohu oznámit, že kromě půvabné dcery jste od této chvíle matkou úžasného syna. Na, Wendy, tady je to děcko.
1: O, jak milé, pane doktore. Budu mu říkat John.
2: Znamenitá volba, ženo má.
0: Já se chci taky narodit.
1: Dobře.
2: Cože? Třetí děťátko? Tolik výdajů si jistě nemůžeme dovolit. Ženo, musí mít spočítat naše peníze. Úrok, hypotéka.
3: Já nevím, zda si představuješ vývoj ekonomické situace nějak bůhví jak růžově. Ale já tedy rozhodně ne. A skoro bych si troufal tvrdit, že jakožto zaměstnanec přední finanční instituce o tom vím trochu víc.
1: Co je, Míšo?
0: Nikdo mě nechce.
1: Míšo, neboj, to je jenom jako. Že jo? Johno, no tak.
2: No, dobře. Ženo, spočítal jsem to. Když přestanu pít v práci kávu a o víkendu si odpustíme jídlo, tak by to třetí dítě mohlo vyjít.
1: No, tak vidíš, Míšo.
2: Wendy, no tak. Kam zas jdeš? Musíš říct ještě něco jako muži můj, jak jsi moudrý a pracuješ do roztrhání těla pro blaho celé rodiny.
1: Když mě už tahle hra zas tak nebaví.
2: No tak, Wendy.
0: Jo, Wendy.
1: Dobře, no. Co je, Johne?
2: Tahle vázaňka se nechce nechat uvázat. Varuji tě, ženo.
4: Nepřehánej, drahý.
3: Ale ty si možná neuvědomuješ důsledky, ale pokud nebudu mít tuhle vázanku uvázanou na krku, dnes večer nikam nepůjdeme. A pokud dnes nepůjdeme na ten večírek, nemusím už nikdy chodit do práce a oba zemřeme hlady a naše děti se ocitnou na ulici.
1: Dovolíš tedy, abych ti ji uvázala, drahý?
0: A nezapomeň na... V téhle rodině si mě nikdo...
3: Neváží.
4: Nepřehánej, drahý. Všichni si tě vážíme, že ano, děti?
5: Všichni si tě nejen vážíme, ale i tě máme moc rádi.
6: Jo.
7: No.
8: Děti, my za chvíli odcházíme a vy ještě nejste v posteli, Míšo.
1: Mami, já bych chtěla jít s vámi.
8: Míšo, ukryj si ty hračky.
1: Cože? Že bych chtěla jít s vámi na ten večírek.
8: Ale zlato, na to jsi ještě moc malá.
1: Ale já nejsem malá.
8: Míšo, prosím tě, Johne, pomoz bratrovi.
1: Jsem už dost velká.
8: Dobře, a právě proto potřebuju, abys tu zůstala a dávala pozor na své bratry, až budeme pryč. Wendy, pojď sem.
1: No.
8: Já ti řeknu tajemství, ano.
9: Pracovní večírky tvého otce jsou otřesná nuda. Mnohem radši bych zůstala tady s vámi.
10: Ženo, můžeme konečně vyrazit. Máme tam být za 23 minut.
0: Mami?
8: Johne, obleč Míšu do pyžama, ano? A Wendy, proč je tu všude po podlaze to listí?
1: To jsem nebyla já.
8: Aha, a kdo teda?
1: No, Petr Pan.
8: Prosím tě, už jsi dost velká na to, aby sis nevymýšlela.
1: Ale já si nevymýšlím.
9: A kdo to teda je, ten Petr Pan?
1: Takovej kluk občas nás v noci navštěvuje.
9: Jak to myslíš? Navštěvuje.
1: Ve spánku ho slyším.
8: To je ale nesmysl, Wendy.
1: Myslím, že k nám přichází oknem.
8: Wendy, drahoušku, vždyť váš pokoj je ve druhém patře.
1: Petr umí lítat.
8: Žádný člověk přece neumí létat.
1: No a co to listí u okna? Vidíš přece, že to nejsou obyčejné listy. Hele. Tak vidíš. Já to pak zametu.
10: Pospěš si už, koboha.
2: Mami, řekneš nám ještě pohádku?
8: Zítra, Johne. Tak, dobrou noc. Wendy. Dobrou, Johne. Dobrou, Míšo.
0: Tak. Mami?
8: Ano?
0: Já jsem tak rád, že tě mám.
8: A já tebe.
10: Zhasína. Dobrou.
8: Dobrou, dítě moje.
0: Dobrou.
10: A žádné zloby.
1: Dobrou noc.

0: Je tu někdo?
1: Někdo. Jdi spát.
0: Petře? Jsi to ty? Ty ses tu schovával celou dobu?
1: No a co?
0: Nic, ale...
1: Odkud to? Krucina?
0: Hráš něco?
1: Zvoněnku přece. Před chvílí tu byla.
0: Slyším něco jako cinkání.
1: No to je vílí řeč.
0: To chceš říct, že je tu někde opravdová víla?
1: Přiletěli jsme spolu. My spolu tak to trávíme čas, víš co?
0: Zemi nezemi jich musí být spousta, viď?
1: No, kdysi to tak možná bylo. Ale dneska toho děti znají už tolik, že brzo přestanou na víli věřit úplně. Bude masakr, protože pokaždý, když nějaký dítě řekne já nevěřím na víly, nějaká víla zemře.
0: Ale já teda na víly věřím.
1: Ha?
0: Slyším jí. Otud. To je krása.
2: Co říká?
1: Ale nevšímej si jí, ona jenom žádlí. Padej! Dneska asi stejně žádná pohádka nebude, co?
2: Cože?
1: No, že tvoje máma asi už nic vyprávět nebude.
2: A ty jsi nepřišel, abys mě viděl?
1: Ale jo, to taky. Doufal jsem, že se dozvím, jak to dopadlo s tou morskou panou, jak se zamiluje.
2: A co pak tobě to maminka nikdy nevyprávěla?
1: Já žádnou mámu nemám.
2: Co?
1: Prostě jsem hned po narození utek z domova.
2: Ale proč?
1: Slyšel jsem, jak si moji rodiče povídají o tom, co ze mě bude, až vyrostu. Tak to jsem radši utek. Mámy jsou dost přeceňovaný. Ta tvoje teda aspoň umí vyprávět pohádky. Právě to s tou morskou panou.
0: O malé morské víle?
1: Zvoněnko, nechý. No, pokračuj.
0: No, ona pak odejde s tím princem. Mm-hmm. Do jeho cizího a pro ně tajemného světa. Ale jeho vrtkavé srdce na ní zapomene. A její srdce pukne. A ona se rozplyne v mořskou pěnu.
1: Tak to je pecka. Dík. Tady máš žalud.
0: Jau. To ti teda děkuju. Nezbuď bráchy. Kam to letíš, Petře?
1: Musím to říct ztraceňákům.
0: No tak. Nechoď ještě. Já znám spoustu pohádek.
1: Jo.
0: Mohla bych ti je vyprávět.
1: No tak jo.
0: Já? Co to děláš?
1: No poletíme do země, ne země, ne? Budeš nám dělat mámu.
0: Co tomu řekne moje máma?
1: To je mi jedno.
0: Ale já přece neumím létat.
1: No nic, naučím tě to.
0: Co?
1: No naučím tě létat s větrem o závod.
0: To by byla krása.
1: A jsou tam indiáni a morský pany.
0: Morské pany?
1: No a mohla bys nám všem zašívat oblečení.
0: No...
1: Prostě místo toho, abys tu trčela zavřená v pokoji, odletíme spolu za dobrodružstvím.
0: Tak... Tak dobře.
1: No.
0: Je a naučíš létat i Johna s Míšou? Mám na ně dávat pozor.
1: Tak asi jo.

0: Viděl jsem divnou věc a letí přímo sem.
1: Podívejte tamhle, na obzoru.
2: Co je to za ptáka?
0: To právě nevím.
1: Ahoj,
2: Zvoněnko.
0: Ahoj, Zvoněnko. Co říkala?
1: Petr chce, aby jsme toho ptáka zastřelili.
0: A jo.
1: Máte někdo luk a šíp?
2: Já.
0: Pohni přece, už se blíží.
2: Uhni, Zvoněnko. Petr mě konečně pochválí.
0: Ale to není žádný pták. Myslím, že je to nějaká paní.
2: Paní?
1: Spíš holka, ne?
0: Petr!
3: Ahoj, kluci! Konečně jsem vám přivedl maminku, jak jsem slíbil. Proč si neradujete? Vy jste ji neviděli? Vždyť letěla napřed, tímhle směrem.
0: Ojojoj, jak smutný to den. Paní, která by se o nás starala.
2: Petře, je mrtvá.
1: Hele.
3: Wendy. Čí je to šíp?
2: Můj, Petře.
3: Ty, trumpetko?
2: Bodni, Petře. Zasloužím potrestat.
4: Nemůžu tě probodnout. Něco mi drží ruku.
0: To ta paní. Koukněte na její ruku.
1: Žije. Paní Wendy žije.
3: Wendy. Podívejte, šíp se zabodl do toho žaludu, co jsem jí dal. Haha, zavěsila si ho, jak vás asi nepřekvapí, na řetízek kolem krku.
1: Paráda.
0: Zachránil život.
1: Slyšíte? Zvoninka skučí, protože paní Wendy je naživu.
0: Petře, to ona nám řekla, abychom paní Wendy sestřelili.
3: Co to? Dobře mě poslouchej, Zvoninko. Tohle byla zrada. Už nejsme kamarádi. A už tě nikdy nechci ani vidět. Nikdy.
1: Tyjo. Kam až Zvoněnku přivedla neopětovaná láska, co?
0: A co uděláme se ze sláblou paní Wendy? Jestli jí tu necháme jen tak ležet, tak umře.
1: No jo, no. Ale s tím se holt nedá nic dělat.
2: Ale dá. Odneseme ji dolů do našeho podzemního domu.
3: No, moje řeč. Přesně tak se to s maminkami dělává.
2: Že?
1: No tak dělej, drží.
0: Padá ti, pozor na tu nohu.
3: Počkat.
0: No tak.
3: Myslím, že jsem na něco zapomněl, ale co to? A jo, kruci, jděte napřed. Já myslím, že ona měla ještě nějaké bratry nebo co. Musím je pohledat.

0: Excusez-moi. Slipshod, pas n'est-ce pas? Pensez. On a se líbe.
1: Sestřičko!
2: Všichni se upravte. První dojem je nejdůležitější.
3: Kde to jsem?
1: Prosím, řekni, že se ti tady líbí.
4: Jo, řekni, prosím.
3: No, je to rozkošný domek.
2: Podzemní domek, abychom byli přesní.
5: Wendy, tohle jsou ztraceňáci.
6: Dobrý den.
1: O, Wendy, prosím, buď naší maminkou.
4: No tak.
5: Prosím.
3: No, to mi hrozně lichotí.
1: No tak.
3: Ale ještě jsem sama malá holka. Víte, nemám s maminkováním žádné zkušenosti. Že jo, Petře?
2: To nevadí, stejně můžeš být mou ženou.
4: Jo, to je pravda. Hm?
3: No, tak dobře, udělám, co bude v mých silách. Muži.
4: Jo, paráda,
6: to bude super.
1: A kde je vlastně náš táta a máma?
2: Ti zůstali doma, Míšo. To je přece v úplně jiném světě.
1: Aha.
3: Tak, a co teď? Vyrazíme ven za mořskými panami?
5: Ale maminko, teď je čas na pohádku.
6: Pohádku, pohádku, pohádku, pohádku.
3: Tak dobře, tak dobře. Tak... Teď už rychle na kutě, vy moje zlobivé děti. Povíme si pohádku o malé mořské víle.
4: Jo!
7: Jo, no. Ale nejdřív čaj.
4: Já bych se ho taky čaj.
3: Dobře, dobře.
1: Snad jsou v té mořské víle piráti.
0: Co? Piráti nejsou žádná pohádka. To je naše každodenní skutečnost.
2: Chceš asi říct realita.
1: Jo, realita.
0: Co? Realita. V trávě přímo nad námi teď spí pirát. Jestli chceš, vylezeme nahoru a zabijeme ho. To je realita.
3: Co?
2: A co když se probudí?
3: No.
0: Snad si nemyslíš, že bych ho zabil ve spánku. Nejdřív ho probudím a pak ho teprve zapíchnu. My ztraceňáci vždycky bojujeme férově. Že jo, Petře?
7: To teda jo.
2: A už jste jich zabili hodně?
4: Jo, spousty. Čahoun, krčma byl.
1: Vytíř a šmyk.
7: Malá mrkvička.
8: Jasně.
2: Wow, teda to je hodně pirátů.
0: To je jo.
2: Hele, tak možná ty vraždy vlastně, že jo, provedeme později. Nejdřív bych si dal ten čaj.
3: No, ano. Tak, dá si k tomu někdo sušenku?
4: Jo,
1: já miluji sušenky.
4: Podejte to sem.
3: Vždycky postupně.
4: No, pojďte sem, prosím.
1: A kdo je jejich kapitán?
4: Hák. Kdysi prý býval školník. A od té doby se vyžívá v nejrůznějších způsobech zabíjení.
7: Já slyšel, že býval finanční analytik.
0: Jeho tvář je bledá jako mrtvola a lemují jí prameny dlouhých černých vlasů. Oči má modrý jako poměnky a za normálních okolností se mu v nich zračí nekonečný smutek. Ale když do někoho zasekne svůj hák, co má místo ruky, rozsvítí se v nich dva děsivý rudý plameny.
9: A ten spratek se jenom smál, když mi usekl ruku. A hodil ji krokodýlovi, který ji rozdrtil ve svých odporných čelstech. Tak mu zachutnala, že mě od té doby pronásleduje. Všude, kam se hnu, z moře do moře. A nikdy mě nenechá. Nikdy. Nikdy se nezastaví, dokud nesežere i to, co ze mě zbylo.
0: Ten krokodýl by ho už dávno dostal, nebýt jedné náhody.
2: Jaké náhody?
0: Spolkl budík, který hlasitě tiká a tak háka pokaždé varuje.
9: Jenomže, kapitáne, jednoho dne se ten budík zastaví a pak vás ten krokodýl, no, dostane, ne? Právě. A do té doby chci na tomhle světě stihnout jednu jedinou věc. Potřást tímhle. Petr. vítru panovi rukou. Myslí si, že si může jen bezstarostně poletovat. Neohlížet se na nic a nikoho. Rozpážu to jeho mladé, vychloupačné tělo. Jako háda.
3: No, a byla moc hezká. A dokázala se zasnít, což bývá u dospělých vzácné.
4: A jaký měla hlas?
3: Hlas? No... No, měla takový jakoby... prostě měla hlas jako jasný den v parku.
4: Ty jo. A jaký bylo, když tě obejmula?
3: Obejmula.
1: Sakra.
3: No.
1: Moje
3: plavky. Johne, jak bys popsal, jaký to bylo, když tě máma objala?
2: Kdo?
3: No, naše máma.
2: Neznám.
3: Johne.
2: Neruš mě, snažím se to dodělat toho draka. Kruci.
4: Počkej, já ti pomůžu. Já si svoje rodiče taky nepamatuju.
1: A kdo jsou to rodiče?
3: Jak to myslíš, kdo to jsou rodiče? Co pak ty nikdy nemyslíš na naše rodiče? Ty si nepamatuješ naší maminku?
1: Ty jsi moje maminka.
3: Ale jenom jako.
1: A?
8: Stejně už na vás zapomněli.
3: To teda ne. Vždyť jsme pryč sotva pár hodin. Nebo týdnu? To je jedno. Určitě nám stále nechávají otevřené okno, abychom se mohli kdykoliv vrátit. Neboj, Míšo.
1: Mně je to jedno.
8: Otevřený okno, to určitě. A vůbec, maminky jsou stupidní a tahle hra pěkně nudná.
2: Petře, tak se můžeš proletět na mým drakovi. Za chvilku bude hotovej.
8: Na co draka, když můžu lítat sám?
3: Petře!
1: Mami, mně se roztrhly plavky. Zašiješ mi to?
3: Za chvilku.
1: Mě už to tady nebaví. Já chtěl jezdit na divokým vlkovi.
2: Vím, že tam jsme byli včera.
10: A předevčírem. Mami, my máme ještě svačinu.
3: Dneska máme svačinu jenom jako.
11: Ach jo.
10: A nemohla bys nám pro něco skočit?
3: Ne, nemohla.
1: Mami, mami, kam to zas jdeš?
11: Mami.
1: Mami. Mami.
3: Andy, nemáš ještě svačinu. Vem ty tohle, vem ty tamto. To je teda fakt dobrodružství.

0: že? Ahoj. Proč nejdeš za náma, Wendy? Moc mě těší. Mořské pany. Krásně zpíváte.
1: A ty máš moc pěkný plavky, Wendy.
0: Děkuju. Jo. Máš moc pěkný plavky, Wendy. No a kde máš Petra?
2: On někam letěl. Oh.
0: Za dceru indiánského náčelníka?
2: Mm-hmm. No, to nevím.
1: Aha.
3: Kdy za námi zase přijde Petr Pán?
1: Wendy, a pořád jim tam uklízíš?
2: No, někdo se o ně musí postarat.
1: A proč zrovna ty, Wendy?
2: No, protože...
0: Proč si vlastně nestarají jeden o druhého?
2: No, já...
1: My se staráme jedna o druhou.
0: Proč to musíš dělat ty, Wendy? Co? Kdo se stará o tebe, Wendy? Wendy, ty už jdeš? Ty brečíš, Wendy. Ale vždyť máš tak hezký plavky.
1: Tak ahoj, Wendy.

0: šonu z druhé strany útesu.
1: Co se tu mačkáte jako slepice?
0: Piráti! Jedou přímo sem!
1: Tamhle! Za tu skálu!
0: Pojďte, kluci!
2: Konečně pevná země.
3: Tak dělejte vy, suchozemské krysy. No, je příliv. Vyhoďte ty zajatce a jedem. Lež se to tady zatopí.
2: Ach, jo.
4: Co dneska pořád vzdycháš, ty ubožák?
2: Ne, ale jenom...
3: No?
2: Ty malí darebáci. Poprý si našli maminku.
5: Co?
2: No.
3: No a co?
5: Je nám trochu líto, že... No, že ztraceňáci mají maminku a my ne.
2: Ty by ne, no. To je maminka.
5: No, ty
3: maminka, to je prostě nejlepší člověk.
0: On neví, to je maminka.
4: Piráti nemají rodiče. Ale jak to? A co jsi myslela, že se stane ze ztraceňáků, až vyrostou?
0: Cože?
3: Co to bylo?
6: To je jenom pták, nepták, co tamhle plave na svém plovoucím hnízdě.
4: A jo.
2: Nepták.
7: Kapitáne!
4: Co je?
7: Napa.
4: No.
7: Co kdybychom těm klukům jejich maminku unesli a udělali si z ní naší vlastní?
4: Ty idiote! Ty navrhuješ okrást Petra Pana o tu nejcennější, co má.
2: Já jsem...
4: Tak na to ti řeknu, že... Že je to zatraceně skvělý nápad.
8: Skvělý nápad!
0: Petře!
4: Neboj, to nedovolím. Jste připraveni, kluci?
0: Jasně.
1: Asi ano.
7: Sypiš!
4: Tak jo.
1: Na piráty!
7: Jo!
4: A jo? No tak dobrá. Kluci, hoďte ty zajatce do člunu a odvezte je do bezpečí. Už nemůžeš, co?
1: Protože stojíš výš. A to je nespravedlivá výhoda.
4: Promiň, to jsem si neuvědomil. Tak, pojď taky nahoru. Podám ti ruku.
1: To není fér!
7: Bendy! Co se stalo?
0: Hák, Petra! Kousl do ruky! Vraťte se!
7: Jsou tu pába a program odnáší!
1: To není fér!
3: Hlupáku!
1: Stumáš!
0: Nej ho!
1: Jdeš, prdko!
4: Rád se jeho rozhlídne. Všech se hned strašný děz zhostí. Koho si korzár hák vyhlídne.
9: Záhy z něj zbudou jen kosti.
1: Počkejte na mě, vy krysi, počkejte!
4: Bendy, prober se.
0: Co se stalo?
4: Bendy, poslouchej. Bendy, jsme na skále Trosečníku. Jenže přichází příliv a ona brzy zmizí v hlubinách.
0: Tak, hoď. Musíme odsud.
4: Ano.
0: Pepe, vrátíme. Petře?
4: Hák mě zranil. Myslíš, že bys dokázala doplavat nebo doletět na břeh sama?
0: Já jsem na to asi příliš vyčerpaná. Petře.
4: Nemůžu. Nemůžu ti pomoct, Wendy.
0: Chceš říct, že se oba utopíme?
4: Podívej, jak voda stoupá.
0: Počkej. Tamhle. Tamhle leží Johnův drak.
4: No a co?
0: John ho stavěl, aby ho zvedl ze země.
4: Tak sláva. Rychle.
0: Počkej. Dva neunese. John to zkoušel s trumpetkou.
4: Tak se uvaž.
0: Ne, nenechám tě to.
4: Já tebe taky ne.
0: Tak si stříhneme.
4: Wendy.
0: Petře.
4: Tak jo.
0: Kámen.
4: Nůžky. Papír.
0: Ne, počkej, Petře. Co to děláš?
4: Snad jsem tě uvázal pořádně.
0: Ne.
4: Tak, ahoj. Wendy. Co? Umírání bude

0: Zobku, řeklo se minuta ticha.
1: Nemohla bych si sednout na Petrovo místo, když tu není.
0: Minuta se řeklo. Minuta!
2: Teda. Někdy si říkám, že děti jsou víc práce než radosti, že no má.
3: Petře! Jak to, že jsi naživu?
2: Ale když jsem měl na malé, plul kolem pták, nepták na svém hnízdě, tak mě sves. Neřeším.
4: Je, počkej. Ovážu ti ty rány. Pojď. Opatrně.
2: Ženo má, nic není příjemnější, než spolu po celodenní dřině odpočívat obklopení naší drobotinou. Že ano?
4: Rozhodně, drahý.
2: Wendy? To, že jsem jejich otec, to je jenom jako, že jo?
4: No, jasně.
2: Jo. Uf. No víš, připadal bych si strašně starý, kdybych měl být jejich skutečným otcem. Takže ty jsi moje žena a hrozně se milujeme taky jenom jako, že jo?
4: Jo? No, jasně. To je taky jenom jako.
2: Uf. Proč se tváříš tak divně?
4: Netvářím.
2: Co je?
4: Ale nic.
2: Pokud tě tahle hra už nebaví nebo něco, tak stačí přece říct. Možná, že by Zvoněnka chtěla být naší maminkou.
4: Zvoněnka? To určitě, když si ji vyhnal.
0: Tak, kluci, večerka.
2: Co je?
4: No, šup do postele.
5: A co pohádku?
4: No, a jakou byste chtěli?
6: O Malině,
5: o měsíčním kráteři s Myškou.
7: Ne.
2: Dneska vybere třeba teď Míšo.
5: No, já bych chtěl, jak se to jmenovalo, o těch lidech, s těmi dětmi.
4: O Darlingových.
2: To jsme slyšeli.
5: Říkal jsi, že si můžu vybrat.
4: No, to je pravda, Petře. Tak hezky poslouchejte. Byl jednou jeden pán.
6: Mně by se líbil spíš králík.
4: Pšt.
6: Nebo kuna.
4: A ten pán se jmenoval Darling. A jeho žena byla paní Darlingová. Měli tři děti. A tyhle tři děti odletěly do kouzelné země nezemě, kde žijí ztracenáci.
7: Nevím proč, ale tušil jsem to.
4: Jak nešťastní asi museli být rodiče Darlingovi, když jejich děti odlétly.
7: Příšerně smutné.
2: To teda.
6: No, a vrátili se někdy?
4: To je dobrá otázka.
5: Podívejme se do budoucnosti.
4: Podívejme se do budoucnosti. Kdo je ta vznešená a mladá žena, která suverénně vystupuje z vlaku?
7: Z vlaku? Ty brjo.
4: Je vidět, že si dělá, co chce. Cestuje a chodí na večírky a dělá si prostě, co chce.
7: Pověz Wendy, kdo je ta silná ženská hrdinka?
2: No, pověz Wendy, kdo je to?
4: Asi by to mohla být Wendy. A kdo jsou ti dva statní mládenci, kteří ji doprovázejí? A z nichž už teď jsou skuteční muži a nejspíš také držitelé řidičských průkazů. Že by to byli John s Míšou? No teda, jsou to oni.
7: Super.
6: Ty kráso.
4: Ale aby se tohle všechno mohlo stát, museli nejdřív dospět. Přestože jejich dobrodružství bylo báječné, jednou se museli vrátit domů. A když se vrátili, našli svou maminku čekat u otevřeného okna, jako by neutekl jediný den.
2: Kruci, to je vypravěčka. Ha, ha, ha.
4: Co se děje?
2: Nic. Ale pleteš se, Wendy. Kdysi dávno jsem si stejně jako ty myslel, že mi maminka navždycky nechá otevřené okno. A tak jsem byl pryč celé měsíce, stejně jako ty. A pak jsem přiletěl zpátky a okno bylo zavřené a zamřížované a v mojí postýlce spal jiný kluk.
4: Ale Petře, vážně myslíš, že všechny mámy jsou takové?
2: Ano.
1: Poleďme domů, Wendy.
4: Neboj, Johne, vrátíme se, ale...
2: A Vida!
4: Petře...
2: Víš co? Dělej si, co chceš. Mně je to jedno. A
4: když poletíte s námi, určitě se mi podaří přesvědčit rodiče, aby si vás všechny nechali.
6: Můžeme, Petře.
4: Petře, tady z nich vyrostou tak akorát piráti.
2: Tak dobře.
1: Jo,
8: super.
1: Ty jo, paní, všechno si zbavíme.
4: Petře, já mám takovou radost. Taky to bude dobrodružství, věř mi. Dětičky, až si zbalíte věci, přijďte si před cestou pro své kapky. No tak Petře, běž si pro věci.
2: Já s vámi nepoletím, Wendy.
4: Ale ano, Petře.
2: Ne.
4: No tak, najdeme tvou maminku.
2: Už by dávno přestala chybět.
4: Tomu nevěří.
2: Navíc by mi mohla říct, že jsem starý.
4: Ale Petře...
2: Musel bych chodit do školy. A potom někam do práce.
4: Všechny děti jednou vyrostou.
2: Ale já ne. Já nechci být dospělý a pořád se nudit. Nebo se strachovat o osud finančního kapitalismu. Nikomu nedovolím, aby ze mě udělal dospěláka.
4: Takže budeš radši opuštěný?
2: Hele, jak mi to nevadí.
4: Petře!
2: Nevadí.
4: Petr s námi nepoletí.
2: Co?
5: Jak to?
2: Tak snad abyste vyrazili. A žádný velký ciráty s tím. Ahoj, kluci.

0: si lehnu a nezakryju se a nachladím se a umřu. Jsi stejná jako dospěláci. Taky zničíš všechno, co je hezké. Kdo je? Co tady chceš? Vypadni! Vypadni! Říkal jsem, že tě nechci nikdy vidět! Počkej. Mluv jasně. Cože se stalo?
1: Dneska ho rozpářu jako schnilé podsvinče.
2: Vazbo!
3: To víte, že jo, pane, ano. Samozřejmě, dneska to je ten den.
2: Pojď sem, uvaž mi tu vázanku.
1: No, tak. Kdo si myslí, že je? Bezohledný fakan. Kousíček ještě. To, co mi udělal přece. Ale já mu ukážu, jak to dopadá. Když si někdo neváží kapitána Háka.
2: Tady dotáhnu a hotovo.
1: Tak dost. Ne. A padej, kviso. Nebo... Počkej.
2: Vyjdeme spolu.
1: Schromáždíš chlapy a pak počkáme, až se Petr Pan chytí na návnadu, co tak delikátně kňučí v podpalbě.
2: Ke mně!
4: Co tu? Kapitáne!
0: Pustě!
1: Raději zemřít, než ti ustoupit.
2: Chceš.
5: Míšo, Míšo, rychle, sundám ti roubík. Zkus mi rozkousat pouta.
1: Troufalý klacku. Tohle je tvůj konec. Fuj, co to? Jedeš?
2: Zvoněnko.
0: Ty hade!
4: Kdo? A co vlastně jsi? Petře Pane?
0: Jsem mladý, jsem radost, jsem malý ptáček, který se vyklubal z vejce!
4: Hlupáku! Ty si myslíš, že nikdy nevyrosteš? Ale čas tě nakonec stejně dožene!
0: Zvoněnko, ty jsi mě zachránila. Ale proč? Co je s tebou?
5: Kluci. Věříte na víly? No, věříte na víly?
6: Jo.
5: Tak to řekněte. Myslím, že se může uzdravit, pokud budou děti věřit na víly.
6: Já věřím na víly. Já taky věřím na víly.
7: Já taky věřím na víly.
5: Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly.
6: Já věřím na víly.
8: Já věřím na víly.
9: Já věřím na víly.
10: Já věřím na víly.
11: Já věřím na víly.
12: Já věřím na víly.
13: Já věřím na

0: Vendičko! Děkuju vám! Děkuju ti, Vendy. Budu ti navždy zavázán.
1: Bál jsem se o tebe. Ale neříkej to klukům.
2: Neboj. Neřeknu.
0: Tak? Kam bys chtěla plout, Vendy?
2: No tak, kam asi? Za dobrodružstvím! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Bendy, nestůj pořád u toho okna, je chladno.
1: Když já...
0: Určitě pro tebe přiletí.
1: Už tu měl být.
0: Znáš Petra. Vloni taky přišel o pár dní později. Vlastně i ten rok předtím, co?
1: A nemůžu tam zůstat díl než týden.
0: Wendy, nějak jsme se přece domluvili.
1: Ale mami, jsem tam jenom jednou za rok.
0: A co škola?
2: Co se dává do... Kluci, co to vlastně vaříme?
3: Ne, nevím.
2: Večeři, tati?
4: Jo,
2: správně, trumpetko. Miláčku, co se dává do večeře?
4: No, tak...
5: Pojď, ať to ukážu.
2: Paráda, Johnny. Tak pojďte. No pojďte, vy suchozemské krysy.
6: Ale pak rychle do postele, zítra se jde do školy.
0: Ani nevíš, jak jsem šťastná, že tatínek už nemusí chodit do práce. Hrozně si oddychl. Takovýhle býval, když jsme se poznali. Koho vlastně napadlo přivést ten pirátský poklad?
1: Míšu.
0: Wendy. No tak. Přece by na tebe jen tak nezapomněl.

0: Ahoj, Wendy.
1: Ahoj, Petře.
0: Hele, vy už tu máte jen dvě postele. Kde spává John?
1: John spává jinde.
0: Mm-hmm. A Míša spí?
1: Ano, ale tohle není Míša, Petře.
0: A hele, nový dítě?
1: Ano.
0: Kluk nebo holka?
1: Holčička.
0: Bezva. Tak jdem.
1: Petře, ty čekáš, že s tebou odletím?
0: No jasně, proto jsem přece tady.
1: Petře, čekala jsem na tebe dlouhou dobu.
0: Co?
1: No, podívej se na mě pořádně.
0: Co se to s tebou stalo?
1: Já rozsvítím, jak uvidíš sám.
0: Nerozsvěcej. Co to má znamenat?
1: Nemohla jsem tomu zabránit.
0: Ne. Prostě ne.
1: Jsem už dávno dospělá.
0: Ne, nejsi.
1: Petře, ta holčička v postýlce je moje dcera.
0: Ne. Není.
1: Petře. Ale... No tak.
0: Tak ne.
1: Petře.
0: Tak ne.
2: Proč brečíš?
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Petře, tohle je Anna.
0: Ahoj. Jmenuji se Petr Pan.
2: Jo, já vím. Máma mi o tobě všechno vyprávěla. Tak co? Poletíme?

0: ahoj kluci, vítejte v Ušounově pohádkové školce. Dneska se vám hlásím ze školky sama. Ne, že by na vás Ušoun zapomněl, to v žádném případě, ale je právě na super úžasném srazu zvířátek. A ze srazu zvířátek nás bude jako reportér informovat o tom, co se tam všechno děje.
1: Halo, halo, halo, halo, slyšíme se.
0: Ano, já tě slyším.
1: Slyšíš mě dobře?
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, slyším.
1: Ano, holky, tady kluci, Jana. Doufám, že mě taky slyší dobře. Ahoj, ahoj, tak začínáme, jo?
0: Ano.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Jani. Reportér Ušoun Rušoun se hlásí ze srazu zvířátek, protože i zvířátka se spolu potřebují čas od času poradit. A tak jednou za rok vyhlásí týden, kdy na sebe navzájem nesmí útočit.
0: Počkej, myslíš, že třeba sova nesmí sníst žádnou myšku, nebo lev žádnou gazelu, nebo mrož žádnou rybu?
1: No, přesně tak. Nikdo nesmí na nikoho útočit, takže se musí najíst předem a zástupci všech zvířátek se sejdou, aby se poradili.
0: Ušounku, prosím tě, abychom si to dokázali s kamarády představit, řekni nám, prosím, koho zrovna vidíš.
1: No, dobře. Tak, holky a kluci a Jani, v přední řadě vidím klokana, orangutána, psa, křečka a papouška. A vzadu stojí slon, žirafa, lední medvěd, jelen a tygr a tak dále.
0: Je, tam bych chtěla Ušounku být s tebou, to musí být paráda.
1: Holky a kluci, tady se nebojím ani já, jo. No tak Jani, medvěd grizzly se právě chystá pronést úvodní řeč ke zvířátkům. Tak se zatím pustíte první dnešní písničku a za malou chvíli se s vámi zase spojí, abych vám to všechno převykládal.
0: Bezva nápad, kamarádi, protože je Ušoun tam, kde si zvířátka spolu povídají, co kdybychom si taky dali písničku o zvířecí řeči od pánů Svěráka a Ulíře. Tady je.

0: kamarádi, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které jsem dneska sama, ale Ušoun se nám jako reportér pravidelně hlásí ze srazu zvířátek. Jsem zvědavá, jaké má pro nás zprávy. Halo, halo, slyšíme
1: se? Opět se slyšíme velice dobře, tak pozor, kamarádi. Medvěd Grizzly na úplném začátku prozradil, že se na srazu zvířátek bude hovořit vážně, ale opravdu zcela vážně, o ochraně ohrožených druhů. Ale čeká nás i zábava. Delfíni povedou kurzy plavání, psi poradí, jak vyčuchat jakoukoliv dobrotu. A bude tu dokonce i dlouhý spánek s kočkami.
0: Teda to zní opravdu báječně, Ušounku. Tak dávej pozor, ať se co nejvíc naučíš.
1: Přesně to mám v plánu. Ale pozor, mluvit se právě chystá.
0: Ne, pane reportére Ušoune, nic nám neprozrazujte. My si s kamarády pěkně zahádáme.
1: Ušounova hádanka.
2: Jasně, dobře, jak si přejete. Tak, holky a kluci, pěkně si poslechněte, kdo se právě na srazu zvířátek dostal ke slovu a pěkně to řekněte dohromady s Janou.
0: No, tak z toho jsem pav. Nevím, možná bychom uvítali malou nápovědu.
1: No, tak dobře, Tak, tenhle řečník je velký parádník a holky a kluci ho úplně klidně mohli někdy potkat v nějaké zámecké zahradě.
0: Počkej, má krásný barevný ocas, který roztáhne a ten ocas je veliký.
1: A koukají z něj oči.
0: Tak už to máme, že ano, kamarádi. Tak to řekneme všichni dohromady. 3, 2, 1. Páv.
1: Ano, perfektně jste to uhádli. A teď vám Jana zatím zaspívá pěknou písničku o zvířátkách, protože já se jdu poslechnout, co má pan páv na srdci. Jani, prosím tě o píseň pro Lehvárta, jo? Jo, díky.
0: Ano, není zač, pane reportére, poslouchejte, prosím, pane reportére, ale ať z toho nejste úplně pav, když mluví páv. A já jdu zpívat.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dnešní školka je o zvířátkách. Já jsem jako moderátorka ve školce sama a Ušoun je reportérem, co se nám hlásí ze srazu zvířátek. Ušouné, halo, halo, funguje nám spojení?
1: Halo, halo, nefunguje to. Halo, halo,
0: halo,
1: slyšíme
0: halo,
1: se?
0: Já tě slyším.
1: Nikoho neslyším, halo. Tady někdo řve strašně, tady někdo řve. Já neslyším, protože tady někdo řve.
0: Já taky.
1: No, je, to jsem rád, už to funguje. No, promiňte mi to, promiňte mi to. Totiž tady řval pan tygr.
0: Jo.
1: Jo, no, totiž pozor, pozor. Tak, pane tygr, jistě, to tamhle je to vpravo, tam za tím velkým dubem. Jo, on totiž potřeboval vědět, kde to je. Pospíchal, pospíchal a proto tak řval. Není zač, není zač, pane tygře. Kamarádi, už jsem tady. Jenom jsem musel pomoct panu tygrovi, aby našel své místo. To jistě chápete.
0: No, taky se holky a kluci už cítíte tak, jako bychom byli s Ušounem v obřím lesoparku, kde se ten sraz koná. Já tady ano, jako bych tam byla.
1: A pozor, pozor, Jani, to ještě nepřišel na řadu náš dnešní úkol. Holky a kluci, mám tu pro vás jeden přímo od velké zvířecí rady.
0: Jú, no tak to jsem zvědavá. Tak povídejte, pane reportére, Ušoune, Rušoune.
1: Moment, moment, moment. Milá zvířata, prosím vás o chvilku klidu. Já tady podávám zprávy přímo dětem. Můžete si to říct i jinam, jo? Prosím, prosím, jděte prosím o kousek dál. Děkuju, děkuju, děkuju. No a pozor, teď už se připravte vy, holky a kluci, co posloucháte mou, tedy už je novou pohádkovou školku, protože tu je. Ušounův úkol.
0: Holky a kluci, to jsem zvědavá, jaký nám zvířátka vymyslela úkol. Posloucháme.
1: Kamarádi, zvířátka si myslí, že na ně lidi nejsou hodní, protože jim často nerozumí. A zvířátka by tedy chtěla, aby na ně lidi byli hodnější. A právě vy, holky a kluci, si to určitě vezmete na starost, ne? Až budete větší.
0: Je, no to je jasné, že ano, holky a kluci. Takže dnešním naším úkolem je, aby si kamarádi už vždycky pamatovali, že je potřeba chránit přírodu a její obyvatele.
1: Ano, ano. Ano, to je váš úkol, ale pozor, je to úkol na celý život. A ten dnešní je samozřejmě jiný. Abyste zvířátkům rozuměli, musíte si umět představit, jak se žije v jejich kůži.
0: Aha, poslouchám.
1: No tak, kamarádi, dneska máte za úkol si vybrat zvíře a na chvíli si na něj zahrát. Třeba budete kočka, no tak budete mňoukat, povalovat se, prohýbat hřbet. Prostě na chvíli budete kočkou.
2: Je, to je bezva nápad. Já
1: no?
2: bych asi byla kočka, anebo je, já se u toho budu protahovat jako kočka, anebo budu něco jiného. Přemýšlím.
1: No, tak si to pěkně rozmysli, holky a kluci, vy taky, a k tomu přemýšlení si pusťte pohádku, jo? Já jdu zase za zvířátky a po pohádce se vám váš reportér Ušoun Rušoun opět přihlásí. Tak, naschledanou, pa.
0: Zatím naschledanou.
1: Ušounova pohádka.

czapka. Ticho kloci dziewczatka. Je tu nová pohádka. Prozradí vám, čím je vina neposedná Kateřina. Uslyšíte ve chvíli, co jsme spolu zažili.

0: Kateřina hrozně ráda maluje. Tuškou, pastelkami i vodovými barvami. Umí dokonce i jedno malířské rozpočítadlo. Kdykoliv se zeptám, kdo pak dnes dojde do samoobsluhy pro rohlíky, vždycky mi řekne...
1: To se uvidí. Rozpočítáme se.
0: A hned začne rozpočítávat.

0: usnět. Přiznej se hned. Pro rohlíky dojdeš ty.
1: Na Kateřinině rozpočítadle je nejzajímavější to, že poslední slovo padne pokaždé na mne. Ale do samoobsluhy pak stejně jdeme oba. Po snídani, když zrovna nemáme v plánu nic důležitějšího, se Kateřina pustí do malování. Maluje a přitom si povídá.
0: Jdu na výlet s pastelkami, kdo chce, ať jde klidně s námi. Bledě modrá bez ptání namaluje svítání. Hnědá kreslí dlouhou cestu, co se loudá loukou k městu. Zelená se na rady ptá snad každé zahrady. Červená se nezastaví, nosí mňam, mňam, mňam jahodové zprávy. Fialová mívá strach, že zabloudí v kedlubnách. Oranžová, kde jen může, přibarvuje bledé růže. Žlutá se zas ráda

0: nevadí, trumpetu si naladí. Vytrubuje tram-ta-da, pak je dobrá nálada. Pokud venku neprší, po celý den vydrží. Kdo chce, ať jde klidně s námi. Jdu na výlet s pastelkami.
1: Takhle si Kateřina hraje na pastelkový výlet. Namaluje bledě modrou oblohu, dlouhatánskou hnědou cestu, zelenou zahradu s červenými jahodami, s fialovými kedlubnami a s oranžovými růžemi. A že nikdy nezapomene ani na žluté sluníčko, které se usmívá nad růžovými obláčky, to vám snad ani nemusím povídat. Jednou ale Kateřina namalovala něco úplně jiného. Červeného pastelkového koně. A sotva ho domalovala, kůň k ní obrátil své veselé oči, on byl totiž celý veselý, a zeptal se, kam pojedeme, hopsa hejsa? A Kateřina bez velkého rozmýšlení, jako by spolu byli předem domluveni, odpověděla,
0: přece do Brandejsa.
1: Kateřino, neříká se do Brandejsa, ale do Brandýsa, napomenul jsem Kateřinu. Jenže ona mi to hned vysvětlila.
0: Když to by se nám nerýmovalo. Poslouchej, hopsa hejsa do Brandýsa. No, rýmuje se to? Nerýmuje. A hopsa hejsa do Brandýsa. To je ještě horší.
1: Měla pravdu. A tak jsme nasedli na červeného pastelkového koně a jen kvůli rýmu jeli hopsa hejsa do Brandýsa.

0: V Brandýse byla právě pouť. A všude lidi, no jako o pouti. Jak jsme se tam objevili, lidé se zhlukli kolem nás a zvědavě se vyptávali.
1: Kde pak jste koupili toho překrásného koně?
2: Byl hodně drahý.
1: Ten není odtud, vidíte.
0: Museli jsme si honem něco vymyslet. Je to dar. Nenapadlo mě nic chytřejšího. A Kateřina se ke mně samozřejmě okamžitě přidala.
3: Ano, je to dárek od tetičky z Tramtárie. Poslala nám ho ve velké obálce, leteckou poštou.
0: Lidé si závistivě povzdechli a červený kůň měl na pouti zelenou. A tak jsme si s Kateřinou užívali.
4: Pojďte, rychle, dámy, páni, kouzelník vám na počkání vyčaruje rybu v kleci.

vidět jen v Africe. Mýlíte se, vážení!

0: Na houpačkách, u střelnice, na řetiskovém kolotoči. Nikde od nás nechtěli ani korunu. Ale jen jestli prý jim dovolíme pohladit si toho výjimečného koně. No a my jsme samozřejmě dovolovali. Jen Kateřina, která se o pastelkového koně strachovala, každému připomínala.
1: Ale musíte hladit z lhýnka, abyste nám ho náhodou nerozmazali.
0: Skončili jsme před boudou, kde svalnatý chlapík v proužkovaných plavkách předváděl svou sílu. Potýkal se s obrovskou činkou. A Kateřina mi z nenadání řekla.
1: Co myslíš, je ta činka opravdová? Nebo je to jenom papírová činka?
0: Pokrčil jsem rameny.
2: Nevím, na pouti je možné všecko.
0: Na to Kateřina namalovala fialového motýla. Fialového, protože jinou pastelku si sebou dnes nevzala. A tomu motýlovi pošeptala.

0: A motýl hned zatřepetal křídly a letěl k silákovi. Zakroužil nad ním a zrovna v tom nejnapínavějším okamžiku, kdy silák dotlačil činku vysoko nad hlavu, si mu na tu činku sedl. A činka se pod motýlem prohnula jako vrbový proutek. A silák hekal. A protože doposud zvedal činku vždycky jen bez motýla, pod činkou s fialovým motýlem se mu podlamovala kolena. A bylo po slávě. Silák vztekle praštil s činkou a hrnul se ke mně a ke Kateřině.
1: Tak tohle vám přijde draho. Ten motýl je váš. Viděl jsem dobře, jak jste ho na mě poštvali. Já vám dám. Já vám ukážu.
2: Ale pane, pane, my jsme přece... Já jsem...
0: Nemluv a utíkej! Pobídl jsem Kateřinu a vzali jsme nohy na ramena. A silák sehnal za námi. No, nebudu vás dál napínat. Zachránil nás jenom červený pastelkový kůň. Naskočili jsme na něj i s motýlem a uháněli Hopsa Hejsa od Brandejsa. Teprve doma byl čas, aby nám fialový motýl sdělil, co vlastně zjistil.
2: Ta činka byla z papíru.
0: A Kateřině i mně bylo jasné, proč všechno dopadlo tak, jak to nakonec dopadlo.

hádka, končí dnešní pohádka. A tím, kluci, děvčátka, končí dnešní pohádka. Prozradila, čím je vina neposedná Kateřina.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které se nám dneska hlásí reportér Ušoun Rušoun z velkého lesoparku, kde právě probíhá sraz zvířátek.
1: Ano, ano, ano, hlásím a kontroluji, jak plníte, holky a kluci, svůj úkol. Co ty, Jani?
2: Ty
1: už zase kočičákuješ, viď?
2: No, já plním, nevidíš? Jen tak se převalím na jednu stranu a protáhnu se, ale musím opatrně teď na druhou stranu. A pozor, ať nespadnu, jsem totiž gepard a právě odpočívám na větvi. To je pohodlíčko.
1: No, ty jsi říkala, nevidíš? No samozřejmě, že to nevidím a od toho je rádio, aby všechno zprostředkovalo. Proto jsem já, reportér, na srazu zvířátek. Teda, ale zdá se mi, Jani, že to plníš moc pěkně. Jen co je pravda, zvířátka budou mít velkou radost a jak slyším, kamarádi taky pěkně plní. Jáchym je lev, Bertička je slon a Julinka opička. No, krása, krásoucí.
2: Děkujeme, že jo, děti, krásně nám to jde.
1: Jo, přesně tak, ale já už musím na přednášku paní Plameňákové o znečišťování vody a vám doporučuju, abyste se teď jako zvířátka pěkně rozhýbali. Já běžím, ahoj.
0: Běž. A my taky běžíme, nebo skáčeme, nebo se plazíme.
1: Ušounovo cvičení.
0: Ano, holky a kluci, dáme si i malé cvičeníčko. Zůstaňte zvířátkem, na které jste si doteďka hráli za úkol a pěkně jeho způsobem dvakrát, třikrát oběhněte školku nebo obývák. Pokud vaše zvíře skáče, skákejte. Pokud se plazí, plazte se. A já běžím okolo školky ladnými kroky, protože jsem gepard. Hop, hop, hop. A víte co? Pustíme si k tomu cvičení pěknou písničku.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Kamarádi, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dneska jsem v rádiu jen já, protože Ušoun je reportérem na Srazu zvířátek, kde se probírají vážná témata, jako tolik potřebná ochrana přírody, nebo ochrana vody a ochrana zvířátek, ale taky se tam baví. Ale to už vám řekne Ušoun sám. Haló, haló, slyšíme se?
1: No, slyšíme se velmi dobře, je to tak, je to tak, holky a kluci, reportér Ušoun Rušoun se hlásí ze Srazu zvířátek, kde si děláme úžasnou zábavičku. Právě se všichni chystáme zaplavat se s delfíny.
0: Je, Ušounku, tak hlavně dávej pozor, víš, že to s tím tvým plaváním ještě není úplně slavné.
1: Tak zaprvé, Jani, já mám pro jistotu kruh, vestu a křidílka nafukovací, jo? Jen to, jako kdyby něco pro jistotu. No. A za druhé, delfíni jsou skvělí záchranáři a budou nám nepříliš dobrým plavcům pomáhat. Představ si, přihlásil se i králík.
0: I králík bude plavat.
1: Jo, jo, jo.
0: Páni, no ale jak jsou tam delfíni, tak to bude určitě všechno v pořádku. Těším se, až mi ukážeš svůj nový plavecký styl. Teď se ale ještě společně se mnou pojď rozloučit s kamarády.
1: Ne, ne, ne, já ještě musím jednu zprávu ohlásit.
0: Ano.
1: Plave i kočka. Kočka rybářská plave bez vestičky, bez křidílek. Ona totiž umí plavat. Tygři taky umí plavat. To se o nich moc neví. To je zajímavost.
0: Já myslela, že kočky se vody bojí.
1: Ale představ si to, kočka rybářská loví ryby ve vodě. No tak to jsem ti řekl zajímavost, viď?
0: No jejda, jejda, ale teď už nastal čas na loučení, opravdu musíme.
1: Ajajajajaj, a mně se ta reportáž tak líbila, mně se to líbí ti něco vzkazovat holkám a klukům.
0: No, nám ale se já to chápu, taky líbí.
1: Chápu, chápu, no tak už teda co, no?
0: No, tak naše pohádková školka, co?
1: No, končí, a no. My co?
0: Poprosíme vás o obrázky.
1: Jo, jo, jo, holky a kluci, namalujte nám dneska, prosím, zvířátko, které máte nejradši.
0: A nebo zvířátko, na které jste si dneska za úkol hráli.
1: A nebo klidně i Ušouna Rušouna jako reportéra na Srazu zvířátek.
0: A nebo klidně i Janu, jak je sama ve školce.
1: Jo, jak se válí jako kočičanda, no jasně. No.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, ahoj kamarádi, mějte se krásně a chraňte přírodu.
1: Přesně tak, ahoj, ahoj, a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na krásnou písničku Jak jinak než o zvířátkách.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: První červnové úterní odpoledne mezi námi zvířaty. Miluju červen, je to vlastně můj nejmilejší měsíc, narodila se mě moje maminka, přibližuje prázdniny a u našich domů kvetou růže a pivoňky a svět se v červnu nádherně vybarví. No, někde mají nádherné barvy v přírodě pořád, třeba v Brazílii, kde žije arahyacintový, můj dnešní host, přezdívaný modrý král zelené Brazílie. Do studia Rádia Junior ho doprovodili dámy Monika Hamplová a Zdena Lašáková, které o něj pečují v organizaci Sunny Days. Já vás hrozně moc vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jmenuje se Akila, je to kluk nebo holka?
1: Holka.
0: Takže je to holčička. A on se zřejmě nenarodil v Brazílii.
1: Ne, je to tady odchov České republiky.
0: Čili nezná Brazílii?
1: Nezná.
0: Nezná. No a jak se k vám dostal? Nebo dostala, budeme jí teda říkat?
1: Je to splněný dětský sen, kdy jsme si postupně vlastně, nejdřív jsme si pořídili malý papoušky, až když jsme o tom zjistili nějaký informace, tak jsme postupovali dál a dál a splnili jsme si vlastně dětský sen. Ona není ze záchranné stanice, ona je soukromá.
0: Jo, takhle, takže to je vlastně takový vaše dítě?
1: Ano.
0: Vaše dítě. No ale my si stejně chceme povídat hlavně o vaší organizaci, protože to je vlastně takové povídání o trápení papoušků, o jejich záchraně a o jejich nových životech. Je to tak?
1: Ano.
0: Řekla jsem to správně. Kdo vymyslel název Sunny Days?
2: To vzniklo tak společně.
0: Přáli jste si, aby měli všichni papoušci prosluněné dny.
1: Ano,
2: přesně tak.
0: No tak víte dnes, milí junioři, o čem si budeme povídat, takže pište nebo volejte, máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz, číslo 800 199 199. No a moji hosté, Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days, přinesli krásné dárky pro tři z vás. Jsou to papouští trička, papouští magnetky, říkám to správně, a jeden krásný papouští hrneček. Takže tři z vás dnes budou obdarováni. No, je to hodně, ale včera jste měli svátek, takže dodatečně přejeme všechno nej. A já moc děkuju a už si pustíme první písničku z těch, co vám nachystal David Janečka. Vyřizuji pozdrav i z produkce od Daniely Vodráškové. No a krásnou barevnou zvířecí hodinku s námi všemi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior. Hej, pojďte, čekáme.

0: Posloucháte pořád Mezi námi zvířaty. No a Mezi námi zvířaty je jedno přenádherné zvíře. Je to největší létající papoušek. Takže moji hosté Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days by mohli říct teď, jestli, když je tohle největší létající papoušek, jestli jsou ještě větší papoušci?
1: Nejsou.
0: Nejsou?
1: Nejsou.
0: A nebo nějaký nelétající?
1: Nelétající určitě, tak ono mezi papoušky se dá považovat i pštros.
0: Aha, to je příbuzný.
1: Není úplně příbuzný, ale je to vlastně taky se dá ochočita a taky to může být domácí mazlíček.
0: No, já myslím, že kolem... Vy jste řekli sice, že je to váš splněný sen a že Akelka teda nebyla odebraná pro vaši záchrannou stanici, ale jaký je její příběh?
2: My, když jsme se vlastně rozhodli ten náš sen splnit, no, tak jsme hledali po celé České republice chovatele, který by nám mládě prodal, jelikož se tvrdí, že když chcete mít papouška ochočenýho, zvyklýho na ruku, aby neútočil, musí být ručně dokrmen, musí být odebrán co nejmladším věku. Ale jelikož jsme nesehnali a naskytla se nám příležitost koupit 3letou samici, divokou, podotýkám samici, přesto jsme do toho šli. Naše Akela nebyla zvyklá opravdu vůbec na lidský kontakt. Byla odchovaná pod rodiči. Do těch 3 let vlastně byla se samicí, se svou mámou. Přesto jsme si ji koupili a začali jsme s ní pracovat, jenomže ona je tak strašně byla chytrá a šikovná, že vlastně asi 2 měsíce na to už byla v Lysé nad Labem, kde se každoročně ona veletrh papouští a už tam fotila. To znamená, že vlastně jsme tam měli s ní, lidi si ji mohli brát libovolně na rameno a neútočila. Tohle to provozujeme vlastně s Akilou do dneška, proto se taky stala vlastně tváří Sunny Days, jo, a proto vlastně jezdí s náma a díky ní vlastně jsme taky možná známí.
0: No, já jsem se s vámi vlastně seznámila taky na veletrhu, že jo?
2: Tak.
0: Kde jsem obdivovala tu krásnou Akilku.
2: Tak.
0: Ale ona vlastně teda, je to váš maskot, dá se říct.
2: Ano.
0: Jo? A je to docela vzácný druh.
2: Ano.
0: Že jo? Takže se dá koupit pouze opravdu od chovatele.
2: Ano, přesně tak.
0: A ještě to není žádná legrace, jak jsem pochopila.
1: Musíte na to mít různý povolení, nejdřív si musíte zjistit, jestli jste schopný vůbec takového papouška mít. Musíte mít na to odsouhlasení inspekce životního prostředí, že opravdu ty podmínky, které máte a zkušenosti, které máte, tak si můžete takového papouška pořídit.
0: No a teď, jak je možné, nebo dostanou se podobně vzácní papoušci taky k vám do záchranné stanice? V závorce druhý dotaz, je možné, že si někdo pořídí takové zvíře a potom se prostě ho nějakým způsobem zbaví?
2: Je to možný, ale do záchranné stanice se papoušek takhle CITESový nedostane. Na to existují CITES centra, jsou to záchranné stanice, které splňují další a další požadavky. Jelikož ty papoušci podléhají CITESu, tak musí i ty podmínky, do kterých jsou odevzdaný, splňovat určitá kritéria. Hmm. Takže k nám určitě ne.
0: Aha.
1: Každopádně každý, kdo potřebuje nějakým stylem pomoct, tak papouška k nám může dát jak do dočasné péče, tak i na trvalou péči.
2: Ano.
1: Po případě, když chce umístit papouška do jiné rodiny, tak to může dát jako požadavek a my to zajistíme.
0: Ano. Jasně. No, takže u vás tedy, když by někdo přišel a řekl, tady urgentně potřebuje, chcete svůj papoušek pomoct, tak vy ho přijmete,
2: ano,
0: ale pak ho předáte do nějaké té CITESové záchranky.
2: Záchranné stanice vlastně spolupracujeme mezi sebou, jelikož víme, že Centrum Laguna v Praze se specializuje na kakaduji a žaky a mají jich tam více druhů, tak pokud by se stalo, že se k nám dostane tento druh, tak se snažíme ho zařadit vlastně do toho hejna. Pokud teda netrvá bývalý majitel na tom, že by chtěl, aby ten papoušek se dostal do další náhradní rodiny. V tom případě bychom teda jednali jinak. Ale pokud by mu to bylo jedno, tak vlastně bychom se snažili, aby se začlenil do toho hejna a aby mu tam bylo líp.
0: Je tady dotaz od Jindřišky, která se ptá, jestli se kamarádi i s ostatními druhy Akela. A pak je to ještě jeden dotaz.
1: Ano, kamarádi. Máme mezi nimi spoustu kamarádů.
0: Takže jsou ti papoušci pohromadě?
1: Ano.
0: Takže jsou prostě v hejnu.
1: Ano,
0: tak jak mají být. A pak je tady další dotaz, že někdy pejskové pomáhají při přijetí týraných psů jako takové chůvy. Jestli to dělají i papoušci.
1: Ano, a Kyla je na to odborník.
0: Dokonce ji tady máme.
1: Pomáhá kompletně v celé stanici. No. Jak tím, že jezdí na akce, tak i tím, že vlastně pomáhá ostatním papouškům.
0: A jak to probíhá, jak ona nabídne tu pomoc?
1: No, když k nám přijde toho papoušek, tak v první řadě musí jít do karantény. To je kvůli tomu, abychom my zjistili, jak ten papoušek na tom je, co má rád, co nemá rád, jaký má problémy, případně zdravotní problémy, aby se to nedostalo mezi ostatní kamarády. V případě, že papoušek je zdravý, tak ho začínáme socializovat. A na to právě na to socializování, na to kamarádství je Akila perfektní.
0: Takže to je vlastně stejný, dá se říct. Je ten papoušek víc, takhle když žije s lidma, víc člověk, anebo zůstává papouškem? Já mám někdy pocit, že oni jsou takový trochu hodně
1: lidi.
0: Je
1: to malý dítě. Je to malý pětiletý, 3 až 5letý dítě, který je samozřejmě neposedný, neposlušný.
2: A Kyla je zároveň příklad toho, že tak. I papoušek dokáže být hyperaktivní.
0: No tak já myslím, že
1: neposeda.
0: Teď jsme otevřeli zase další témata, o kterých si budeme povídat po písničce. Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty s Monikou Hamplovou a s Denou Lašákovou z organizace Sunny Days. Jejíž tváří je tahle ta krásná papouští dáma, která se jmenuje Akila.

0: Mezi námi zvířaty. Máme tady papouška, je to největší letající papoušek, krasavec, teda krasavice, jmenuje se Akela arahyacintový. Přijeli s ním Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days. A je tady plno dotazů k činnosti této organizace. Jaká je specifika pomoci papoušku, ptá se Mařenka.
1: Specifikace. No,
0: je to jako něco jiného, než zachraňovat psy třeba, nebo takhle si představuji?
1: Je to hodně podobný. Je to hodně podobný. Musíte zjistit, co ten papoušek potřebuje, co mu chybí, proč se k vám vlastně dostal. Protože každý papoušek má svůj příběh a každý je trošku jiný a specifický.
0: A jaké jsou ty nejdůležitější nebo takový nejčastější případy, že se papoušek dostane k vám?
1: Lidi si uvědomí, že mají málo času na toho papouška, že to je pořád o čase a že to není s proměnutím pejsek a kočička na 10 let. Ale že tohle je opravdu dlouhověký parťák pro celý život.
0: To se ptá tady Madlenka, kolika se dožívá Ara?
1: Ara hyacintová až v dobrých a naprosto perfektních podmínkách až 90 let.
0: No.
1: Takže je to jako lidský svět.
0: Takže to, Madlenko, budeš muset potom ještě přes svoje děti zařídit.
1: Tak jako to máme my.
2: Ano.
0: Aby se postarali, kdyby jsi si pořídila taky Aru. No, jde o to, že oni se dostávají do nouze kvůli času a ty lidi to poznají, jak sami mají jakoby ten pocit, že teda je tam něco špatně, nebo ten papoušek začne něco projevovat, nějakou nespokojenost.
1: Většinou to je o nespokojenosti, papoušek se začne škubat, což je hodně, hodně častý je. A samozřejmě lidi si uvědomí, Ježíš, já mám ošklivýho papouška a on se oškubal. Já takovýho nechci.
0: Aha.
1: Já chci krásnýho, hezkýho papouška, jako jsem měla, a já takovýhleho oškubance nechci. Takže jde a s prominutím, když to řeknu na rovinu, papouška se zbaví.
2: Ručku přestane.
1: Už to přestane být člen rodiny, protože je ošklivý a dají ho pryč.
0: To mě připomíná otázku, Karolína se ptá, kolik takový papoušek stojí.
1: Je to různý. U AR je to od 20 tisíc až třeba jako Akila až po půl milionu.
0: No, já si právě myslím, že to není levná záležitost a že teda, když už si ho ty lidi koupí, tak bych si představovala, že si to pořádně rozmyslí.
1: Ano, to máte pravdu, ale pak je tady třeba, já mám papouška, protože já mám spoustu peněz, tak já chci krásné papoušky a krásné papoušky budu mít, protože na to mám peníze. A když se mě papoušek začne škubat, tak už ho nechci. Tak. Může to být stres v rodině, třeba. Jo, spousta rodičů se rozvádí, ten papoušek samozřejmě tím trpí, protože jeden z rodičů ho má radši, nebo se začnou i o něj přetahovat, jako se přetahují o děti. A ty papoušky jsou hrozně moc citlivý. Každá změna pro ně může znamenat velký problém. A jsou papoušky, který neskončí jenom tím, že se oškubou, ale i sebe poškozují. Vyškubávají si kusy masa a tak. Když to už je opravdu v extrému.
0: No, je to taky tím, že třeba někteří lidé chovají toho papouška doma jednoho?
1: Ano, určitě.
0: Já myslím, že to by se mělo nějak...
1: Každý chceme mít kamaráda, každý chceme mít s kým bavit.
0: No.
1: A to i ty papoušci tak mají.
0: No právě, teď jsou to ptáci, kteří žijí v hejnech, že jo?
1: Ano.
0: Takže když jsou doma sami, tak už to pro ně, jako si myslím, musí být stres.
1: Přesně tak.
0: Hele, ty se tady nudíš, veď? A
2: ne, právě,
0: říkal...
2: že nenudí se vůbec.
0: Ne.
1: Ona se rozhodla, že nás trošičku potrápí.
0: Tak, ona vás trošku, já koukám, že tady vám žere knoflíky, brejle.
2: To ona, oni hrozně rádi papoušci, knoflíky a řitízky a náramky. To není...
1: Na ušnice krademe.
2: Ano.
1: Stalo se nám to blisí asi 3 roky zpátky, že paní ukradla diamantový kamínek z prstínku. Ani to paní nevěděla. Nebo na ušnici prostě ona to tak rychle vytáhne.
0: A jak jste ho vrátili, ten kamínek?
1: Za odměnu. Dali jsme jí oříšek a ona kamínek není dobrý.
0: Jo, takže ona ho vyplivla.
1: Tak kamínek za několik set tisíc vyplivla a vzala si radši kešu oříšek.
2: Ano.
0: A kilo, ty jsi číslo teda. Ježíš, tak ještě, že si toho všimli dřív, než se to spolklo a muselo se čekat, až bude nějaký bobek. No jak je to vlastně s čistotností těhle papoušků? Já si teda představuju, kdybych ho měla doma, takže bych nechtěla, aby byl pořád v kleci. Já bych chtěla, aby lítal po bytě, jo?
1: Tak, na to máme takový papouščí stromy, kde ten papoušek se může naučit, že si tam dělá potřebu svoji.
0: Aha.
1: Takže pod to dáme nějaký hoblinky, nebo spíš hoblinky, spíš takový piletky, tak, který nelítají, protože to samozřejmě papoušek. Když se vznese a jsou tam hoblinky, tak to lítá po celém obyváku.
0: Takže u vás taky takhle psi poletujou doma?
1: Ano. Ano, ano.
0: To by mě jinak nebavilo mít ptáka v kleci, jako to musím říct teda na rovinu, že...
1: Tak my teď momentálně třeba vybudováváme pavilony pro papoušky, kde chceme, aby ty papoušci vlastně ve stejné velikosti lítali celoročně, bez klecí, bez voliér, aby prostě byli v jednom velikánském domě a mohli si tam mezi sebou lítat a kamarádit.
0: A v jakém je stádiu to budování?
1: Máme základy.
2: Aha. Jsme v začátku.
1: Jsme v začátku, ale počítáme, že do konce tohoto léta minimálně první pavilon bude postaven.
0: Takže každá pomoc se hodí.
1: Určitě. Ano, přesně tak.
0: Takže pozor, junioři, pokud byste věděli o někom, kdo by chtěl udělat dobrý skutek, tak nezapomeňte na Sunny Days a na papoušky, kteří se díky tomu budou moci krásně prolétnout. No ještě je tady jeden dotaz. Jak vlastně toho papouška, když ho přijmete, ptá se Anička, tak jak ho vlastně jako vy nějak ohodnotíte? Nebo jako
1: jsou to zkušenosti. Jsou to zkušenosti. Každý papoušek prostě je jiný. Jako jsme my jiný, jako jsou děti jiný, tak je i každý papoušek jiný.
0: No právě.
1: Jo. V první řadě musíme v té karanténě zjistit jeho potřeby, co mu chybí a jak na tom opravdu zdravotně, protože i spousta nemocí, které můžou mít fatální následky pro všechny papoušky, se kterými by přišel do kontaktu.
0: Mm-hmm. Posloucháte pořád Mezi námi zvířaty. Dnes o papouškách. Máme tady krásnou papouščí dámu, vzácnou Aru Hyacintovou, která si tady občas i něco popovídá, občas něco rozšmelcuje zobákem, papá kešu oříšky, no a tak nakonec mě tady dámy přesvědčili, že je tady docela spokojená. Takže pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte našim hostům z organizace Sunny Days na 800 199 199.

0: začněte pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.
2: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Máme tady krásného hosta, papouška. Je to Ara Hyacintový, holčička Akila, a doprovodil jí sem Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days. A je tady samozřejmě na tuhletu organizaci spousta dotazů, protože vy máte krom toho, teda já bych jim začala možná, i když je to už takový to, taková ta nadstavba, že je možný si vás papouškama pozvat do školy, se tady ptá
3: určitě.
2: Markéta.
3: Ano. Určitě nemáme s tím problém.
2: A jak to probíhá? Přijdete do školy? Máte sebou Akilu nebo někoho ještě?
4: Ne, máme víc papoušků, nemáme jenom Akilu, vozíme víc papoušků a bereme to vlastně, provádíme to formou přednášky a focení s papouškama. Pokud vlastně škola umožní a mají dostatek času, tak ty děti se můžou s tím papouškem jakýmkoliv vyfotit. Protože nejenom Akila je kontaktní na focení, máme jich víc.
2: Mm-hmm. Máte tam ještě taky nějaké takhle hodně vzácné papoušky? To je taky další tady dotaz od Daniely.
3: Máme tam žaky, arikanindy, jo, máme tam kakadu molucký, máme křížence, pominku, je to kříženec kakadu růžový s kakadu inkou, taková krásná oranžová, což
4: tak
3: se málo kdy vidí.
4: Největší rarita asi, kterou tak. Tam máme.
2: Proč je rarita?
3: Protože tohle křížení správně se nesmí.
2: Aha.
3: Sice je to stejný kakadu, ale je to jiný úplně druh. A je to spíš taková asi, nevím, jestli to přímo chovatel chtěl, ale je to taková opravdu rarita.
2: A jak se dostala k vám tahle ta rarita?
3: Tuhle raritu jsme museli vykoupit z Orniparku Jaroměř, který tam měl jako patrona. A Ornipark Jaroměř vlastně zanikl, protože ty podmínky tam nebyly úplně ideální pro papoušky. Jo, ani v zimě prostě neměli přístřeší a tak dále. Hlavně se pan majitel prezentoval jako velký zastánce zvířat. A z naší strany to bylo trošičku jinak. Takže jsme udělali výzvu, pár přátel nám pomohlo, dali jsme peníze dohromady a milou pominku jsme vykoupili.
2: Takže k vám se dostanou teda papoušci vlastně ze všech nejrůznějších situací, z domu a z nějaké organizace a tak dále.
3: Ano.
2: Jak to dlouho trvá, než se napraví ta papouščí nebo vyléčí papouščí duše?
3: Vyléčit papouščí duši? Někdy to je rychlý. Někdy se prostě padneme okamžitě do noty, okamžitě zjistíme přesně, co ten papoušek potřebuje a hnedka nám začne důvěřovat. Ale někdy to může bohužel trvat i několik let. To záleží na tom, jak moc ta papouščí duše je zasažená ráno.
2: Můj kamarád Filip Rožek, se kterým jsme zachraňovali psy, tak vždycky říkal, že i když pes žil v bahně bez boudy na dvoře pod nějakým plechem a dostal se domů, tak skočil do postele a druhý den už se tvářil, že tý postel je vody jak živá. Jo. A jak si představuji, jestli to takhle mají trošku i ti papoušci?
3: Někteří ano, ale bohužel někteří si zažili těžké zacházení. Kdy třeba máme papoušky, které byly zavřený v kleci, ve sklepě, takže neviděli ani denní světlo. A to se všechno snažíme postupně
2: odbourávat. No tak samozřejmě bych moc přála, aby se to dařilo, ale pokračování toho dobra je takové, že ti papoušci najdou nový domov.
4: Ano, určitě. Snažíme se papoušky buď dopárovat, aby byly v páru, a pokud víme, že ty papoušci jsou schopný a jsou v pořádku a jít do nových domovů, tak určitě se snažíme je dávat dál. Jeden z posledních vlastně případů je Ara Marakána Floky, který k nám přišel vlastně od paní, která ho najednou prostě nemohla mít, ale moc si přála, aby našel novou rodinu, aby nezůstal v záchranné stanici. A to se nám podařilo, je to rodina z Moravy, která vlastně nikdy s papouškem zkušenost neměla, ale zvířátka mají moc rádi. A tak přesto jsme na zkoušku Flokinka tam dali. Loki tak už tam zůstala trvalo a vlastně tu rodinu si tak získal, že ta rodina začala prostě žít úplně jiným životem a ten pták tam je šťastný. Takže to je to, co nás prostě zahřeje a nabíjí, když vidíme, že ten pták, který u nás vlastně byl sám a i když bychom se mu věnovali, tak ten člověk se nedokážeme tomu ptákovi dát tolik, co jedna rodina jenom tomu jednomu, jelikož těch ptáků tam máme skoro 140, tak prostě ten čas musíme, ať chceme nebo nechceme, mezi ty papoušky rozdělit.
3: Já bych to řekla tak, že ta rodina teďka žije Flokyho život.
4: Ano, přesně tak.
3: Oni se přizpůsobili jeho potřebám a jeho tužbám.
2: A stane se někdy, že si třeba lidi vezmou toho papouška do dočasky, jestli se to tak dělá, vy jste, myslím, to naznačila, že taky máte dočaskáře a že ten papoušek už tam pak zůstane?
3: Ano. Ano, pak přechází na trvalou péči.
4: Ano. Jo,
2: tak to je jako
3: snažíme se, než ho dáme teda do dočasné péče, aby ty lidi jezdili k nám, aby se s tím papouškem nejdřív seznámili, aby věděli, že ten papoušek je takovej a makovej, že ten papoušek si taky musí najít cestu i k ním. Jo, nedáme papouška prostě do rukou, který bychom nevěřili, a nebyli nějakým stylem prověřený, že to prostě s tím papouškem zvládnou. Pro nás je prvořadý prostě papoušek.
2: Já si třeba představuju, že přijdou a řeknou, mně se tak líbí tady ten zelený papoušek, my jsme ho tak jako hrozně chtěli a teď ten zelený papoušek se tak jako netváří a najednou přijde červený hub, stoupne se jim na rameno a říkám, a tak my chceme toho červenýho, když si nás našel.
3: Hmm. Je to takzvaná symbioza, když vidíme, že to tam funguje, tak ano, pak s tím nemáme problém. Ale říkám, je to běh na dlouhou trať, musí u nás absolvovat ty lidi několik návštěv, abychom viděli, že prostě opravdu to funguje z obou stran.
2: A scháníte nějaké dočaskáře? Třeba by junioři mohli?
3: Přiznám, že jich momentálně je víc, než jsme schopni papoušku umístit.
2: Aha, takže je zájem?
3: Je zájem.
2: Ty papoušky, no tak. A on teda každý papoušek, pochopila jsem, není vhodný do dočasky.
3: Určitě. Určitě máte pravdu. Každý papoušek má prostě, někdo má pošramacenou tu duši tak, že je potřeba ho dát nejdřív takzvaně dohromady. Postavit ho na vlastní nohy, aby prostě začal sám fungovat. Dostali jsme papoušky, které jsme museli i krmit na kaši. Kašičkou, aby vůbec byli schopni dál fungovat a žít.
2: Posloucháte, milí junioři, mezi námi zvířaty vyprávění Magdy, teda Moniky a Zdeny z organizace Sunny Days o papouštích a protože vám přinesli krásné dárečky, trička papouští, hrneček, magnetky, které můžete samozřejmě od nás dneska získat, tak připomenu naši adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na 800 199 199 a přidat se mezi ty, kteří už nám napsali a můžete mít štěstí a prostě některý z těch dárečků dostat. Takže teď si dáme písničku a po ní budeme pokračovat. Naším hlavním hostem dnes je Akila a Rahia Cintový.

0: Mezi námi zvířaty je pořad o přírodě a o zvířatech. V Rádiu Junior jsou teď hosti Monika Hamplová, Zdenka Lašáková a Ara Hyacintový Akila. Jejich organizace, kterou pomáhají papouškům, se jmenuje Sunny Days. Takže víte všechno, můžete nám psát na radiojunior@rozhlas.cz a už jsou tady dotazy. Jak se dozvídáte o ptácích, kteří potřebují pomoc?
1: Většinou se nám lidi ozývají sami. Jo, buď to našli jsme papouška, nebo tady lítá nějaký papoušek, prosím vás, přijďte si ho odchytit.
0: Aha.
1: Tak prostě jedeme a snažíme se ho odchytit. Samozřejmě už na to máme i takový fígle, jak pomoct, jak nalákat papouška. Hodně pomáhá, když slyší zvuk stejného druhu.
0: Aha. No totiž to jsem zažila několikrát, že byl papoušek takhle na stromě a teď všichni tam běhali kolem a nikdo nevěděl, co má dělat, ale to byl zřejmě papoušek, který někomu uletěl, že jo?
1: No pozor, on to může být i volnoletec. Ne každý papoušek musí uletět. Tady třeba po Praze lítá Laura.
0: No tu známe Lauru.
1: Ona, ona hrozně ráda sedí na semaporech a trápí tak svého majitele.
0: Ano. Laurinka, myslím si, že tady byla jako někdy dokonce, protože my jsme o volnolepcích vysílali celý jeden díl našeho pořadu.
1: Aha.
0: Jo, protože zase mě to je sympatický, zase, že někdo dá ten čas do toho, aby se ten pták mohl takhle volně proletět.
1: Uh-huh.
0: Jo, protože to samozřejmě zase je čas a vůle a práce toho člověka,
1: ano.
0: Že jo?
1: Ano.
0: Že to naučí, to vy asi na to čas nemáte, že? Nebo taky lítáte?
1: My lítáme na kšírech.
2: Tak.
1: Takže dlouhý provázek a lítáme na kšírech. Umožňujeme to papouškům taky. Ale tu důvěru, jako že bychom je pustili na volno, tam to chybí trošku, no.
0: Píše nám Madlenka, chtěla bych být veterinářkou exotických zvířat a myslím, že budu ošetřovat hady, to už jsem říkala, ale ptá se, jaké mohou mít ary barvy. Má ptáky ráda a velcí papoušci se jí líbí, protože mají hezkou energii. Děkujeme, Madlenko, zdravíme tě.
1: Tak v první řadě si musíme uvědomit, že není ara jako ara. Ary můžou být i malý. Velikosti, menší než velikosti žaka.
0: Mm-hmm.
1: Jo? To jsou ary marakány, ary severy a tak dále. Ty jsou většinou zelený s nějakýma drobnýma doplňkama, červený, žlutý, oranžový nebo modrý. Pak jsou už větší ary, jako nejznámější a nejvíce rozšířená ara ararauna, žlutomodrá, s zelenou hlavičkou a černýma fousama pod hlavou. Hodně k tomu podobná, stejnýma barvama, ale pozor, má jenom dvě barvy, je právě již zmiňovaná ara kaninda. Ta bych řekla, že je možná vzácnější než ara hyacintová a hodně opomíjená, protože ara kaninda je jich hrozně moc málo.
0: I v přírodě, jo?
1: I v přírodě. Ona je menší než ararauna a je to hodně vytlačovaný tím, že pralesy mizej. Jo, všichni potřebujeme ropu, všichni potřebujeme papír, palmový ořechy a to jejich původní prostředí prostě mizí.
0: To je smutný, no.
1: Jo, třeba právě ara hyacintová dřív v Brazílii lítala ve spoustě parků. Teď už bohužel jenom brazilský pantanal. Nikde jinde aru hyacintovou neuvidíte.
0: Takže to byl takový ptáček, který...

0: připravený na to, že lítají na volno.
1: Ó, to musí být nádhera, jít takhle nějakým údolím a vidět, jak letí.
0: Tak, teď, jestli se nepletu, tak momentálně lítají na chorvatském pobřeží.
1: No. Takže i takhle cestujou.
0: Ano.
1: Ó, mají krásný, šťastný život. Tak já to přeju samozřejmě všem papouškům, ale naše povídání ještě nekončí. Máme před sebou poslední část, tak bychom si určitě měli říct něco o té vaší organizaci a o tom, jaké jsou vaše nejčerstvější přírůstky. Teď si dáme písničku, kterou jako všichni vybral David Janečka.

0: Mezi námi zvířaty dnes hostíme Aru Hyacintovou a měli bychom ocenit vaše dotazy, takže moc děkujeme. Máme tu hosty z organizace Sunny Days, Moniku Hamplovou a Zdenu Lašákovou a já je teď poprosím o 3 čísla od 1 do 11. Tolik přesně přišlo dneska vašich mailů. Takže jak?
1: 7.
0: 7. Takže 7. 7 je Klára. 7 je Klára. Ta se ptala... Jo, ale ta se ptá, my jsme neodpověděli. Klára se tady ptá, jestli vaše děti taky mají rádi papoušky.
1: Ano, ano, a budou po nás dědit záchrannou stanici.
0: A už vám pomáhají?
1: Ano, hodně aktivně.
0: Jak jsou velké děti?
1: Dospělí.
0: Jo, to už jsou dospěláci.
1: 26 a 30.
0: No tak to už máte velkou pomoc, to je jasný. Takže Kláro, pošli adresu, prosím tě. Ta druhé číslo?
2: Tak, 5.
0: 5 je Markéta. Markétka, takže Markétka dostane... takže Klárce dáme hrneček, Markétka dostane tričko a pak jste říkali ještě číslo.
1: Dáme to jedničku.
0: Jedničku?
1: Jedničku.
0: Aha, tak jednička je Madlenka. Madlenka, která se chce stát tou veterinářkou. Madlenko,
1: no.
0: Tady dostaneš tričko oranžový. Takže moc děkujeme za dárečky a moc děkujeme taky samozřejmě za... návštěvu zde, ale já bych byla přece jenom ráda, kdybychom ještě v tom kratičkém čase, který máme, si řekli

0: něco o tom, chtěl jste pozvat na sraz?
1: Ano, pořádáme teďka 13. června sraz v Králikách u Nového Bydžova, sraz s papouškáma a pro papouškáře můžete přijít i s papouškem, ale samozřejmě i bez papouška podívat se, pokochat se jenom papouškama.
0: Poňuňat se s papouškama. Oni jsou takový ňuňací, i když máte trošku odvahu. No a já myslím, že se dá jít i k vám do stanice, do záchranné stanice.
2: Určitě, určitě. Po předchozí domluvě poprosím jen dopředu zavolat, jelikož navštěvujeme normálně zaměstnání a pokud se někdo objedná, dopředu nám zavolá, není problém kdykoliv přijít. Samozřejmě je to bezplatně, u nás se neplatí, papoušky vám všem ukážeme, vysvětlíme, jo, můžete u nás pobýt, jak chcete dlouho, není to ničím omezeno.
0: A ta stanice se nachází kde?
1: Králíky u Nového Bydžova, Králíky 41.
0: Takže králíci hostí papoušky.
1: Ano,
0: to tak. Je krásný. No a já jsem ještě chtěla zmínit teda tu možnost pomoci té vaší stanici, když tam teďko zrovna stavíte, tak je možné třeba vám dodat i nějaký materiál?
2: Určitě, určitě jsme za každou pomoc velice vděční, jelikož ten pavilon je v začátku a chtěli bychom ho ještě v letošním roce dokončit. Ta vize je taková, že ty papoušci vlastně chceme jim nahradit tu přírodu venku. Nechceme žádný voliéry, žádný oddělený koje, chtěli bychom, aby tam byli na volno, aby tam bylo víc druhů, aby to žilo současně. A jakákoliv pomoc je u nás opravdu
1: velice vítána. Máme seznam na internetových stránkách, co konkrétně potřebujeme. No, takže každý si může vybrat, jestli pomůže podložkama, šroubama, maticema nebo dřevem, trámkama a tak dále.
0: Šrouby a matice, to je i krásná písnička. Takže vaše stránky mají jaký název přesně?
1: Záchranná stanice sunnydays.cz.
0: Tak, mými hosty dnes byly Monika Hamplová a Zdena Lešáková z této záchranné stanice, která peče o papoušky a její tvář Arahy Jacintový a Kela se tady prostě momentálně snaží Zdenu voždíbat úplně. Takže děkujeme moc za návštěvu, přeju šťastnou cestu domů a doufám, že budete vy i papoušci všichni v pohodě, zdraví a prožijete krásné léto.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání.
0: My děkujeme.

vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky.

0: největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najdete na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svý hovory a nejsou moc

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme čtvrtek, 4. června. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne, no a protože je čtvrtek, čeká vás lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten za námi ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne, jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Po 13 letech se do kin vrací kultovní série Scary Movie. 6. díl si tentokrát bere na mušku nejenom horory, ale i dnešní internetovou kulturu. Bude to parodie na vřízko-duchařské horory i společnost jako takovou a vrací se i se svými původními tvůrci. Začal jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic, a to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Zapojí se i zahraniční instituce, třeba Slovenská akademie věd. 51. narozeniny dnes slaví americká herečka Angelina Jolie. Mezi její nejslavnější role patří například postava lovkyně pokladů ve snímku Lara Croft Tomb Raider. Kromě herectví se věnuje taky režii nebo humanitárním aktivitám. Jolie několik let působila jako zvláštní vyslankyně Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Dnes bude většinou polojasno, k večeru se pak v západní polovině Čech místy přidá déšť a přehánky, výjimečně pak i bouřky. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 23 až 27 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 15.

Dnes je čtvrtek 4. června, 155. den roku 2026. Svátek má dnes Dalibor. Je to mužské křestní jméno slovanského původu. Skládá se ze dvou slov. První Dali je slovanský tvar dnešního příslovce dále. Znamená tedy oddaluj. Druhá část pochází ze slovanského slova borba ve významu boj. Výklad jména Dalibor je tedy ten, kdo se snaží oddálit boj nebo potažmo vyjednavač. Stejný význam má pak i řecké jméno Telemachos, takže ačkoliv znějí úplně jinak, tak mají stejný význam. Každopádně všem Daliborům přeju dneska krásný svátek. No a kdo má dneska narozky, třeba slavná americká herečka Angelina Jolie, dáme si písničku Man Down od Rihanny, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, těm svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. V úterý odstartoval na Junioru hororový seriál Hlubina v režii Terezy Verecké, autorky úspěšného hororu Lyžák. V Hlubině hraje řada skvělých herců a jedním z nich je Tomáš Dalecký. Sám fanouškem hororu moc není, ale říkal, že když horor jako herec nahráváte, je to spíš vtipné než strašidelné. V Hlubině hraje kluka, který je v létě pod stanem se svou rodinou v kempu a ztratí se mu brácha. Jde večer s holkou z kempu na rande, brácha je přijde prudit a on ho pošle pryč, aby se vrátil do stanu. Ale brácha se ztratí a řeší se, jestli se neutopil, nebo co se vlastně stalo. Rozhlasový seriál je velmi zajímavý i zvukově. Opět se zde používá binaurální zvuk, tedy zvuk prostorový. A taky se pracuje s hydrofony, tedy podvodními mikrofony. Herci často křičeli nebo mluvili pod hladinou a na posluchače to má působit tak, že i oni sami jsou pod hladinou seriálové hlubiny.

Máte rádi naše hitparádu? Ptám se proto, že tu mám teď pro vás delší hitparádovou novinku. Je od oblíbeného berlínského dua Fastboy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, který zná úplně každý, dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji: ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo. Dodává Lukas o dancepopové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, která si během dospívání vytvoříme. Poslechněte si novinku od Fastboy Beautiful Life.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dneska našimi tématy budou voda, trávení času u vody, tipy, co dělat u vody a taky hlubina. Nový hororový seriál Rádia Junioru. A hlubinou teď rovnou začneme. Běží už od úterý, takže jste už měli možnost slyšet dva díly. Nebo pokud jste to nedali, nebo jste taky měli možnost to dát už celé na jeden zátah z našeho webu. Ale já si myslím, že je to takové napínavější každý den čekat na ten další díl. Dnes si poslechneme ten třetí a to už v 18.30. Hlubina vás zkrátka vtáhne pod hladinu. Hlubina je o tajemství usazeném hluboko na dně a o jednom záhadném zmizení. Seriál doporučujeme posluchačům 10+, a to hlavně proto, že jde opět o horor. Autorka Hlubiny pro nás před 2 lety napsala Lyžák. Kdo byl fanoušek Lyžáku, tak si jistě Hlubinu zamiluje. Ano, mluvím o Tereze Verecké. Opět to bude taky celé hodně napínavé díky unikátnímu bidaurálnímu zvukovému designu s využitím hydrofonu. Hydrofon skvěle dotváří atmosféru neviditelného nebezpečí skrytého pod hladinou. A v hlavních rolích uslyšíte Martina Mišičku, Marianu Mišičkovou, Tomáše Daleckého, Gabrielu Míčovou a další. Co na Hlubinu zatím říkáte? Přijde vám méně nebo více strašidelná než Lyžák? Co vás na Hlubině baví? Zajímá mě všechno, napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte, číslo je 800 199 100 99.
1: Myslel jsem, že se ztrácím v moři tvýho času.

že blázním letím.

0: narození byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak jste to slyšeli a kdo se kouká na kamerách, tak asi i vidí za mnou nádherný vizuál ke Kačce a Mopsovi, našemu novém Hajajovi, který bude už brzy, a vlastně napsala ho naše Káťa Perglová, která to celé i vymyslela. V podstatě je to o jejich zážitcích z dětství, kdy ona sama měla pejska, Mopse, a jmenuje se Kačka, že jo, takže to jsou jejich společné zážitky. Vyrůstala právě s tady tím pejskem a udělala už podle toho dva komiksy. Možná jste někteří z vás některý ten komiks četli nebo ho máte doma a smáli jste se vtípkům a teď se bude moci na vás přenést ta atmosféra z Kačky a Mopse i do audia v podobě Hajaji. Tak já doufám, že se na to těšíte. No a kdo by se chtěl pobavit o hlubině, tak klidně zavolejte nebo napište, kdo už třeba na to má nějaký názor, protože už začal poslouchat. Já jsem to teda ještě neslyšela, se musím přiznat, ale četla jsem dopředu všechny ty scénáře, takže doufám, že se budu chytat, když si se mnou o tom budete chtít povídat. Ale už se taky moc těším, až si dneska poslechnu minimálně tady ve vysílání ten třetí díl, který si poslechneme všichni společně už v 18.

Chci vám jenom připomenout, že pokud koukáte na hodiny, máme 17.28 a to neznamená nic jiného, než že nás teď po další písničce, což bude Moravo od Vesny s Egem, čeká další vzkazovna. Dnes v klubu první. Můžete psát svoje tipy na písničky na vzkazovna@rozhlas.cz nebo zavolat, číslo je 800 199 199, a já se budu snažit písničku zahrát podle vás a vyřídit váš vzkaz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala vzkazovna a první písnička na přání je pro Adélku, která si přeje Me and My Broken Heart od Rixton.

druhá písnička naší první vzkazovny je pro Beušku, která chce song Žvejka od Kiary a píše, že byla ve Zlíně a Kiaru tam slyšela naživo a že to bylo super. Věřím, že to bylo moc super, já jsem nakonec ve Zlíně nebyla, protože jsem byla nemocná, takže jsem bohužel nemohla tenhle ten koncert naživo slyšet, ale věřím, že vy, co jste tam byli, tak jste si to užili. Dáme si teďka písničku Žvejka a vy, co na vás nedošla řada s písničkou na přání v téhle vzkazovně, tak už teď můžete na vzkazovna@rozhlas.cz psát písničky na přání, které zahrajou v příští hodině.

0: ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já bych vás ráda pozvala teď taky na jednu super víkendovou akci a je to Veletrh vědy. Největší populárně naučná akce v Česku, jak už jsem říkala ve zprávách, bude se konat v pražských Letňanech, respektive odstartovala už dneska a poběží až do soboty. No a stejně jako loni, tam bude i zvídavec live. Společně se mnou otestujete svůj mozek i uši, těšit se můžete na kvíz plný zajímavostí ze světa lidí, zvířat i věcí. Super ceny a spoustu zábavy. Ceny pro vás budeme mít nejenom od nás, Českého rozhlasu, ale i od Akademie věd. Na konci se společně můžeme vyfotit na památku nebo pro vás budu mít připravené podpisové kartičky. A ještě jsem vám chtěla říct, že kdo už třeba na několika zvídavcích živě byl, tak se nebojte, že by tam byly stejné díly. Mám pro vás opět něco nového, takže se zase dozvíte něco nového a zasoutěžíte si naplno. No a když už do Letňan dorazíte, tak si pak můžete projít další zajímavosti Veletrhu vědy, protože toho tam bude opravdu hodně. Všechno je to zdarma, akce se koná zvídavcovská už tuto sobotu od 10.30, ale musíte si svoje místo bezplatně rezervovat na webu veletrhvedy.cz, veletrhvedy.cz. Tam už zbývá jenom pár míst a rezervace se pak budou na místě kontrolovat, takže kdo by chtěl dorazit a ještě si rezervaci neudělal, tak rychle na to a dorazte, protože ta akce bude opravdu velká kapacita, tam míst byla asi 300 a už je volných jenom pár míst, takže nás tam bude podle mě opravdu hodně a bude to nejspíš, že se všechno vydaří, největší zvídavcovská live akce, která zatím byla. Takže já se na vás budu moc těšit a doufám, že toho budete součástí.

Ale zaměříme na léto u vody. Léto je skoro tady, teplo jako v létě už některé dny je, takže si můžete u vody užít parádní relax, ale i adrenalin už teď. Pro každého podle toho, na co má chuť. Vyzkoušejte třeba paddleboarding, vyrazte na vícedenní výlet na kánoji, nebo objevte skryté zatopené lomy, no a nebo aquapark s rodinou. To je taková klasika. Paddleboarding je skvělý způsob, jak objevovat okolí, zapojit střed těla a užít si klid na hladině. Půjčovny najdete na každé větší přehradě. Vodáctví má unikátní atmosféru. A jestli jste ještě nezažili být na vodě, neznáte pojmy jako háček a kormidelník, tak asi jednou za život potřebujete zažít vodu hezky s kánojí, zbalit stán a vyrazit na některou z českých řek. Tradičními a romantickými volbami jsou Lužnice nebo Berounka. Nejkrásnější nakoupání v Česku jsou pak podle mě právě zatopené lomy, které nabízí průzračnou vodu, asi tu nejčistší, kterou v Česku můžeme mít, a taky často nádhernou přírodu v okolí. Vyzkoušet můžete třeba známé lomy Výkleky na Přerovsku nebo Mašovický lom u Znojma. Přírodní biotopy pak mají taky něco do sebe, pokud třeba nemáte rádi chlor a bazén není úplně vaší první volbou, tak vyzkoušíte hezký udržovaný biotop, třeba jako biotop Lhotka v Praze. No a pokud naopak s chlorem žádný problém nemáte a pátráte po co největší zábavě, budou pro vás ideální právě akvaparky a nejrůznější koupaliště, kde bude spousta tobogánů a různých radovánek, třeba Aqualand Moravia a další. No a pokud si raději užijete u vody nějaký klidný čas, třeba se opalujete na břehu, tak stačí mít dobrou knížku nebo audioknížku, tedy knížku do uší, opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, no a pořádně velkou deku, aby se vám pohodlně odpočívalo.

0: Opět se blíží další díl Hitparády, která bude mít premiéru už v sobotu, a pokud jí máte rádi, tak vás už určitě zajímá, co bude v dalším díle, jestli ještě má cenu hlasovat pro nějaké ty vaše favority v aktuálním žebříčku. Určitě to ještě má cenu. Já si nikdy přesně nepamatuju, to mi možná klidně řekněte vy, kteří daleko víc sledujete, jestli ještě pořád se může hlasovat. Klikejte do 3.6. Tak to už jsme přesně trošku prokoučovali. Klikat už se teďka nedá, takže zase až naběhne nový žebříček. Teď vede v žebříčku Kiara Sweet Girl a na druhém místě je Bára Ladrová Sokolík Pepík. Novinka Adéla Křivánková Konečně volná má taky hodně procent, takže ta asi poskočí. Každopádně nechte se teď na hitpošku od Kláry pozvat.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám mává Eva. Máme přesně 18.00, znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dnes si povídáme ve vysílání o vodě a jak u ní trávit čas a taky o naší nové rozhlasovém počinu Hlubině. Kromě povídání se ale pouštíme taky super hity. V další hodince nebude chybět ani další zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování, no a prozradím, kdo za námi dorazí jako host do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Po 13 letech se do kin vrací kultovní série Scary Movie. Šestý díl si tentokrát bere na mušku nejen horory, ale i dnešní internetovou kulturu. Bude to parodie na vřískot, duchařské horory i společnost jako takovou a vrací se i se svými původními tvůrci. Začal jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic. A to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Zapojí se i zahraniční instituce, třeba Slovenská akademie věd. 51. narozeniny dnes slaví americká herečka Angelina Jolie. Mezi její nejslavnější role patří například postava lovkyně pokladů ve snímku Lara Croft Tomb Raider. Kromě herectví se ale věnuje taky režii nebo humanitárním aktivitám. Jolie několik let působila jako zvláštní vyslankyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Dnes je většinou polojasno, teď k večeru se v západní polovině Čech místy přidá déšť a přehánky a někde výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 23 až 27 stupni, v tisíci metrech na horách je pak kolem 15.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písničce, kterou si teď pustíme, což bude Happy Now, nás čeká další díl Zvídavce. Tentokrát o tom, že na Sahaře vystoupají teploty přes den i na 40 stupňů, v noci je pak ale pár stupňů pod nulou. Jak je to možné a jak zvládají tyhle extrémní změny zvířata? Poslouchejte a všechno se to dozvíte. Proč je na poušti ve dne hrozné horko a v noci velká zima? To bude téma dnešního dílu. A pokud si o tom budete chtít ve vysílání pak ještě popovídat, klidně napište na radiojunior@rozhlas.cz nebo zavolejte a taky posílejte vaše tipy na díly, ať můžu nějaký příští zase udělat podle vás.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Dnešní zajímavost je na přání jednoho našeho posluchače. Pověřil mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Poušť si většina lidí spojí hlavně s extrémním horkem a suchem. Ale věděli jste, že v některých pouštích dochází také k obrovským změnám teplot? Například na vyprahlé saharské poušti dosahují denní teploty v průměru klidně ke 40 stupňům a v noci se pohybují běžně pár stupňů pod nulou. To je rozdíl několik desítek stupňů za ani ne 24 hodin. Síla, co? Jakmile slunce zapadne, začne pořádná zima. Jak to? Může za to písek, málo vegetace a nedostatek vlhkosti. Písek moc dobře nezadržuje teplo. Sluneční paprsky tedy proniknou do vrchních zrnek písku a teplo se hned zase uvolní do vzduchu. Během dne tak dochází k přehřívání vzduchu a tím pádem k vysokým teplotám. Když ale přestane svítit slunce, veškeré teplo z písku rychle vyprchá a vše se ochladí. Vegetace, která by zadržovala teplo, také většinou chybí. Dalším důvodem prudké změny teploty je právě extrémní sucho. Množství vodní páry ve vzduchu se rovná téměř nule, což je pro udržení tepla ve vzduchu velká nevýhoda. Voda totiž dokáže skvěle hromadit teplo, takže když je ve vzduchu dostatečná vlhkost, zachycuje se teplo blízko země a funguje to jako taková obrovská neviditelná deka, která zabrání, aby teplo unikalo. Pokud je vzduch hodně vlhký, je také potřeba více energie k tomu, aby se zahřál. Také pak ale déle trvá, než se energie rozptýlí a okolí se ochladí. Pouštní vzduch téměř bez vlhkosti naopak umožní suchým místům rychle se zahřát, ale pak se také velmi rychle ochladit. A jak si s těmito teplotními extrémy dokáží poradit rostliny a zvířata? Pouštní zvířata se přizpůsobila a není to pro ně žádný problém. Třeba plazy, kteří jsou nejrozmanitější skupinou zvířat na poušti, jsou ektotermní živočichové. To znamená, že jejich tělesná teplota je závislá na teplotě okolí. Nepotřebují tedy spotřebovávat energii na udržení stálé tělesné teploty. Naopak takový velbloudi dokáží udržet stálou tělesnou teplotu i v extrémních podmínkách. Může za to jejich tuk a hustá srst. Tyhle vrstvy brání tomu, aby se do těla dostalo příliš mnoho tepla během dne a chladu během noci. Pokud se ale vy někdy rozhodnete strávit den i noc třeba na Sahaře, pořádně se na to připravte. Člověk není tak přizpůsobivý jako pouštní zvířata. Vezměte si opalovací krém, hodně vody, ale taky pořádně teplý spacák na noc. Moji milí zvídavci, pokud chcete o obrovských pouštních teplotních rozdílech ve dne a v noci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Radia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, další vzkazovna je na spadnutí. Dáme se teď písničku Život je jen tvůj a pak budu hrát dva songy podle vás. Tak mi pište vaše tipy na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: ukazovna Rádia Junior.
1: První písnička na přání bude až do Brna. Přeje si naše posluchačka z Brna Filoména, chtěl by zahrát písničku Until I Found You pro lepší náladu. Takže Filoméno, já doufám, že ti tahle písnička náladu určitě zlepší.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Hororový seriál Hlubina odstartoval na rádiu Junior toto úterý. Letní idyla se mění v horor a něco dávno zapomenutého znovu vyplouvá na povrch. Jezero Tichá voda je díky své mimořádné průzračnosti oblíbeným místem rekreačních potápěčů i rodin, které tu tráví klidné prázdniny. Každý srpen místo doslova ožije. Krajina stichne a z podvodních hloubek se ozve pravidelný hluboký dunivý zvuk. Geologové toto dunění vysvětlují jako běžný projev tektonického napětí a úniku plynů v krasovém podloží. Ale zdá se, že místní vědí něco víc. A pak se ztratí malý Vojta. Hraje v tom jezeru nějakou roli? Seriál napsala a zrežírovala Tereza Verecká a uslyšíte v něm spoustu skvělých herců. Jedním z nich je i Tomáš Dalecký, s kterým si teď budeme mít možnost chvíli popovídat po telefonu. Zdravím vás, Tomáši.
2: Dobrý den.
1: Tomáši, komu byste seriál Hlubina určitě doporučil?
2: Doporučil bych určitě všem mladým, asi dětem, nevím, jak je tam přesně, od kolika to Tereza Verecká.
1: Máme to 10+, kdo se nebojí, tak může možná i menší.
2: Ano, a já teda jsem to poslouchal a nemám moc rád horory, docela se jich bojím a nebál jsem se, takže myslím, že to děti taky zvládnou.
1: Tak jo, tak to je tím pádem oskoušený. No a jak vás bavila vaše role, kterou jste stvárnil v seriálu?
2: Moc mě bavila, vlastně hlavně mě bavilo to natáčení, jak bylo, nebylo to typický rozhlasový nahrávání. Pracovali jsme s binaurální hlavou, což je takový mikrofon, který má, který vlastně, to je taková hlava, která má v uších mikrofony a je tam vlastně slyšet, pokud se přibližujeme, vzdalujeme a z jaký strany nahráváme. Pak jsme taky nahrávali s hydrofonem, což je mikrofon položený pod vodou a je to slyšet, jako kdyby posluchač nás poslouchal a byl sám pod vodou. Takže to bylo to technicky hodně zajímavý. Tady jsme točili v autě a se spoustou různých zajímavých herců, takže bavilo mě to hodně.
1: Takže to bylo akční. No ale vaše postava nepatří v našem příběhu mezi takové ty hororové záporáky. Chtěl byste si třeba v nějakém příštím projektu nějakého toho hororového záporáka zahrát?
2: Moc rád. Určitě moc rád. Nějakou pohádkovou postavičku víc než jako normálního kluka, abych mohl víc blbnout s hlasem.
1: Mm-hmm. Vy jste říkal hned na začátku, že nejste úplně milovník hororu, ale proč myslíte, že horor může oslovit dětského posluchače?
2: Já myslím, že bát se je dobrý na nečisto, že toho rozhlasu si to ten posluchač může vyzkoušet, aniž by se doopravdy musel bát, že se mu něco fakt stane a zažít si tak nějaký situace. Nechci říkat dopředu, protože nechci někoho přát, aby se mu to stalo, ale jasně, jako vyzkoušet si to.
1: No a vy jste zmínil práci se zvukem zajímavou, ale je ještě něco, co vám třeba utkvělo v paměti při nahrávání, co vás bavilo?
2: Hodně se mi tam líbila ta tématika nějaké ztráty, protože nejenom vlastně se tam jedna postava ztratí, ale ta postava, se kterou jsem tam hodně hrál, kterou hrála Marie Mišičková, vlastně holka, kterou se nějak zajímám a kterou tam zažila takovou dvojku, tak ta tam vlastně v běhu ještě předtím než začala, tak vlastně přišla o maminku a tam moc hezky o tom tam mluví, jaký má vlastně vůči tomu pocity, mluví tam o takové černé díře, do které všechno spadá, to mi přijde moc hezky napsaný.
1: Ano, a vy jste v angažmá v městských divadlech pražských, tak by mě zajímalo, jestli byste naše posluchače, naší cílovku, což je třeba 8 až 13 let, mohl taky na nějakou vaší inscenaci do divadla pozvat, nebo jsou to všechno spíš jenom pro dospěláky představení?
2: Určitě můžu pozvat třeba na Petra Pana, kterého hrajeme v divadle ABC, protože myslím, že pro diváky a pro posluchače Rádia Junior by bylo tak ideální. A pak ještě určitě bych doporučil, v Rokoku hrajeme Podivuhodný případ Benjamina Batna, je tam spoustu písniček a ten příběh je nádherný, takže to bych mohl doporučit.
1: Super, Tomáši, tak díky, že jste si na nás udělal chviličku a mějte se krásně. Naschledanou.
2: Mějte se, naschle.

0: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s našimi dnešními hosty. Do studia za mnou dorazí mladí ministranti z Litomyšle, Jakub Kovář, Benjamin Pelikovský a Pavel Vacek. Na sociálních sítích vystupují jako mládež Litomyšl. Jejich vtipná videa boří internet a dosahují i milionů zhlédnutí. Mají pobavit, ale i představit víru z jiné stránky a možná i přivést nové lidi do kostela. Budou se jich ptát na spoustu otázek a vy můžete taky. Napište mi dotazy už teď na radiojunior@rozhlas.cz. Momentálně ale stačí si udělat pohodičku, protože nás čeká třetí díl hororového seriálu Hlubina. Letní idyla se mění v horor, něco dávno zapomenutého znovu vyplouvá na povrch. Jezero Tichá voda je díky mimořádné průzračnosti oblíbeným místem rekreačních potápěčů i rodin, které tu tráví klidné prázdniny. Každý srpen navíc celé místo doslova ožije. Krajina stichne a z podvodních hloubek se ozve pravidelný, hluboký, dunivý zvuk, jako by hlubina dýchala. Geologové toto dunění vysvětlují jako běžný projev tektonického napětí a úniku plynů v krasovém podloží, ale zdá se, že místní vědí víc. A pak se ztratí malý Vojta. Ostatně, každý rok se na jezeře tu a tam někdo utopí. Tichá voda, místo, kde se tajemství drží u dna a pořád si něco žádá. Čtení s názvem Hlubina právě začíná.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Řekni to.
3: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený.
2: A
3: nikdy se nestal.
2: Přesně.

0: ze dostat ven. Potápíme se.
1: Neotvírej dveře, počkej.
0: Teče sem voda.
1: Ne,
0: klid.

0: Ciao Tabo. Ciao Tabo. Tutto sta capo.
1: Che ci si crede?
0: No, dobre. Tohle musíme někomu říct.
1: No, policajtům asi ne. Jim věřit nemůžem. Co když fakt mají Vojtu?
0: Musíme jít za mým tátou. Pak to bude dobrý. Pak to bude všechno dobrý.

0: Prostě se nám to trochu vymklo, že jo?
1: No, nikdo se o to nebude zajímat.
0: Nejsou svědci, Kikino, nejsou. No, a i kdyby, všichni z vesnice by nám rozuměli. Viď, Kikinko?
2: Nechápu. Já prostě nechápu, jak jste mohli udělat něco.
0: Tak promiň, no.
1: Ale jenom jestli nám nezačnou dělat problémy ty jeho rodiče.
2: No to počítej, že se brzo ozval.
1: Potřebujeme nějakou legendu.
2: No, tak co bychom řekli? Že toho na Pavla bylo prostě moc. Ne, to je pochopitelný. Všichni se zajímají o jeho pohřešovanýho bráchu. Připadal si odstrčený, nechtěný. Zklamal rodiče, no tak prostě útek z domova.
0: Takže říkáš takovej sobecký puberťák.
1: Jo, to by mohli sežrat. My o něm každopádně nic nevíme. Ale no tak samozřejmě, že ho hledáme. Maminko, to víte, že jo, tatínku.
2: No.
0: Akorát mě to stalo to.
2: Zapomněl jsi ho zabrzdit. Máš už nějaký věk, no.
0: Chytrý.
1: Tak stejně nikdy nevyplave, že jo, co? Ani šroubek.
2: To nevyplave.
1: Ani šroubek. Nikdy.
2: Ovládejte se. Ještě ne. Co pak jste zvířata? Co pak to nemůžete vydržet?
3: Co to bylo?
2: To bude Aneška.
1: Co má co být ta zatracená holka takhle brzo vzhůru? Jste jí vzbudili?
4: Tati.
2: Aneško, proč nespíš?
4: Poslouchej.
0: Zdará nule. Pozdrav, Kiki.
1: Hezký župánek. Měla slej sen a jdeš za tatínkem.
0: No, já v tvým věku.
2: Hele, tohle si laskavě odpusťte.
4: Co tady děláte?
2: Oni se tu jen tak stavili. Jak to, že máš mokrý vlasy?
4: No, já...
0: Snad nebyla plná, že jo, Kikino?
4: Dala jsem si sprchu.
2: Jak dlouho jsi vzhůru?
1: A hlavně proč?
2: Nemůžeš spát?
1: Ty jsi nás šmírovala.
4: Ne. Co, já byla v pokoji a v koupelně.
2: Aha.
4: A tati, proč tu máte ten bagr?
1: Ty ho znáš?
2: No, strážmistr Nýmen je tady pracovně. No, tak mu odpověz. Znáš tu hračku?
4: To je Vojtův bagr. Měl ho sebou, když...
0: To je přece stopa. Viď, Kikino. Máme ho tu, bo všichni hledáme toho malýho Kuliferdu, kterýho jste včera s tím svým kamarádem tak pěkně, moc pěkně nadéhnali do vody.
2: Ale no tak.
0: Co pak něco vytýkám, viď, Kikino? Jenom varujeme, aby si dávala pozor. Hlubina si nás všechny podmačila. Každý je
1: ticho, macmůž.
0: No, v noci to tu není bezpečný.
2: Tak přestaneš mi strašit dceru. Aneško, nevšímej si ho.
1: Táta má pravdu.
0: Ta jen tak. Aby dodržovala pravidla a nelezla po setmění z domu.
4: Kde jste tu hračku našli?
2: No tady chlapi ji našli. Vyplavila ji voda kousek od hranice hlubiny. Proto mě vzbudili. Já si teď jenom dojdu do skladu pro výbavu, vezmu člun a vyrazím tam. Co jsi mi chtěla povědět, Aneško?
4: Nic. Já vlastně asi ani nic. Uh-huh. Já se jdu převlect.
2: No, jdi ještě spát.
0: Uh-huh. Ona holka. Šup.
4: Tati, ale...
2: No, sakra. To je Hanka Holínská. Moment. Ahoj, Hanko.
5: Zbyňku, nebudím tě.
2: Ne, promiň. Jsem vzhůru. Aneško, běž.
5: Pavel tu nikde není. Aha,
2: Pavel není ve svém pokoji. Jsi si jistá? Aha. Nespal tam?
5: Ne, asi tu ani nespal.
2: A už si volala strážmistru Nýmenovi?
5: Nevolala, já mám
2: ne.
5: Strach.
2: Neboj se, Pavel. Určitě někde bude.
5: Jo.
2: Hlavně klid.
4: Kde je?
2: Ne, to nevíme, ale si to by se tu, jo? Jo, Pavla.
6: Vypadá to, že se ztratil. Asi utek. Neboj. Bude v pořádku. To by se neozval, viď?
4: Ne.
6: Aneško? Takže nevíš, kde je?
4: To nevím.
6: Co jsi myslel?
4: Jo.
6: Já vím, jen breč. Bůh ví, co se mu honí hlavou.
4: Já nebrečím.
6: Aha. No tak, neboj. A omlouvám se za ty dva, jak se chovali. Jsou přetažení. Budou ho hledat, stejně jako Vojtu. A kde jsou?
4: Tati, tati. Potřebuji obejmout, hned.
6: Holčičko. Já jsem věděl, že budeš smutná. To bude dobrý. Kdyby se ti ozval, dej nám vědět, jo?
4: Já myslím, že se mi neozval.
6: To bude dobrý. Já už musím.
4: Jo. Tati. Máš ty klíče.
6: Jo, díky. No, Pepa. A kdyby cokoliv, píš nebo volej. Dobrou.
7: Proč jsi mu to všechno neřekla?
4: Radši ještě nevylejzej, ještě jsou tady.
7: A kdo?
4: Nýmen a Kalenda jsou u nás v domě.
7: Co tu dělaj?
4: Mají ten Vojtův bagr, přesně jak jsi říkal. Tvrdí, že je to stopa.
7: Musíš mi věřit. Vždyť jsi tam byla, slyšela jsi je. Spíš to vypadá, že ho někde držej, nebo že mu něco udělali. Tak proč jsi mu to neřekla?
4: Protože to vypadá, že táta o tom ví.
7: Jdeme za našima.
4: Ne, nesmíš za vašima.
7: Proč? Musím jim to říct.
4: Protože, jestli jsem to správně pochopila, tak dokud vaši o ničem nevědí a v ničem se nešťourají, tak jsou v bezpečí.

0: Pohřešujete. Pětiletý Vojtěch Holý.
1: Kde to jsou dva? To je hezký.
2: Letos to bude šťavnatý. I ten malej je prý nějaký speciální.
3: Čím jako?
4: Má rád bagry.
2: Takže to vlastně bude dobrý skutek.
5: Třeba se mu to bude líbit.
6: Ovládejte se až večer, co pak jste zvířata. Cvakni. Jinej čefa.
7: A co najde sám, jo, kikino? Jdeme. My jdeme pro mamku s tačkou.
0: Pátrací rojnice vyrazí za 10 minut od dolního hřiště.
8: Jezero, které vzniklo díky této nebývalé tragédii. Modrý.
2: Co se děje? Co to je?
1: Prosím tě, vypni to.
2: Nemůžu. Micho,

0: nesmysl. Hele, Hanko, Hanko, poslouchej. Co? No, nemůžu se nikomu dovolat. Od včerejška.
1: Zkus to ještě jednou.
0: Nemůžu se dovolat do Prahy, nemůžu se dovolat na policii.
1: Třeba tady v pokoji není signál. Zkoušel jsi to na chodbě?
0: Zkoušel jsem to všude. Jediný čísla, které fungují, jsou na místňáky.
1: Nepřijdou ti všichni místní takový zvláštní? Dřív jsem si toho nevšimla. Ale jsou.
0: Nelíbí se mi to.
1: Co když s tím mají něco společného?
2: Haló, tak co, jste připraveni? Půjdete s náma do lesa hledat kluky? Co myslíš, Kikino? Půjdou s náma?

0: Silu nemení, viď? Ale neboj. Dej si kato.
1: Já chci zavolat mámě.
0: Maminka zavoláme, jenom když nebudeš křičet. Ano?
1: Já se bojím, já chci domů.
0: A co na to maminka řekne, až jí budu vyprávět, že jsi strašpitel, co? Že jsi pořád plakal, že jsi chtěl domů?
1: Já nejsem strašpitel.
0: Maminka mi říkala, že to tu máš ještě chvíli vydržet. Ona teď nemůže telefonovat, víš? OK, co pro tebe mám? Je to přece tvůj bagr, ne? Víš, že jsem měl kdysi taky takovej?
1: Jako Valero R63?
0: Aha, ale opravdový. Pověz mi, co všechno o něm víš.
1: Má dva motory. Uhum. Dva. A když nastartuje, tak bručí jako velký dinosaurus. Uhum. Možná Tyrannosaurus Rex. No. Ale ze železa a...
0: No.
1: Já už nechci.
0: A co?
1: Proč tu máma nemůže být se mnou?
0: Prosím tě.
1: Mámi, proč nezavoláš mámě?
0: Sakra, tak budeš tichá? Co? A myslíš, že mě to baví? Myslíš, že já tohle chci dělat? Já jsem se to nevybral. Ona si vybrala mě. Proč pořád brečíš? Nezvi! Teď si chvilku nebrečel, sakra. Já už z toho mám dost. Tak si tu breč, tak si tu zvi.

0: Pane Kalendo, vůbec se nemůžu odsud dovolat do Prahy, nemůžu se ani dovolat na policii.
1: Tak k čemu bys nepořád volala nějakou policii?
2: Hej, Kikino, čemu by tam volala?
1: Tak máte nás, ne? No, tak hledej, Kikiki, hledej.
3: Pojďte.
1: Tak teď hledej.
3: Pavlo, prostě zatím nic.
4: Kde je stráž, mistr Nýmen?
1: No, kde? No, asi. Asi hledá Zbyňka. Zbyňky.
3: Nechcete hlubinku? Na posilněnou, co sladký?
4: Ne, dík.
3: Aha, Hanko, dej si.
0: Nechci.
3: Proč ty jsi na mě furt tak zlá?

0: Zbyňku, okamžitě se vynoř. Na tohle není čas.
1: Co tu děláš?
2: A co tu jako děláš ty, šéfe? Víš, že se nemáš potápět u hranice hlubiny, ne? Teď musíme být vidět v rojnici.
1: A opravdu bych ocenil, kdybys mi tak neříkal, jo?
2: Ale ty jsi šéf, ty jsi to otevřel, ty jsi to rozhodl.
1: Vy všichni jste s tím souhlasili.

0: Tebe si hlubina vybrala a ty si toho nevážíš. Vylez z té vody.
1: Dobře, zkouším. Jestli by si nevzala mě. Jestli by už to všechno nemohlo jednou provždy skončit. Je. Nikdy se nedokážu potopit tak hluboko. Já se prostě ty hloubky bojím. Hele, já tu hloubku prostě nesnesu.
0: Podívej, Zbyňku, já tě měl vždycky rád, ale potápěč, co se bojí hloubek, je za prvý blbost a za druhý kravina. Proč se zdával na potápění?
1: Jenom jsem potřeboval zkusit.
0: Nikdo to po tobě nechtěl. Jediný, co ona chce, je, abys jí krmil.
2: Ale já už nechci, nikdy jsem nechtěl.
0: Jiní by třeba chtěli, já bych chtěl. Jseš nevděčný.
2: Vylez.
0: Ano, vylez, jeden. Dneska je 10. výročí Dne hlubiny.
2: Přišel jsem na toho kluka. Na malýho kluka.
0: No a co? Sloužit do hlubiny je dár. Všechno se to tady chvěje. Všechno to duní.
2: Já vím.
0: To se zkouší prohrabat pod tou sítí, víš to? Protože má hlad. A ty víš, že jestli nebudeš krmit, z nás i Anešku.

0: Junior. Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří tématu lifestyle, životní styl. Našimi dnešními hosty jsou mladí ministranti z Litomyšle. Jakub Kovář, Pavel Vacek a Ben Pelikovský. Na sociálních sítích vystupují jako mládež Litomyšl. Jejich vtipná videa boří internet, dosahují i milionů zhlédnutí. Mají pobavit, ale i představit víru z jiné stránky a možná přivést nové lidi do kostela. Čau kluci, díky, že jste přijeli až k nám do studia Rádia Junior.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Děkujeme.
0: Co by holky a kluci, co teď začali poslouchat tenhle rozhovor, měli o vás na začátek vědět a nezaznělo to v tomhle krátkém úvodu?
2: Myslím si, že většina důležitých věcí zazněla. Ale každopádně převážně jsme skupina kluků a holek, kteří si užívají život a jdou si za svým.
0: To krásně řečeno takhle na začátek. My si dáme první písničku, pak mám na kluky spoustu otázek a vy je můžete mít taky. Napište nám na radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte na číslo 800 199 199 a můžete se kluků na cokoliv zeptat přímo ve vysílání.

0: klubu mám dnes kluky, jejichž účet se jmenuje na sociálních sítích Mládež Litomyšl. Vystřelil hlavně na Instagramu, kde sleduje 168 tisíc lidí a teď už je jich plný i TikTok. Účet je plný TikTok tanečků, vtipných videí a zkrátka tuhletu skupinu ministrantů z Litomyšle si prostě zamiloval internet. Dneska tu mám Jakuba Kováře, Benjamína Pelikovského a Pavla Vacka, ale kolik vás ve skutečnosti kluci je pod tím účtem Mládež Litomyšl?
1: Tak dohromady nás je docela dost, hlavně nás natáčí asi 5 lidí, to tvoříme většinou kontentu, ale máme právě hodně i kamarádů, který nám pomáhají, takže občas si je pozveme, když potřebujeme natočit třeba nějaký větší videa s víc lidma.
0: Takže jako ten core je 5 a potom je vás ještě víc. Jak jste se vlastně seznámili? Seznámili jste se až ve farnosti nebo už dřív a kolik let se znáte?
2: Seznámili jsme se teda asi při tom ministrování, kde jsme každý přišel vlastně v tom nějakém věku, kolem tak 5 až 6, 7 a vlastně díky tomu, že jsme měli každou tu neděli jsme se scházeli, tak vlastně se víc a víc poznávali a pak i ve volném čase nebo na těch farních akcích a nebo schůzkách ministranských.
0: No a jak vás napadlo, že si založíte ten účet na sítích s touhletou tématikou, nebo kdo přišel s tím prvním nápadem, protože vy to děláte, že jste říkali asi rok a čtvrt, není to tak dlouho, tak jako kdo to navrh, jestli jste se to hned chytli, nebo vás musel přemlouvat, jak to bylo?
3: Tak ten nápad už je hodně starý, to je třeba 3 roky zpátky a vlastně nějak jsme to odkládali. A pak jsme se řekli vlastně po té době, pojďme to natočit a natočili jsme to a má to úspěch, no.
0: No a jak byste vlastně teda popsali, co všechno těma svýma videama chcete říct? Protože když to člověk najde, když to na něj prostě vyskočí na sítích, tak je to asi primárně legrace, ale určitě tam máte i jako nějaký ty zprávy mezi řádky, tak co tím vlastně chcete tomu, kdo se k vám dostane sdělit?
1: Tak ten hlavní cíl je podle mě hlavně ukázat těm nevěřícím lidem, že vlastně jsme otevřená komunita, že nejsme žádní kacíři a že nikoho nepřijímáme mezi sebe. Chceme vlastně ukázat všem, že můžete klidně přijít do kostela, můžete se přijít podívat. A to je podle mě ten hlavní cíl a to se nám podle mě daří.
0: To si myslím taky. No a prozraďte, kdo z vaší skupiny je ten největší prostě vtipálek, co nejvíc hledá tu inspiraci a nejvíc prostě jako vybírá vždycky ty nejvíc funny videa.
3: Tak to budu já.
0: Skromně. Je to tak, kluci, potvrzujete to.
2: No, zčásti, že určitě na tom bude pravda nějaká, ale spíš hlavně jako těch, jak jsme těch 5 hlavních, tak většinou jako hledáme podobný content, snažíme se jako všichni do toho zapojit co nejvíc, takže ono to je hodně vyrovnaný v tomhletom.
0: No a kdo je někdo naopak z té hlavní pětice, kdo je spíš jako člověk, co má trému a jako je z toho občas nervózní?
2: Asi my všichni 4, krom Matěje.
0: A ten tady zrovna dneska s náma není. Takže ten největší showman, toho jste nechali doma. Je to tak?
1: Dalo by se říct.
2: No, showman je větší teda Kuba.
0: Jo?
1: Občas až moc.
0: No. Matěj je tvůj brácha.
3: Je to tak?
0: Ano, protože ten se mnou komunikoval přes e-mail, máte stejný příjmení, jak jsem si to tak tady dopídila. No a jaký bylo vaše úplně první video? A bylo to první video hnedka to, který se prostě chytlo, nebo to chvilku trvalo, než jako vzniknul ten hype?
3: První video se hnedka chytlo a to byl takový virální taneček a právě si myslíme, že přes ten taneček to je taková nejjednodušší forma k zaujmout, takže jsme to právě zkusili a pak už teď natáčíme různý vtipný videa, nejenom tanečky.
0: No a napadlo vás to vůbec, jakoby než jste začali, že by to fakt se mohlo takhle uchytit a že by se z vás mohl stát virál?
2: Tak určitě musel mít jako něčem zajímavý, protože přijde mi, že dneska jako teda bývá, že všechno jako ty videa jsou hodně podobný si, že kopírujeme nějaký ten trend stejný, ale každý tam musí přidat jako svoji vlastní složku, tak my jsme tam přidali tu složku v tom ministranském, v tom kostelním prostředí a snažili jsme se tím jak i zajmout a vyšlo to, no.
0: No a jak dlouho trvá, než se naučíte nějakou choreografii? Samozřejmě jsou ty, některé videa jsou jednodušší, některé jsou složitější na to secvičení, tak třeba nějaký to fakt složitější, kde je nějaká ta složitější choreografie, tak jak dlouho trvá to naučit, pak to natočit a postnout?
1: Tak ty složitější ty trvají jako hodně dlouho, třeba hodinu, hodinu a půl, nám to může trvat ta choreografie. Mm-hmm. A záleží taky, kolik lidí to dělá, protože když nás tam víc, tak některý lidi třeba nejsou tak zdatní jako v těch tanečkách, takže to je občas s nima složitější trošku. Ale bývá to jako takhle, no, časové. Ale je to fakt jako různý, že občas to je třeba na půl hodiny, občas se na to povede třeba jako na poprvé natočit, občas to je třeba až na popátý, na po desátý, takže je to různý, no.
0: Takže může to být i dvě hoďky, ale
1: může,
0: i chvilička.
1: Může.
0: No a co na ten dosah, který je teď už teda neskutečný, 168 tisíc followers a pořád rostou, plus jako některý ty videa mají fakt jako miliony zhlédnutí. Co na to říkají, ať už vaši rodiče, pan farář nebo ostatní lidi ve vaší farnosti?
3: Tak přijde mi, že teď už tomu tak jako všichni fandějí. V začátku samozřejmě byli překvapení. A rodiče to vzali hnedka pozitivně. Kněz se nás spíš jako ptal, co to je. A když jsme mu to vysvětlili, tak s tím je taky v pohodě. A ty třetí byl kdo?
0: No prostě ostatní ve farnosti. Jestli jsou to prostě vaši fans, anebo některý prostě jsou takový...
3: Jsou tam nějaký takový výjimky, že jo, ale to je asi všude.
0: To se asi najde všude.
3: Ale většina nám samozřejmě drží palce a fandí.
0: To je dobře, no a teďka, když už kluci chodí prostě na seriózní rozhovory, jako je třeba i ten náš, tak už nejde než jim fandit a musí být i rodiče a všichni z rodiny pyšní. Třeba nás i teď poslouchají právě i oni. My si dáme další písničku, pak si budu s klukama povídat dál a vy se můžete teď taky během písničky zkusit na něco dovolat, ať už na číslo 800 199 199, a pokud se stydíte zavolat, tak nám napište radiojuniorzavináčrozhlas.cz.

0: klubu si dnes povídám s Kubou, Benem a Pavlem, kteří jsou zástupci party ministrantů, která společně tvoří videa pod účtem Mládež Litomyšl. No tak který vaše video je zatím to s největším dosahem a tedy to úplně nejúspěšnější? Určitě víte.
1: Tak to je video Old Town Road. Mm-hmm. A to je vlastně, když tam jsou holky sehnutý hlavama dolů a dělají koňský ohony a my na ně nasedneme a jedeme jakože na koni, tak to má hodně velký úspěch.
0: Mm-hmm. Takže to má několik těch milionů, jo?
1: No, 37.
0: Wow. Takže tohle teda mělo ten největší fame a děláte to potom na základě toho, že když třeba vidíte, který ty videa vystřelil, tak pak děláte třeba podobný dál, sledujete to.
2: Snažíme se, no, ale občas je to prostě různý, že třeba jedno video táhne pak víc těch videí, takže je to náročný sledovat, ale snažíme se právě třeba nějaký ten koncept, který se hodně chytí, tak snažit se ho držet, no.
0: No a který video bylo třeba naopak nejtěžší natočit?
1: Nejtěžší bych řekl, že bylo...
3: Mission Impossible?
1: Jo, přesně. Kdy vlastně mě kluci spouštěli z kůru na laně a já jsem tam vlastně bral ze stolu hosty a pak vlastně tam šel Jáhen, který to šel kontrolovat a bylo to náročný, ale mi to spouštění a pak vytahování nahoru.
0: No to jo, to muselo být docela. To jo.
2: Hlavně jsme tam drželi ručně na lanu, takže jsme se trochu báli.
0: A potrénovali jste si i důvěru mezi sebou.
1: Právě.
0: Nastal se vám při natáčení někdy nějaký fakt fail?
1: Jo, furt.
0: Tak povězte mi
1: třeba
0: nějaký
1: třeba jednou
0: fail.
1: To, jednou jsme zkoušeli dát takový salto přes záda. A brácha si u toho dřeplo a zasadil mě hlavu do země.
2: Máme tam takovou hezkou dlažbu, takže Kubu potom bolela celý večer hlava.
1: A už jsem mi teda moc nechtěl natáčet.
0: No, chápu.
1: A jinak to padání, to se děje furt, jakože různý skákání zkoušíme, nebo nějaký formace na sobě, tak...
0: No a asi jsem pochopila, že čerpáte inspiraci hodně ze zahraničních účtů. U nás jste zatím unikát, ale je něčeho podobného už v zahraničí hodně, nebo i tam je to spíš jako výjimka?
3: Tak já už ještě možná, než jsme začali natáčet, tak už jsem něco jako vypozoroval třeba z Německa, anebo z Asie něco, ale nebylo to nějak jako silný jako teďka a přijde mi, že i poslední dobou na to narážím čím dál častěji a častěji, což nevím, jestli je to algoritmem a čistou náhodou, nebo i to naším ovlivněním, to nemůžu jako potvrdně vyvrátit.
0: No jasně, no to prostě člověk nikdy neví, jestli mu to spíš nabízí algoritmus, už to tam někde bylo skrytý a teprve teď se mu to ukázalo. No a je nějaký video, který jste si to vymysleli úplně sami, že to nebylo vůbec s ničím inspirovaný a od základu je to jenom vaše?
2: To podle mě pár jich tam bude, ale většina je fakt, že jsme vždycky vzali nějaký základ a trošku jsme se přetvořili podle sebe do té naší tematiky, ale nevzpomenu si asi teď na žádný video, nevím, jestli vás napadá něco.
3: Poslední video, co bylo, tak ta záchodová štětka, ne?
1: A nebo vím, že třeba jsme dělali caring v kostele a tam to bylo jako inspirovaný tím, že byla olympiáda a viděli jsme, že to třeba dělal někdo v nemocnici a jinak to bylo čistě naše.
0: Jo. No jasný, tak to je super, že se takhle chytáte i aktuálních témat, co se děje ve světě. No a prozraďte mi, kdo z vaší party je ten nejlepší tanečník a kdo je naopak fakt jako celkem dřevo, že prostě nejdíl to trvá, než on se tu choreografii naučí, ten poslední.
1: Nejlepší tanečník sedí uprostřed. Možná i nalevo, to jsou oba dva takový tanečníci.
0: No a kdo to brzdí?
1: No, já ne, ale nevím, jestli tam někoho máme takovýho.
2: Jako z té naší pětice, my už to máme docela na tréto, ani mi přijde, ale...
0: máte svoji choreografii najetou.
1: Občas, když tam zapojíme někoho novýho, tak je to těžší.
2: Tam je to těžší, no, třeba ty kamarády, kteří nám jako pomáhají s těma většíma videama, tak ty nejsou tak zkušený.
0: Nejsou tak zvyklý, no, prostě vy už toho máte taky přece jenom natancováno celkem dost. No a ty videa, kdy je natáčíte? Máte na to třeba čas jenom někdy o víkendu, když je tam prostě prostor mezi tou mší, že vy vždycky potřebujete, aby byl úplně prázdný kostel, že jo?
3: Určitě, proto máme i díky tomu domluvený s knězem, že vlastně máme přístup k těm kostelům, takže většinou mu zavoláme, on nám jakoby to odalarmuje a můžeme tam mít. A nejčastěji teda natáčíme jednou teda týdně během školy, nebo během školy, jako během školního týdne. A občas teda víkendy, když to potřebujeme třeba víc videí natočit, nebo třeba když se nesejdeme ten den, tak potřebujeme aspoň o tom víkendu a natočíme i třeba takový ty další kloudnější videa, nebo víc dokonce i za sebou.
0: No ale vy jste mi říkali, teď možná doufám, že jsem vás tady nepřichytila při ničem, že musí vám to kněz odalarmovat, ale nejdřív jste točili, když ještě on to nevěděl. Tak jak jste to dělali?
3: No ještě nebyl takový alarm tam.
0: A pak už si řekl, musím tam dát
2: musím
0: alarm.
2: Musím tam dát alarm, no, teď je tam nově daný alarm, takže jo. To musíme řešit takhle, no.
3: Ale není to kvůli nám snad.
0: No a je něco, co byste do videa nikdy nedali? Něco, co už je prostě pro vás za hranou, že jako chcete mít ty videa vtipný, ale máte tam nějakou určitou hranici?
2: Jo, tak určitě máme třeba jako úctu z té naší církve, jako nesnažíme se ji nějak zesměšnit, spíš se snažíme to právě ukázat ostatním, že to je vlastně jenom vtip a že taky si umíme třeba ze sebe udělat srandu a tak no.
1: Třeba v kostele je Eucharistie ve svatostánku, tak tam v blízkosti nenatáčíme.
0: No a určitě je fajn zmínit, že svými videi jako chcete tu víru víc přístupnit co nejvíce lidem. Už to děláte rok a čtvrt, tak připadá vám už trochu, že to třeba fakt začíná fungovat, že už mladí začínají trochu přicházet na to, že ta víra nemusí být jenom nuda, protože myslím si, že zrovna v Česku máte jako jednu z nejtěžších výchozích pozic, že třeba myslím takový Německo na to musí být daleko víc v pohodě země, nebo kdyby to začali dělat nějaký ministranti v Polsku, tak taky. U nás to máte docela oříšek, tak máte pocit, že už to začíná se chytat.
2: Jo, jako slyšeli jsme už hodně příběhů, který nám říkali lidi, že právě třeba jejich ateistický kamarádi se o to jako začali zajímat, měli právě třeba nějaký téma, jako se kterými se mohli bavit s nima a právě hodně lidí už přišlo do toho kostela a už jsme slyšeli i příběh třeba lidí, kteří začali kvůli tomu chodit do kostela.
0: Skvělý, takže vy prostě takhle influencujete chození do kostela. My si teďka dáme další písničku a pak se budu kluku ptát dál, ať už jestli o tom, jestli jim píšou jejich sledující a oni s nima třeba diskutují o víře, nebo potom i o nějakých dalších věcech. Třeba možná vy, co nás teď posloucháte, ani nevíte, kdo je to takový ten ministrant, o kterém jsme se tady už několikrát zmínili, tak i to si řekneme v dalším vstupu. No a pokud někdo z vás má dotaz, tak 800 199 199 nebo e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.
0: Ministranti z Litomyšle jsou dnes mými hosty v klubu Rádia Junior. Kluci, vy jste všichni z věřících rodin, takže jste ve víře byli vychovaní. Je někdo třeba ve vaší farnosti z mladých lidí, kdo do kostela přišel jako až později z vlastního rozhodnutí? Máte tam někoho takovýho?
2: Jo, teď se vzpomenu.
3: V naší farnosti ne, ale znám holčinu, která začala věřit až díl.
0: Mhm.
3: Ale není z naší farnosti. No.
0: Jo, ale prostě je to spíš jako ojedinělý, ale tady jo. K těm lidem jo. Teďka vy chcete, prostě ty chcete vy teďka přilákat, aby přišli. No a co vaši sledující? Diskutujete někdy s nima o víře? Píšou vám třeba nějaký dotazy nebo vzkazy, něco hlubšího?
3: Píšou nám teda furt, ale většinou to jsou takový jednodušší zprávy, jako že nám děkujou, tak napíšem, že děkujem taky, ale už se to nedá moc stíhat, no je to hodně, takže většinou to třeba jenom lajkujeme a jdeme dál.
0: Jo. No a myslíte si, že je důležitý pro to, aby prostě ta farnost byla plná mladých lidí a žilo to tam, aby ten farář nebo kněz byl hodně moderní a progresivní, nebo to tak ani bejt nemusí? Protože vy jste třeba říkali, že váš pan farář je takový prostě klasický, jakože je fajn prostě, ale není to úplně, že byste si řekli, ten nejmodernější farář, co znám, ale zároveň u vás zrovna se to takhle suprově rozjelo, takže to asi jako není vždycky tak, že prostě s progresivním moderním farářem přichází jako ten hype mladých, nebo jak byste to vykomentovali?
2: Jo, je to tak, jako ten farář nemusí být úplně hodně progresivní, tam stačí právě, aby ty mladí lidi jako chtěli, aby ten farář jakoby přijmul to, že...
0: A podpořil to,
2: že mladí lidi jako třeba chtějí něco jiného, než chtěli lidi dřív. A to si myslím, že je nejdůležitější. A ta podpora od toho faráře je vlastně hodně důležitá.
0: Teď nám tady píše Verča, že by se chtěla zeptat, jak vás napadlo točit, to už jsme Veru říkali, ale jestli třeba budete skládat i nějaký písničky. Kluci. Třeba nějaký funny s náboženskou tematikou.
3: Tak když seženeme někoho, kdo umí skládat, tak vlastně proč ne?
0: Proč ne?
2: Máme i scholu, jakoby litomyšovskou.
4: To je taková speciální kapela, která hraje na mších občas. Takže
2: kdyby nám pomáhalo.
4: Mohli bychom teoreticky něco zkusit.
0: Takže je tu nápad na další projekt.
4: Byl by to hodně náročný projekt.
0: No jasně.
4: Ale možná by to mohlo klapnout.
3: Založíme Spotify a pojedeme.
2: Přesně. Palová zkušenosti se zpíváním na videu.
0: Takže proč ne? Teď ale teda trošku edukační část a to, co vlastně dělá takový ministrant? V kolika se jim člověk může stát, co je prostě jeho úkolem, kdo to je? Protože si umím představit, že možná to někdo, kdo nás teď poslouchá, vlastně ani neví plně.
2: Tak ministrant se může stát kdokoliv, když zajde za tím knězem a zeptá se ho vlastně, jestli může jí ministrovat, což kněží často vítají. A dneska už to může být i žena. A věkově to asi záleží, je to hodně individuálně, ale většinou mi to přijde tak kolem té první třídy, když děcko jako je schopný být, stát někde na místě, bez těch rodičů a nebojí se a zvládne aspoň nějaký lehký úkol, třeba někam něco odníst, nějaký třeba ubrousek nebo konvičku. A co je jako vlastně ten ministr, tak to je nějaký služebník, který vlastně pomáhá tomu knězi při té mši a je takový jako jeho asistent, který mu pomáhá se vším, aby to tak jako hezky plynule šlo.
0: No a vy vlastně jste se poznali při ministrování, tak jste tam postupně nastupovali. Kdo z vás tam byl fakt už od těch 7?
4: To podle mě asi všichni.
0: Fakt všichni. A teď už vám je tak okolo 20, takže to už děláte strašně dlouho, kluci.
4: Děláme, no.
0: 13 let teda, to už je šichta. Co vás na tom baví? Protože jinak byste už u toho nezůstali tak dlouho.
4: Co mě na tom baví asi nejvíc to, že vlastně při tím vším můžeme něco dělat. Že tam neusneme. No ale jako baví mě na tom i to, že tam máme prostě to společenství těch kámošů, že tam prostě jsme společně a to je na tom asi to nejlepší.
3: Jako mě do toho zpočátku nutí rodiče, ale jako jak říká Pavel, no teď to rychle uteče.
2: A já tam chodím s třeba klukům, že to jako mě baví prostě tam trávit s nima ten čas a zároveň mě trošku baví ta tradičnost, když třeba nevím, neseme třeba ten kříž nebo kadidlo nebo prapory, teďka nově máme jich spoustu, takže jako mě baví jako prostě jakoby pochodovat v tom průvodu a militantnost trošku mě připomíná, ale tak každý kluk jako má rád trošku vojenství, takže.
0: Jo, dít jo. A prozraďte mi, stal se vám někdy při mši nějaký trapas?
4: To je hodně často.
0: No a my bychom nějaký chtěli slyšet konkrétně.
2: Nám nebo osobně, jestli se nebo celkově?
0: Vám osobně i celkově. Jestli vám osobně ne, tak prostě prozraďte trapas někoho jiného.
2: Takhle, tohle ten třeba můj trapas nikdo skoro neví, protože to bylo v zákristy, což je místnost teda oddělená od té hlavního třeba presbytáře, kde to jako vidí ty lidi. A tam se mi stalo tak, že mi tam začalo jako hořet kadidlo. A jak jsem to jako sfoukla, dobrý, ale byl jsem překvapený hodně.
0: No jasně.
4: On se to stává hodně často, jako většinou si toho lidi ani nevšimnou, ale my jako právě jak víme, jak všechno má přesně být, tak nás to občas jako trošku bolí, když tam něco děje, třeba různý zvonění, zvoníme tam zvonkem a tak třeba ty mladší kluci to úplně neumějí tolik, zvoní jako špatně třeba, nebo právě něco s tím kadidlem, že občas jdeme někam, kam nemáme, když třeba občas jsme trošku zmatený.
2: Nebo zaspíme.
4: Zaspíme, no.
2: Ale Kuba by mohl říct tu historku s těm korvičkama, ty bylo docela srandovní, ne? Na Velikonoce.
3: Jo, na Bílou sobotu.
0: Ano.
3: jsme ministrovali a když jsme viděli, že tam jako rozlitá voda na zemi, tak jsme si mysleli, že jsou rozlitý konvičky, ale ono, to je strašně dlouhá mše, já nevím, jestli třeba na 2-3 hodiny.
2: 2-3 hodiny, tam je 7 čtení vlastně.
3: A právě jako, že jeden ten ministrant to nevydržel a počural se, že jo. A teď my všichni, že tam jsou rozlitý konvičky a mysleli jsme si, že jsou prostě rozlitý a nebyly, no, tak to bylo docela vtipný.
4: Právě si pak do toho ty kluci klekali, tak jsme si mysleli, že to je voda, takže to je v pohodě.
0: No tak to už je docela trapas.
3: A to už je dávno.
2: Ale od té doby to hlídáme a vždycky říkáme, když budete potřeba na záchod, jděte.
0: Protože chápu, tam je, jako, když je tam někomu i 7, že jo, a prostě třeba si myslí, že to bude klasická hodinka a teď tam má být 3 hodiny a předtím se napil, no tak to, dobře, že to hlídáte, kluci. No a co je podle vás na víře to hezký a co přináší víra konkrétně vám? To je taková hlubší otázka, možná si budete chtít promyslet, takže to mi odpovíte jako první po písničce a pak mám ještě spoustu dalších, ať už takových možná i vtipných, souvisejících s vírou, no vrhneme se na to po další písničce.

0: V klubu mám dnes Bena, Pavla a Kubu, ministranty z Litomyšle. Teď jsem říkala, že začneme takovou hlubší otázkou. Co je na víře podle vás to hezké a co přináší víra konkrétně vám?
1: Tak je to určitě hodně individuální, kdo každý to má jako na to svůj pohled. Někteří lidi třeba mají rádi třeba tu duchovnější část, kdy můžou si jakoby odpočinout svůj dušičku, pomodlit se, zapřemýšlet si nad životem a rozjímat prostě a děkovat třeba i Pánu Bohu tam. Zároveň někteří to vezmou i třeba jako společenství, že vlastně tam setkává se i různé generace vlastně od jako těch nejstarších po ty nejmladší, kteří teprve se učí chodit. Takže vlastně tam se jako najde spoustu věcí a já to třeba osobně beru jako rodinu, velmi širší rodinu.
0: Chtěl byste to nějak doplnit, kluci, Bena?
2: Jo, tak jako já to třeba beru jako takovej cíl, co jako je dobrý, jako jak žít v tom životě a třeba nějaká věc, ve kterou věřit, že věřím, že právě jako existuje něco jako po té smrti, je takový hezký a myslím si, že mi to hodně pomáhá v tom životě a právě jak říkal Ben, že je to nějaký společenství, tak to mě tam taky hodně se líbí, že můžu přijít mezi ty lidi a mám tam kamarády a to je hrozně fajn.
3: Přesně, souhlasím s
0: tím. Podepisuješ.
2: Nemáš se doplnit.
0: No a když někdo řekne, že víra je nuda, co byste mu na to odpověděli? Jak byste ho přesvědčili, že to tak není?
2: Tak záleží hodně na něm. Když on tu víru chce žít nudně, tak může, ale my se jí snažíme žít nějako úplně nenudně, snažíme se mít nějakou zábavu a myslím si, že se nám to daří a podle mě to jde taky skloubit s tou vírou, jak je vidět i na našem kanále.
0: Přesně tak, koukněte se, Bláde, šli to myšlo. Pomohla vám víra třeba ve chvílích, když vám bylo smutno, nebo jste něco nezvládli, že jste si prostě za prvý jako právě nějak se usebrali a řekli jste si, že stejně prostě ještě není konec a prostě se zase povede něco jiného, a nebo naopak, že jste mohli jít do toho vašeho společenství a tam vás ostatní podrželi? Zažili jste to už někdy takhle?
1: Určitě, já vždycky, když třeba nevím, mě čeká nějaká těžká zkouška, nejen ve škole, ale v životě, tak vždycky jako říkám, že ať je to na něm, jak to dopadne a že mu to jako předávám s tím, že jsem se snažil pro to udělat co nejlepší maximum. A ještě jednou ta druhá otázka teda, nebo jak to bylo?
0: Já myslím, že jsi to už odpověděl, jo, krásně, že to bylo prostě, jestli někdy, když ti bylo smutno nebo si něco nezvládl, tak ti pomohla v tom víra.
1: A zároveň děkuju jako vždycky za to, že to jako hezky nějak dopadlo a vlastně to je jako i člověk na blízku, který vždycky jako... Hodně.
0: Ty jsi mi na to teďka úplně, Bene, nahrál na moji další otázku, protože já jsem se vás chtěla přesně zeptat, jestli někdy, když máte těžký test ve škole, tak jestli se předtím prostě modlíte, abyste to zvládli.
3: Já už do školy nechodím.
0: Tak něco těžkýho.
1: Třeba do práce, když jdeš.
0: Právě, a čeká tě tam něco těžkýho.
3: Asi za stolik ne. Když jsem teda ještě chodil do školy, tak přesně když jako byl nějaký těžší test a třeba se to nepovedlo, tak člověk se tam jako obrací na to, ale myslím si, že se dost obrací i lidi, kteří nevěří.
0: No právě, protože mně přijde, že to právě tady se najednou k té víře obrátí i lidi, jako prostě Pane Bože, to zvládnu. Přesně. A tak prostě. Takže vlastně, když to dělá podvědomě i člověk, který vlastně nevěří, tak asi člověk věřící to dělá automaticky taky. A myslíte si, že to může takhle zafungovat, ta víra?
3: Věříme v to.
1: Věříme v to, tak přesně.
0: Takže za vás se dá prostě věřit v Boha a zároveň být úplně normální teenager nebo mladý člověk, jako není to spojený s tím, že prostě nemůže být člověk jako prostě, nebudu se v tom prostě babrat, no, jde to takhle zkombinovat
1: určitě,
0: za vás.
1: Určitě,
2: jde to tak, no.
3: Já přesně, hodně lidí si myslí, jakože jakmile člověk věřící, tak vlastně jediný, co může, je věřit a chodit do kostela, modlit se. A právě, že tak vůbec není, všichni jsme normální lidi, můžeme dělat v podstatě cokoliv a ty to je takový bonus.
1: Doplně bych to tím, že víra je prostě svobodná a můžeme se jako rozhodnout sami, jak ji chceme i pojmout, si myslím.
0: No a jak byste víru přiblížili někomu, kdo třeba o tom fakt neví vůbec nic, prostě kdybyste to měli teď nějak jako shrnout?
2: Tak já si myslím, že ty věřící lidi jsou kolem nás docela všude. Je jich třeba míň než těch nevěřících, ale jsou kolem nás. Tak si myslím, že každý má třeba nějakého kamaráda, který může být věřící, tak určitě se může zeptat jeho, i skrz třeba naše videa, aspoň má jako o čem se s ním bavit. A určitě je taky dobrý se do toho kostela podívat s nějakým kamarádem, protože já si myslím, že hodně lidí vůbec neví, co od toho má čekat. Takže když se tam půjdou podívat, tak třeba i jenom jednou, tak si myslím, že je to může hodně otevřít tu cestu k té víře.
0: Takže byste určitě řekli, že někdo, koho prostě vaše videa zaujaly a láká ho teď jít do toho kostela, ale bojí se, takže se vůbec nemá bát a má vyrazit.
2: Jo, přesně. Ten kostel je otevřený úplně pro všechny, může si klidně sednout někam dozadu do lavice, nikdo se ho nemusí všimnout a je to právě úplně na něm, může přijít, posadit se tam, poslouchat tam a je to na něm.
1: A často ty lidi bývají přívětiví vlastně a jsou rádi, že vidí nějakou novou tvář.
0: Teď mi tady píše nějaká vaše sledující z Vysočiny. Dobrý den, nevím, jestli to stihnu, ale chtěl bych se zeptat, takže ten sledující. Kluků z mládeže Litomyšle, jestli jim jejich videa pomáhají k oblibě u jejich souvrstevnic a holek. A díky, kluci, sledující z Vysočiny. Tak se pochlupte, kluci, to jsem ve svých otázkách ani neměla.
3: Myslím, že na tyto je odborník tady Pavel.
0: Pavel chudák z Rudnu.
2: Ne.
0: Funguje to u souvrstevnic a holek?
2: Jo, hodně lidí se o to zajímá, i právě souvrstevnice. Takže si myslím, že to určitě funguje.
0: Jo. Takže protože prostě oni vidí, že s váma legrace, že prostě dobře tak tancujete, tak jako na koho by to nefungovalo.
3: Víc nebudeme rozebírat.
0: No. Přesně. Víc nebudeme rozebírat. Dáme si další písničku, už poslední, protože pak už máme jenom poslední sadu otázek a pak už nás čeká závěrečná pohádka, takže poslední šance se ještě kluků zeptat. Tady sledující z Vysočiny to stihnul, takže pokud ještě někdo se odhodlává, tak klidně napište radiojunior@rozhlas.cz nebo zavolejte 800 199 199.

0: Ministranty z Litomyšle mám dneska jako hosty klubu Rádia Junior Bena, Kubu a Pavla. Kluci, co jsou podle vás ty největší mýty o víře, který slýcháte pořád?
1: Tak určitě to, že jsme nějak uzavřený, to si myslím, že je největší mýtus, protože my jsme otevření fakt úplně všem. A nějaký další.
2: Třeba, že víra jenom pro starý lidi.
1: Jo.
2: To taky.
1: Je to právě hodně pro mladý. Jako v České republice to není moc vidět, ale v zahraničí je právě hrozně moc mladých lidí, třeba různě ve Španělsku, v Polsku. Tam vlastně skoro všichni jsou jako věřící, takže je to i hezký občas vidět v tom zahraničí, jak i ty mladí lidi chodí do toho kostela.
0: No a musíte někdy reagovat na sociálních sítích na nějaký nepříjemný komentáře nebo hejty? Nebo jak pracujete s tímhle, když tam jakoby se objeví i nefanoušek, který tam začne prostě hejtovat prostě pod těma příspěvkama?
1: Jo, to se stává vždycky, jako podle mě všem influencerům. A ze začátku jsme to snažili řešit nějak, snažili jsme se jim odepisovat, ale ono většinou to nemá moc smysl, protože oni si vždycky stojí za svým, nedají se přesvědčit. I když jsme se jim to snažili třeba vysvětlit, že to není tak, jak si oni úplně myslej, tak vždycky stáli za svým. Takže snažíme se to tolik už jakoby si nebrat osobně a myslím si, že to je nejdůležitější na tom.
0: Spíš to nechat tak jako neřešit.
2: Ono naštěstí těch hejtů teď dost

0: ta jako rozrůstaly třeba dalšíma videama, ale jako je to pak náročný hodně časově, no. Už teď jenom sejít se párkrát v týdnu a natočit ty videa, tak...
1: Protože vy jste vlastně tady říkali, jaký už máte plán toho postování, takže to už jako není jenom tak někdy random si něco natočit, ale musíte to prostě poctivě tam dávat. No, to už potom by musel jeden z vás to mít skoro jako svoje zaměstnání.
2: Právě, ono to je těžké, jak všichni chodíme do školy nebo pracujeme.
1: No jasně.
2: Takže nějak to s tím
1: tak to zkombinovat.
2: Musel bys mělo dělat na full job, no, full time job takový.
1: No a jaký jste měli na začátku pocit z toho, nebo možná i teď, když ty vaše videa prostě vystřela a došlo vám vlastně, kolik vás na tom internetu fakt reálně vidí lidí, kolik lidí prostě jako by vás prostě poznalo, nebo prostě uzná ty vaše obličeje, jako když vám došel, prostě dotekl ten dopad těch obrovských čísel, těch 30 milionů, teď to je třikrát Česká republika.
0: Já si myslím, že to furt pořádně neuvědomujem.
2: To ne, no.
0: Ale jako naštěstí fakt tím, že to jsou, nebo naštěstí, tím, že to jsou fanouci oni ze zahraničí, tak zase nás tolik nepoznávají, takže normálně můžu jít víc z baráku. A...
1: Jo, a není to, že hned tam přes to fotí paparazzi, jo, za popelnicí. Takže, ale už vás někdy poznali lidi na ulici?
2: Jo,
1: fotili
2: jo,
1: se
2: jo.
1: S váma?
2: Jo.
1: No a když tvoříte content na sítě, tak asi musíte být i celkem dost na telefonu. Řešíte i nějak tohle, abyste třeba na tom telefonu za stolik nebyli, nebo prostě ho tam pracujete, takže jste na něm hodně?
0: My se vymlouváme, že pracujeme, ale...
2: Snažíme se. Hlavně tady Kuba s tím má problém, ten na telefonu pořád. Ale snažíme se to omezit, no. Co nejvíc to jde.
3: Takže na telefonu neprokrastinujeme, ale pracujeme.
1: Takže
2: máte... Hledáme videa.
1: Jakoby jo, máte neprůstřelnou výmluvu. No a co vám pomáhá, když máte třeba špatný den? Každému z vás.
3: Tak sladký.
0: Já jdu většinou na ten telefon.
2: To je asi nejlepší řešení.
1: Ještě by mě zajímalo, jestli máte nějaký velký sen nebo plán s účtem Mládež Litomyšl. Třeba s někým udělat nějaký feed, prostě, že vám někdo zatančí ve vašem videu, nebo prostě... Celkově, jakoby, jak kam to chcete posouvat?
3: Rozhodně bychom se rádi chtěli vidět s papežem a ideálně si smít třeba zatančit nějaký videjko.
2: To je asi náš jako takový největší cíl.
1: Dostat se prostě k papežovi. Ale tak zrovna myslím, že tenhle by si možná i zatančil.
0: Je to možné.
2: Uvidíme, no. My bychom byli rádi.
1: Jo, no. Tak jako zatím je v kondici na to dost, tak jako musíte rychle to stihnout.
3: Myslím, že ten trend už stihl.
1: Právě, tak jako evidentně na ty trendy jedou, tak to jenom prostě musí dojet na ty správný místa a třeba to někdo uslyší. No a co děláte, když zrovna neministrujete, nebo nejste ve škole, nebo nejste v práci? Co vás baví, co pro vás relax?
2: Tak hodně z nás třeba hraje stolní tenis, nebo chodíme do skauta. Vlastně většina z nás tady mimo Bena, takže se známe jakoby odtamtať a to je asi jako většina našich koníčků takovejch.
0: Já v tom volném čase jsem na tom mobile, takže...
1: Koristě tady závislá úplně. To mi přijde taky docela častý, že věřící mladí lidi chodí často do skauta.
2: Jo, my jsme s tím měli hodně spojení, protože k nám chodí jako hodně rodin mladých, hlavně dřív tam chodilo a vždycky ty děti... chodili do kostela, ty kluci chodili ministrovat a všechny jejich děti začali chodit do skauta, protože třeba my přímo na faře máme skautskou klubovnu, takže rovnou nás tam rodiče i vodili.
1: No Bene, jak to, že nechodíš? Taková černá ovce.
3: No, tak trošku jo, a tak já jsem zkoušel to v první ve třetí třídě, ale nějak se to
1: neuchytlo.
3: Nechytlo
1: tě to.
3: Takže
1: tebe baví, co ty hraješ stolní tenis?
3: Ne, to taky ne vůbec. Já jsem dělal 10 let teda karate a teďka jsem přišel teď v novým školním roce na plavání. A ještě volně časově rád trávím buď to venku s lidma, kecám s nima většinou,
1: no, jasný,
3: mám nejradši.
1: Pohodička. Tak já myslím, kluci, že v tom, abyste posunuli ten pohled na věřící lidi, děláte fakt skvělý kroky dopředu. A jedna z mých posledních otázek na vás je, co vám v poslední době dělá největší radost? Každému zvlášť. Ujměte se toho. A neříkej, že je to, že jsi na mobilu.
0: Mě to napadlo, no, ale to chtěl něco našího.
1: Koho napadne jako první, tak může začít.
3: Když mám asi volný den, celý den a nemusím řešit školu a žádný povinnosti, to asi mám nejradši.
2: To asi, když mě někdo pochválí za to, co dělám.
0: Já jsem rád, asi když jsem s kámošema a mám takovou tu svoji pohodu a nemusím nic řešit přesně. Že vyjdu z toho modu práce a...
1: Ministrování a content. Kluci, moc díky, že jste dneska přišli na rozhovor, ať se vám ve všem, co děláte, daří, ať vás to pořád baví.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: Holky, kluci, to je od nás z klubu dnes.

0: dneska všechno, díky, že jste nás dneska poslouchali, no a teď už je čas na dnešního hajaju. Dnes nás čeká čtvrtý díl seriálu Detektivové v Zezelňáku. Dnešní epizoda se jmenuje Zamilovaný zloděj. No a pak už je tu velká pohádka, dneska Petr Pan a Wendy. Petr Pan chce zůstat na věky dítětem, žije v zemi nezemi, kde zažívá dobrodružství, přátelí se s mořskými panami nebo bojuje proti pirátům v čele s kapitánem Hákem. Pozve sem i Wendy s jejími bratry. Jaké to v zemi nezemi bude? To poslouchejte ve velké pohádce už za chvilku. No a já se loučím. Byla jsem hrozně ráda, že jsem tady dneska mohla mít kluky, že jsem se zase taky tady něco přiučila. Doufám, že se mrknete, protože tenhle náš rozhovor bude brzo i na YouTube, anebo se ho můžete poslechnout zpětně na webu radiojunior.cz. Tak se ho určitě poslechněte a kdybyste měli ještě nějaký dotazy na kluky, tak je napište třeba na radiojunior@rozhlas.cz a já jim je pak třeba pošlu. Čau.
1: Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už po čtvrté se podíváme do Brna na zelný trh, kam si každý rád zajde pro ovoce a zeleninu. Všem tam pro radost hraje a zpívá svoje písničky Tonka Zonka. Lidé ji rádi poslouchají, proto se strhne velké pozdvižení, když se zpěvačce ztratí z pouzdra kytara. Kdo jiný by si měl s tou záhadou poradit než Johanka a Filip? Dnešní případ ze seriálu Detektivové ze Zelňáku se jmenuje Zamilovaný zloděj.

0: Dobrý večer, milá děcka. Čas od času se na zelňáku mezi stánky se zeleninou, ovocem a Bůh ví čím ještě objeví i nějaký umělec, který maluje obrázky nebo hraje a zpívá. Jako třeba Tonka Zonka, která tu občas vystupovala s kytarou a zpívala svoje písničky. Aby ne, když Zonka v Hantecu, tajné řeči Brňáků, znamená právě písničku. Tonka hrála krásně, fakt. Její písničky každého chytly u srdce. Za pár dní si je prospěvovali snad všici trhovci a trhovkyně. Mezi největší fanoušky se brzy zařadili i Filip s Johankou, naši známí detektivové. Nenechali si ujít žádné Tončino vystoupení a zdaleka nebyli sami. Houf posluchačů každým dnem rostl a houstl. Jedno odpoledne ale Tonka Zonka všecky přihlížející překvapila. Dneska je to mé poslední vystoupení tady na zelňáku. Zítra se přesunu zase do jiného města, abych měla inspiraci pro nové písničky. Ale nebojte se, sem do Brna se budu ráda vracet, ohlásila do mikrofonu se svým milým úsměvem a spustila další písničku. Filip s Johankou byli z té zprávy dost smutní. Nebojte, ona se vrátí, chlácholila svého vnuka báby Svobodová u stánku se zeleninou. Jasně, že zas přijede. Každý se na zelňák rád vrací, doplnil ji pan Hrabal, Johančin tatínek, který hned vedle prodával keramiku. No jo, ale kdy? Zabručel Filip a zakousl se do mrkve, kterou mu báby podala pro útěchu. Z další debaty je vyrušil nezvyklý ruch, který přicházel z míst, kde vystupovala právě Tonka Zonka. Filip s Johankou všeho nechali a pelášili tam. U mikrofonu stála Tonka. V jedné ruce držela krásnou barevnou kytici, v druhé kelímek s kávou a tvářila se zmateně. A taky smutně. Já jsem si jen skočila tady pro kávu a když jsem se vrátila, byla moje kytara fuč. Místo ní byly ve futrálu jen tyhle kytky. Prosím vás, kdybyste tu kytaru někde u někoho viděli, dejte mi vědět. Ona je celý mý živobytí. Tonka Zonka měla na krajíčku. Filip s Johankou na sebe jen beze slova mrkli a vyrazili za písničkářkou. Dobrý den. My vám tu kytaru najdeme, řekl sebevědomně Filip. Ano, přezdívají nám tu detektivové ze zelňáku, protože vyřešíme každou záhadu, dodala Johanka. To jste moc hodní, děcka. Byla taková červeně lakovaná. My víme, my vás tady každý den posloucháme. Jste skvělá. Neudržela se Johanka a vyloudila na Tončině tváři upřímný úsměv. Filip už zatím zapnul svoje detektivní mozkové obvody a zaměřil se na kytici. Tu jste od někoho dostala? Zeptal se. To nevím, ležela ve futrálu místo kytary, odpověděla Tonka Zonka. Můžem si ji na chvíli půjčit? Přidala Johanka otázku, kterou znala z detektive, které občas zahlédla v televizi. Tonka se znovu usmála a kytici mladým detektivům podala. Děti si k ní přičichly a museli uznat, že voní krásně. Jako zahrádka naší báby, poznamenal Filip. Mezitím se Johanka rozhlížela po trhu. Bylo jí jasné, že kytice je první stopa. Teď musí zjistit, odkud se vzala. Pohled jí padl na stánek Jiřky Pugétové. Kdybyste znali Hantec, věděli byste, že Pugét v této tajné řeči znamená kytici. Teď už to víte. A taky asi víte, co Jiřka Pugétová prodávala. Johanka zatahala Filipa za rukáv. Však mi na to přindem, řekla rázně a oba společně vyrazili k paní Pugétové. Dobrý den, paní Pugétová. Vy tu ale máte krásný kytky, uvedl se Filip drobnou lichotkou. Děkuji, srdíčko, snažím se, aby ty moje květinky a poupátka dělali lidem radost. Usmála se paní Pugétová a tváře jí chytly nachovou barvu. A tuhle kytici náhodou neznáte? Neprodala jste ji dnes někomu? Ukázala Johanka Tončinu kytici. Vokáš? Paní Pugétová ji vzala a drobně se na ní podívala. Růžičky, denivka, stračky, hledík. Ach, ten červen je taková nádhera srdíčka. Ale jo, tuhle kytici jsem vázala dneska odpoledne, počkejte. Byl to takový neduživý mladíček, koktal a pořád těkal očima. Určitě byl zamilovaný. To já poznám, jo. A měl takový kulatý brejličky se žlutou obroučko. Detektivové poděkovali, protože tohle byla stopa jako hrom. Teď museli najít hubenýho kluka se žlutýma kulatýma brýlema. Okruh podezřelých se prudce zužoval. I tak to ale byla docela fuška. Mezi tolika lidma se jeden mladík ztratí raz dva. Jenže tentokrát to ani tak dlouho netrvalo. Když Tonce Zonce vraceli květinu, všimla si Johanka koutkem oka, že je sleduje mladík, který přesně odpovídal popisu. To je on, sykla na Filipa. Jdeme, nenápadně. Když mladík viděl, že za ním míří dvě děti, znervózněl a dal se rychlou chůzí na úprk. Detektivové ze Zelňáku za ním. Mladík kličkoval mezi stánky i nakupujícími a občas se ohlédl přes rameno. Viděl, že ti dva jdou pořád za ním. Při jednom ohlédnutí nešikovně vrazil do josky Erteplého, který se zrovna vláčel s pytlem brambor. Co tu okoníš, výžli? Obořil se na mladíka, který se koktavě začal omlouvat. Ale to už u něj byli Johanka s Filipem. Co ode mě chcete? Snažil se mladík výhružně koktat. Kde je Tončina kytara? Řekla chladně Johanka. Jak to víte, teda, jaká kytara? Já o ničem nevím. No dobře, byl jsem to já. Mladík se představil jako Miloš Hofírek a přiznal, že kytaru ukradl z lásky k Tonce Zonce. Nevěděl, jak jí to říct, každý den se odhodlával, že jí pozve na kávu. A když Tonka ohlásila, že je tu naposled, spanikařil a kytaru vyměnil za kytku. Když Tonce vracel kytaru, byl rudý jako vlčí máky a mluvit za něj museli Filip s Johankou. Tonka měla takovou radost, že Milošovi všecko odpustila. Jo, a druhý den zase hrála na Zelňáku. Miloš se jí taky líbil a řekla si, že by bylo škoda z Brna odjíždět. No, pro dnešek už je to všecko. Dobrou noc a krásné sny.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Znáte příběh Petra Pana, který chce navždy zůstat dítětem? Právě teď si ho můžete poslechnout v premiéře na Rádiu Junior. Pohádku Petr Pan a Wendy na motivy Jamese Matthewa Berryho napsali a v roce 2022 zrežírovali Kristýna Jankovcová a Adam Svozil. Účinkují Jan Hofman, Anna Kameňková, Jaroslav Plesl a další. Natočeno v roce 2022.

0: Paní Darlingová, jsem rád, že vám mohu oznámit, že kromě půvabné dcery jste od této chvíle matkou úžasného syna. Na, Wendy, tady je to děcko.
1: O, jak milé, pane doktore. Budu mu říkat John.
2: Znamenitá volba, ženo má.
0: Já se chci taky narodit.
1: Dobře.
2: Cože? Třetí děťátko? Tolik výdajů si jistě nemůžeme dovolit. Ženo, musí mít spočítat naše peníze. Úrok, hypotéka.
3: Já nevím, zda si představuješ vývoj ekonomické situace nějak buchví a růžově. Ale já tedy rozhodně ne. A skoro bych si troufal tvrdit, že jakožto zaměstnanec přední finanční instituce o tom vím trochu víc.
1: Co je, Míšo?
0: Nikdo mě nechce.
1: Míšo, neboj, to je jenom jako, že jo? Johne, no tak.
2: No, dobře. Ženo, spočítal jsem to. Když přestanu pít v práci kávu a o víkendu si odpustíme jídlo, tak by to třetí dítě mohlo vyjít.
1: No, tak vidíš, Míšo.
2: Wendy, no tak, kam zas jdeš? Musíš říct ještě něco jako, muži můj, jak jsi moudrý a pracuješ do roztrhání těla pro blaho celé rodiny.
1: Když mě už tahle hra zas tak nebaví.
2: No tak, Wendy.
0: Jo, Wendy.
1: Dobře, no. Co je, Johne?
2: Tahle vázaňka se nechce nechat uvázat. Varuji tě, ženo.
4: Nepřeháněj, drahý.
3: Ale ty si možná neuvědomuješ důsledky, ale pokud nebudu mít tuhle vázanku uvázanou na krku, dnes večer nikam nepůjdeme. A pokud dnes nepůjdeme na ten večírek, nemusím už nikdy chodit do práce a oba zemřeme hlady a naše děti se ocitnou na ulici.
1: Dovolíš tedy, abych ti ji uvázala, drahý?
0: A nezapomeň na... V téhle rodině si mě nikdo...
3: Neváží.
4: Nepřeháněj, drahý. Všichni si tě vážíme. Že ano, děti?
5: Všichni si tě nejen vážíme, ale i tě máme moc rádi.
6: Jo.
7: No. Děti, my za chvíli odcházíme a vy ještě nejste v posteli, Míšo.
1: Mami, já bych chtěla jít s vámi.
7: Míšo, ukryj si ty hračky. Cože?
1: Že bych chtěla jít s vámi na ten večírek.
7: Ale zlato, na to jsi ještě moc malá.
1: Ale já nejsem malá.
7: Míšo, prosím tě, Johne, pomoz bratrovi.
1: Jsem už dost velká.
7: Dobře, a právě proto potřebuju, abys tu zůstala a dávala pozor na své bratry, až budeme tříč. Wendy, pojď sem.
1: No.
7: Já ti řeknu tajemství, ano.
8: Pracovní večírky tvého otce jsou otřesná nuda. Mnohem radši bych zůstala tady s vámi.
9: Ženo, můžeme konečně vyrazit. Máme tam být za 23 minut.
0: Mami?
7: Johne, obleč Míšu do pyžama, ano? A Wendy, proč je tu všude po podlaze to listí?
1: To jsem nebyla já.
7: Aha, a kdo teda?
1: No, Petr Pan.
7: Prosím tě, už jsi dost velká na to, aby jsi nevymýšlela.
1: Ale já si nevymýšlím.
8: A kdo to teda je, ten Petr Pan?
1: Takovej kluk, občas nás v noci navštěvuje.

0: Navštěvuje.
1: Jak to myslíš? Navštěvuje.
0: Ve spánku ho slyším.
1: To je ale nesmysl, Wendy.
0: Myslím, že k nám přichází oknem.
1: Wendy, drahoušku, vždyť váš pokoj je ve druhém patře.
0: Petr umí lítat.
1: Žádný člověk přece neumí létat.
0: No a co to listí u okna? Vidíš přece, že to nejsou obyčejné listy. Hele. Mm-hmm. Tak vidíš. Já to pak zametu.
2: Já si to pořídu.
3: Pozběž si už to boha.
4: Mami, řekneš nám ještě pohádku?
1: Zítra, Johnny. Tak, dobrou noc. Wendy. Dobrou, Johnny. Dobrou, Míšo.
2: Tak. Mami.
1: Ano?
2: Já jsem tak rád, že tě mám.
1: A já tebe.
3: Zasvína. Dobrou.
1: Dobrou, dítě moje.
2: Dobrou.
3: A žádné zloby.
0: Dobrou noc.

0: Je tu někdo?
1: Někdo. Jdi spát.
0: Petře? Jsi to ty? Ty ses tu schovával celou dobu?
1: A co?
0: Nic, ale...
1: Odkud to? Krucina.
0: Hledáš něco?
1: Zvoněnku přece. Před chvílí tu byla.
0: Slyším něco jako cinkání.
1: No to je Vivi řeč.
0: To chceš říct, že je to někde opravdová víla?
1: Přiletěli jsme spolu. My spolu tak to trávíme čas, víš co?
0: V zemi, na zemi jich musí být spousta, viď?
1: No, kdysi to tak možná bylo. Ale dneska toho děti znají už tolik, že brzo přestanou na víly věřit úplně. Bude masakr, protože pokaždý, když nějaký dítě řekne já nevěřím na víly, nějaká víla zemře.
0: Ale já teda na víly věřím.
1: Ha?
0: Slyším jí. Otud. To je krása.
2: Co říká?
1: Ale nevšimej si jí, ona jenom žádlí. Padej! Dneska asi stejně žádná pohádka nebude, co?
2: Cože?
1: No, že tvoje máma asi už nic vyprávět nebude.
2: A ty jsi nepřišel, abys mě viděl?
1: Ale jo, to taky. Doufal jsem, že se dozvím, jak to dopadlo s tou morskou panou, jak se zamiluje.
2: A co pak tobě to maminka nikdy nevyprávěla?
1: Já žádnou mámu nemám.
2: Co?
1: Prostě jsem hned po narození utek z domova.
2: Ale proč?
1: Slyšel jsem, jak si moji rodiče povídají o tom, co ze mě bude, až vyrostu. Tak to jsem radši utek. Mámy jsou dost přeceňovaný. Ta tvoje teda aspoň umí vyprávět pohádky. Právě to s tou morskou panou.
0: O malé morské víle?
1: Zvoněnko, nechý. No, no, pokračuj.
0: No, ona pak odejde s tím princem. Mm-hmm. Do jeho cizího a pro ně tajemného světa. Ale jeho vrtkavé srdce na ní zapomene. A její srdce pukne. A ona se rozplyne v mořskou pěnu.
1: Tak to je pecka. Dík. Tady máš žalud.
0: Jo. To ti teda děkuju. Nevzbuď bráchy. Kam to letíš, Petře?
1: Musím to říct ztraceňákům.
0: No tak. Nechoď ještě, já znám spoustu pohádek.
1: Jo.
0: Mohla bych ti je vyprávět.
1: No tak jo.
0: Já, co to děláš?
1: No poletíme do země, ne země, ne? Budeš nám dělat mámu.
0: Co tomu řekne moje máma?
1: To je mi jedno.
0: Ale já přece neumím létat.
1: No nic, naučím tě to.
0: Co?
1: No naučím tě létat s větrem o závod.
0: To by byla krása.
1: A jsou tam indiáni a mořský pany.
0: Mořské pany?
1: No a mohla bys nám všem zašívat oblečení.
0: No...
1: Prostě místo toho, abys tu trčela zavřená v pokoji, odletíme spolu za dobrodružstvím.
0: Tak... Tak dobře.
1: No.
0: Je a naučíš létat i Johna s Míšou? Mám na ně dávat pozor.
1: Tak asi jo.

0: Viděl jsem divnou věc a letí přímo sem.
1: Podívejte tamhle, na obzoru.
2: Co je to za ptáka?
0: To právě nevím.
1: Ahoj, Zvoněnko.
0: Co říkala?
1: Petr chce, aby jsme toho ptáka zastřelili.
0: A jo.
1: Máte někdo luk a šíp?
2: Já.
0: Oni přece, už se blíží.
2: Uhni, Zvoněnko. Petr mě konečně pochválí.
0: Ale to není žádný pták. Myslím, že je to nějaká paní.
2: Paní?
1: Spíš holka, ne?
0: Petr!
3: Ahoj, kluci! Konečně jsem vám přivedl maminku, jak jsem slíbil. Proč si neradujete? Vy jste ji neviděli? Vždyť letěla napřed, tímhle směrem.
0: Ojojoj, jak smutný to den. Paní, která by se o nás starala.
2: Petře je mrtvá.
1: Hele.
3: Wendy. Čí je to šíp?
2: Můj, Petře.
3: Ty, trumpetko?
2: Bodni, Petře. Zasloužím potrestat.
4: Nemůžu tě probodnout. Něco mi drží ruku.
0: To ta paní. Koukněte na její ruku.
1: Žije. Paní Wendy žije.
3: Wendy. Podívejte, šíp se zabodl do toho žaludu, co jsem jí dal. Zavěsila si ho, jak vás asi nepřekvapí, na řetízek kolem krku.
1: Paráda.
0: Zachránil život.
1: Slyšíte? Zvoninka skučí, protože paní Wendy je naživu.
0: Petře, to ona nám řekla, abychom paní Wendy sestřelili.
3: Co to? Dobře mě poslouchej, Zvoninko. Tohle byla zrada. Už nejsme kamarádi. A už tě nikdy nechci ani vidět. Nikdy.
1: Ty jo. Kam až Zvoninku přivedla neopětovaná láska, co?
0: A co uděláme se ze sláblou paní Wendy? Jestli jí tu necháme jen tak ležet, tak umře.
1: No jo, no. Ale s tím se hod nedá nic dělat.
2: Ale dá. Odneseme ji dolů do našeho podzemního domu.
3: No, moje řeč. Přesně tak se to s maminkami dělává.
2: Že?
1: No, tak dělej, drží.
0: Padá ti, pozor na tu nohu.
3: Počkat.
0: Nota.
3: Myslím, že jsem na něco zapomněl, ale co to? A jo, kruci, jděte napřed. Já myslím, že ona měla ještě nějaké bratry nebo co. Musím je pohledat.

0: Alexis has a problem.
1: I slipped in. Don't let's fall. And so? On a slibe.
2: Sestřičko!
0: Všichni se upravte. První dojem je nejdůležitější.
3: Kde to jsem?
2: Prosím, řekni, že se ti tady líbí.
4: Jo, řekni, prosím.
3: No, je to rozkošný domek.
0: Podzemní domek, abychom byli přesní.
5: Wendy, tohle jsou ztraceňáci.
6: Dobrý den.
2: O, Wendy, prosím, buď naší maminkou.
4: No tak.
5: Prosím.
3: No, to mi hrozně lichotí.
2: No tak.
3: Ale ještě jsem sama malá holka. Víte, nemám s maminkováním žádné zkušenosti. Že jo, Petře?
0: To nevadí, stejně můžeš být mou ženou.
4: Jo, to je pravda. Hm?
3: No, tak dobře, udělám, co bude v mých silách, muži.
4: Jo, paráda, konec
2: super. A kde je vlastně náš táta a máma?
0: Ti zůstali doma, Míčo. To je přece v úplně jiném světě.
2: Aha.
3: Tak, a co teď? Vyrazíme ven za mořskými panami?
5: Ale maminko, teď je čas na pohádku.
6: Pohádku, pohádku, pohádku.
3: Tak dobře. Tak teď už rychle na kutě, vy moje zlobivé děti. Povíme si pohádku o malé mořské víle.
4: Jo!
5: No. Ale nejdřív čaj.
4: Já bych se ho taky čaj.
3: Dobře.
2: Snad jsou v té mořské víle piráti.
1: Co? Piráti nejsou žádná pohádka. To je naše každodenní skutečnost.
0: Chceš asi říct realita.
2: Jo, realita.
1: Co? Realita. V trávě přímo nad námi teď spí pirát. Jestli chceš, vylezeme nahoru a zabijeme ho. To je realita.
3: Co?
0: A co když se probudí?
3: No.
1: Snad si nemyslíš, že bych ho zabil ve spánku. Nejdřív ho probudím a pak ho teprve zapíchnu. My ztraceňáci vždycky bojujeme férově. Že jo, Petře?
5: To teda jo.
0: A už jste jich zabili hodně?
4: Jo, spousty. Čahoun, krčma byl.
2: Vytíř a šmik.
5: Malá mrkvička.
7: Jasně.
0: Wow, teda to je hodně pirátů.
1: To je jo.
0: Hele, tak možná ty vraždy vlastně, že jo, provedeme později. Nejdřív bych si dal ten čaj.
3: No, ano. Tak, dá si k tomu někdo sušenku?
4: Jo,
1: já miluji sušenky.
4: Můžete tam, podejte to sem.
3: Vždycky postupně.
4: No, fakt sem, prosím.
2: A kdo je jejich kapitán?
4: Hák. Kdysi prý býval školník a od té doby se vyžívá v nejrůznějších způsobech zabíjení.
5: Já slyšel, že býval finanční analytik.
1: Jeho tvář je bledá jako mrtvola, ale mujou prameny dlouhých černých vlasů. Oči má modlí jako pomněnky a za normálních okolností se mu v nich zračí nekonečný smutek. Ale když do někoho zasekne svůj hák, co má místo ruky, rozsvítí se v nich dva děsivý rudý plameny.
8: A ten spratek se jenom smál, když mi usekl ruku. A hodil ji krokodýlovi, který ji rozdrtil ve svých odporných čelstech. Tak mu zachutnala, že mě od té doby pronásleduje. Všude, kam se hnu, z moře do moře. A nikdy mě nenechá. Nikdy. Nikdy se nezastaví, dokud nesežere i to, co ze mě zbylo.
1: Ten krokodýl by ho už dávno dostal, nebýt jedné náhody.
0: Jaké náhody?
1: Spolkl budík, který hlasitě tiká a tak hádka pokaždé varuje.
9: Jenomže, kapitáne, jednoho dne se ten budík zastaví a pak vás ten krokodýl, no, dostane, ne?
8: Právě. A do té doby chci na tomhle světě stihnout jednu jedinou věc. Potřást tímhle. Petu. trupanovi rukou. Myslí si, že si může jen bezstarostně poletovat. Neohlížet se na nic a nikoho. Rozpážu to jeho mladé, vychloubačné tělo. Jako háda.

0: No, a byla moc hezká. A dokázala se zasnít, což bývá u dospělých vzácné.
1: A jaký měla hlas?
0: Hlas? No... No, měla takový jakoby... Prostě měla hlas jako jasný den v parku.
1: Tyjo. A jaký bylo, když tě obejmula?
0: Obejmula.
2: Sakra.
0: No.
2: Moje plavky.
0: Johne, jak bys popsal, jaký to bylo, když tě máma objala?
3: Kdo?
0: No, naše máma.
3: Neznám.
0: Johne.
3: Neruš mě, snažím se to dodělat toho draka. Kruci.
1: Počkej, já ti pomůžu. Já si svoje rodiče taky nepamatuju.
4: A kdo jsou to rodiče?
0: Jak to myslíš, kdo to jsou rodiče? Co pak ty nikdy nemyslíš na naše rodiče? Ty si nepamatuješ naší maminku?
4: Ty jsi moje maminka.
0: Ale jenom jako.
4: A?
5: Stejně už na vás zapomněli.
0: To teda ne. Vždyť jsme pryč sotva pár hodin. Nebo týdnu? To je jedno. Určitě nám stále nechávají otevřené okno, abychom se mohli kdykoliv vrátit. Neboj, Míšo.
4: Mně je to jedno.
5: Otevřený okno, to určitě. A vůbec, maminky jsou stupidní a tahle hra pěkně nudná.
3: Petře, tak se můžeš proletět tam mým drakovi. Za chvilku bude hotovej.
5: Na co draka, když můžu lítat sám?
0: Petře!
6: Mami, mně se roztrhly plavky. Zašiješ mi to?
0: Za chvilku.
4: Mě už to tady nebaví. Já chtěl jezdit na divokým vlkovi.
3: Jenže tam jsme byli včera.
7: A předevčírem. Mami, my máme ještě svačinu.
0: Dneska máme svačinu jenom jako.
8: Ach jo.
7: A nemohla bys nám pro ně seskočit?
0: Ne, nemohla.
6: Mami, mami, kam to zase jdeš?
3: Mami.
8: Mami.
6: Mami.
0: Andy, nemáš ještě svačinu. Vem ty tohle, vem ty tamto. To je teda fakt dobrodružství.

0: Wenn diese... Ahoj.
1: Proč nejdeš za náma, Wendy?
0: Moc mě těší. Mořské pany. Krásně zpíváte.
2: A ty máš moc pěkný plavky, Wendy.
0: Děkuju.
1: Jo. Máš moc pěkný plavky, Wendy. No a kde máš Petra?
0: On někam letěl.
1: A. Za dcerou indiánského náčelníka?
0: No, to nevím.
2: Aha. Kdy za námi zase přijde Petr Pan? Wendy, a pořád jim tam uklízíš?
0: No, někdo se o ně musí postarat.
2: A proč zrovna ty, Wendy?
0: No, protože...
1: Proč se vlastně nestarají jeden o druhého?
0: No, já...
2: My se staráme jedna o druhou.
1: Proč to musíš dělat ty, Wendy? Co? Kdo se stará o tebe, Wendy? Wendy, ty už jdeš? Ty brečíš, Wendy. Ale vždyť máš tak hezký plavky.
2: Tak ahoj, Wendy.

0: našel no z druhé strany u Tesu.
1: Co se tu mačkáte jako slepice?
0: Piráti! Jedou přímo sem!
1: Tamhle! Za tu skálu!
0: Pojďte, kluci!
2: Konečně! Pevná země.
3: Tak dělejte vy, suchozemské krysy. No, je příliv. Vyhoďte ty zajatce a jedeme. Než se to tady zatopí.
2: Ach, jo.
4: Co dneska pořád vzdycháš, ty ubožák?
2: Ne, ale jenom...
3: No?
2: Ty malí darebáci. No, prý si našli maminku.
5: Co?
2: No.
3: No a co?
2: Je nám trochu líto, že... No, že ztraceňáci mají maminku a my ne.
5: Ty mi ne, no.
2: To je maminka.
5: No, ty nevíš.
3: Maminka, to je prostě nejlepší člověk.
0: On ví, že to je maminka.
4: Piráti nemají rodiče.
0: Ale jak to?
4: A co jsi myslela, že se stane ze ztraceňáků, až vyrostou?
0: Cože?
3: Co to bylo?
6: To je jenom pták, nepták, co tamhle plave na svém plovoucím hnízdě.
4: A jo.
2: Nepták.
7: Kapitáne!
4: Co je?
7: Napa.
4: No.
7: Co kdybychom těm klukům jejich maminku unesli a udělali si z ní naší vlastní?
3: Ty idiot!
4: Ty navrhuješ okrást Petra Pana o tu nejcennější, co má.
7: Já jsem jen...
4: Tak na to ti řeknu, že... Že je to zatraceně skvělý nápad.
3: Skvělý nápad!
0: Petře!
4: Neboj, to nedovolím. Jste připraveni, kluci?
0: Jasně.
3: Jasně, ano.
7: Sypiš!
4: Tak jo.
3: Na piráty!
7: Jo!
4: Jo? No tak dobrá. Kluci, hoďte ty zajatce do člunu a odvezte je do bezpečí. Už nemůžeš, co?
3: Protože stojíš výš. A to je nespravedlivá výhoda.
4: Promiň, to jsem si neuvědomil. Tak, pojď taky nahoru. Podám ti ruku.
3: To není fér!
7: Bendy! Co se stalo?
0: Hák, Petra! Kousl do ruky! Vraťte se!
7: Jsou tu páva a druhá odnáší!
3: To není fér!
8: Hlupaku!
3: Tu máš!
0: Nej ho!
3: Jdeš, prdko!
4: Rád se jeho rozhlídne. Všech se hned straší těch zhostí. Koho si korzár hák vyhlídne.
9: Záhy z něj zbudou jen kosti.
3: Počkejte na mě, vy krysi, počkejte!
4: Bendy, prober se.
0: Co se stalo?
4: Bendy, poslouchej. Bendy, jsme na skále Trosečníku. Jenže přichází příliv a ona brzy zmizí v hlubinách.
0: Tak hoď. Musíme odsud.
4: Ano.
0: Doplavem. poletíme. Petře?
4: Hák mě zranil. Myslíš, že bys dokázala doplavat nebo doletět na břeh sama?
0: Já jsem na to asi příliš vyčerpaná. Petře.
4: Nemůžu. Nemůžu ti pomoct, Wendy.
0: Chceš říct, že se oba utopíme?
4: Podívej, jak voda soupá.
0: Počkej. Tamhle. Tamhle leží Johnův drak.
4: No a co?
0: John ho stavěl, aby ho zvedl ze země.
4: Tak sláva. Rychle.
0: Počkej. Dva neunese. John to zkoušel s trumpetkou.
4: Tak se uvaž.
0: Ne, nenechám tě to.
4: Já tebe taky ne.
0: Tak si stříhneme.
4: Wendy.
0: Petře.
4: Tak jo.
0: Kámen.
4: Nůžky. Papír.
0: Ne, počkej, Petře. Co to děláš?
4: Snad jsem tě uvázal pořádně.
0: Ne.
4: Tak. Ahoj. Wendy. Co? Umírání bude taky dobrodružství.

0: Zobku, řeklo se minuta ticha.
1: A nemohla bych si sednout na Petrovo místo, když tady...
0: Minuta se řeklo! Minuta!
2: Teda... Někdy si říkám, že děti jsou víc práce než radosti, že doma.
3: Petře! Jak to, že jsi naživu?
2: Ale když jsem měl na malé, plul kolem pták nepták na svém hnízdě, tak mě sves. Neřeším.
4: Je, počkej. Ovážu ti ty rány. Pojď. Opatrně.
2: Ženo má, nic není příjemnější, než spolu po celodenní dřině odpočívat obklopení naší drobotinou, že ano?
4: Rozhodně, drahý.
2: Wendy? To, že jsem jejich otec, to je jenom jako, že jo?
4: No, jasně.
2: Jo. Uf. No víš, připadal bych si strašně starý, kdybych měl být jejich skutečným otcem. Takže ty jsi moje žena a hrozně se milujeme taky jenom jako, že jo?
4: Jo? No, jasně. To je taky jenom jako.
2: Uf. Proč se tváříš tak divně?
4: Netvářím.
2: Co je?
4: Ale nic.
2: Pokud tě tahle hra už nebaví nebo něco, tak stačí přece říct. Možná, že by Zvoněnka chtěla být naší maminkou.
4: Zvoněnka? To určitě, když jsi ji vyhnal.
0: Tak, kluci, večerka.
2: Co je?
5: No, šup do postele.
6: A co pohádku?
4: No, a jakou byste chtěli?
7: O malý,
6: o měsíčním krádeček s Myškou.
8: Ne.
2: Dneska vybere třeba teď Míšo.
6: No, já bych chtěl, jak se to jmenovalo, o těch lidech, s těmi dětmi.
4: O Darlingových.
2: To jsme slyšeli.
6: Říkal jsi, že si můžu vybrat.
0: No to je pravda, Petře. Tak hezky poslouchejte. Byl jednou jeden pán.
9: Mně by se líbil spíš králík.
0: Pšt.
9: Nebo kuna.
0: A ten pán se jmenoval Darling. A jeho žena byla paní Darlingová. Měli tři děti. A tyhle tři děti odletěly do kouzelné země nezemě, kde žijí ztracenáci.
8: Nevím proč, ale tušil jsem to.
0: Jak nešťastní asi museli být rodiče Darlingovi, když jejich děti odlétly.
8: Příšerně smutné.
2: To teda.
9: No, a vrátili se někdy?
0: To je dobrá otázka.
6: Podívejme se do budoucnosti.
0: Podívejme se do budoucnosti. Kdo je ta vznešená a mladá žena, která suverénně vystupuje z vlaku?
8: Z vlaku? Ty brjo.
0: Je vidět, že si dělá, co chce. Cestuje a chodí na večírky a dělá si prostě, co chce.
8: Pověz Wendy, kdo je ta silná ženská hrdinka?
2: No, pověz Wendy, kdo je to?
0: Asi by to mohla být Wendy. A kdo jsou ti dva statní mládenci, kteří ji doprovázejí? A z nichž už teď jsou skuteční muži a nejspíš také držitelé řidičských průkazů. Že by to byli John s Míšou? No teda, jsou to oni.
8: Super.
6: Ty kráso.
0: Ale aby se tohle všechno mohlo stát, museli nejdřív dospět. Přestože jejich dobrodružství bylo báječné, jednou se museli vrátit domů. A když se vrátili, našli svou maminku čekat u otevřeného okna, jako by neutekl jediný den.
2: Kruci, to je vypravěčka. Ha, ha, ha.
0: Co se děje?
2: Nic. Ale pleteš se, Wendy. Kdysi dávno jsem si stejně jako ty myslel, že mi maminka navždycky nechá otevřené okno. A tak jsem byl pryč celé měsíce, stejně jako ty. A pak jsem přiletěl zpátky a okno bylo zavřené a zamřížované a v mojí postýlce spal jiný kluk.
0: Ale Petře, vážně myslíš, že všechny mámy jsou takové?
2: Ano.
1: Poleďme domů, Wendy.
0: Neboj, Johne, vrátíme se, ale...
2: A Vida!
0: Petře...
2: Víš co? Dělej si, co chceš. Mně je to jedno. A...
0: Když poletíte s námi, určitě se mi podaří přesvědčit rodiče, aby si vás všechny nechali.
9: Můžeme, Petře.
0: Petře, tady z nich vyrostou tak akorát piráti.
2: Tak dobře.
8: Jo,
1: super.
8: Ty jo, pojď, všechno si zbavíme.
0: Petře, já mám takovou radost. Taky to bude dobrodružství, věř mi. Dětičky, až si zbalíte věci, přijďte si před cestou pro své kapky. No tak Petře, běž si pro věci.
2: Já s vámi nepoletím, Wendy.
0: Ale... ale ano, Petře.
2: Ne.
0: No tak, najdeme tvou maminku.
2: Ne, už mi dávno přestala chybět.
0: Tomu nevěří.
2: Navíc by mi mohla říct, že jsem starý.
0: Ale Petře...
2: Musel bych chodit do školy. A potom někam do práce.
0: Všechny děti jednou vyrostou.
2: Ale já ne. Já nechci být dospělý a pořád se nudit. Nebo se strachovat o osud finančního kapitalismu. Nikomu nedovolím, aby ze mě udělal dospěláka.
0: Takže budeš radši opuštěný?
2: Hele, jak mi to nevadí. Hele, jak mi to nevadí. Hele.
0: Petře!
2: Nevadí.
0: Petr s námi nepoletí.
2: Co?
6: Jak to?
2: Tak snad abyste vyrazili. A žádný velký ciráty s tím. Ahoj, kluci. Šťastnou cestu, Wendy.
1: Ahoj, Petře, pane.
2: Ahoj, Petře.
6: Ahoj, Petře.
2: Ahoj, Petře.
0: Ahoj, Petře, pane.
2: Dospěláci. Taky zničíš všechno, co je hezké. Kdo je? Co tady chceš? Vypadni! Vypadni! Říkal jsem, že tě nechci nikdy vidět! Počkej. Mluv jasně. Cože se stalo?
7: Dneska ho rozpářu jako schnilé podsvinče.
2: Vazbo.
10: To víte, že jo, pane, ano. Samozřejmě, dneska to je ten den.
2: No jsem, uvaž mi tu vázal.
10: Ano.
2: No.
7: Tak. Kdo si myslí, že je? Bezohledný fakan. Kousíček ještě. To, co mi udělal přece... Ale já mu ukážu, jak to dopadá, když si někdo neváží kapitána Háka.
2: Tady dotáhnu a hotovo.
7: Tak dost. Pane. A pane Kryso, nebo... Počkej.
2: Vyjdeme spolu.
7: Shromáždíš chlapy a pak počkáme, až se Petr pan chytí na návnadu, co tak delikátně kňučí v podpalbě.
2: Ke mně!
7: Co to?
11: Kapitáne!
2: Pustě!
7: Raději zemřít, než ti ustoupit.
2: Jak chceš.
7: Pane.
0: sundám ti roubík. Zkus mi rozkousat pouta.
2: Troufalý klacku. Tohle je tvůj konec. Fuj. Co to? Jedeš? Zvoněnko.
7: Ty.
2: Hade!
7: Kdo? A co vlastně jsi? Petře, pane?
2: Jsem mladý. Jsem radost. Jsem malý ptáček, který se vyklubal z vejce.
7: Hlupáku! Ty si myslíš, že nikdy nevyrosteš? Ale čas tě nakonec stejně dožene. A já taky.
2: Zvoněnko.

0: Já taky věřím na víly.
1: Já taky věřím na víly.
2: Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly.
3: Já věřím na víly.
4: Já věřím na víly.
5: Já věřím na víly.
6: Já věřím na víly.
7: Já věřím na víly.
8: Já věřím na víly.
9: Já věřím na
10: víly. Já věřím na
11: víly. Sponěnko! Sponěnečko! Děkuju vám! Děkuju ti, Wendy. Budu ti navždy zavázán.
1: Bál jsem se o tebe. Ale neříkej to klukům.
2: Neboj. Neřeknu.
11: Tak? Kam bys chtěla plout, Wendy?
2: No tak, kam asi? Za dobrodružstvím! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: okna je chladno.
1: Když já...
0: Určitě pro tebe přiletí.
1: Už tu měl být.
0: Znáš Petra. Vloni taky přišel o pár dní později. Vlastně i ten rok předtím, co?
1: A nemůžu tam zůstat díl než týden.
0: Venři, nějak jsme se přece domluvili.
1: Ale mami, jsem tam jenom jednou za rok.
0: A co škola?
2: Co se dává do... Kluci, co to vlastně vaříme?
3: Ne, nevím.
2: Večeři, tati?
4: Jo.
2: Správně, trumpetko.
3: Podívej.
2: Miláčku, co se dává do večeře?
1: No, tak...
3: Tati, pojď, ať to ukážu.
2: Paráda, Johnny. Tak pojďte. No pojďte, vy suchozemské krysy.
5: Ale pak rychle do postele, zítra se jde do školy.
3: Ano.
0: Ani nevíš, jak jsem šťastná, že tatínek už nemusí chodit do práce. Hrozně si oddychl. Takovýhle býval, když jsme se poznali. Koho vlastně napadlo přivést ten pirátský poklad?
6: Míšu.
0: Vandy. No tak. Přece by na tebe jen tak nezapomněl.

0: Ahoj, Wendy.
1: Ahoj, Petře.
0: Hele, vy už tu máte jen dvě postele. Kde spává John?
1: John spává jinde.
0: Mm-hmm. A Míša spí?
1: Ano, ale tohle není Míša, Petře.
0: A hele, nový dítě?
1: Ano.
0: Kluk nebo holka?
1: Holčička.
0: Bezva. Tak jdem.
1: Petře, ty čekáš, že s tebou odletím?
0: No jasně, proto jsem přece tady.
1: Petře, čekala jsem na tebe dlouhou dobu.
0: Co?
1: No, podívej se na mě pořádně.
0: Co se to s tebou stalo?
1: Já rozsvítím, jak uvidíš sám.
0: Nerozsvěcej. Co to má znamenat?
1: Nemohla jsem tomu zabránit.
0: Ne. Prostě ne.
1: Jsem už dávno dospělá.
0: Ne, nejsi.
1: Petře, ta holčička v postýlce je moje dcera.
0: Ne. Není.
1: Petře. Ale... No tak.
0: Tak kde?
1: Petře.
0: Nech mě.
2: Proč brečíš?
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Petře, tohle je Anna.
0: Ahoj. Jmenuji se Petr Pan.
2: Jo, já vím. Máma mi o tobě všechno vyprávěla. Tak co? Poletíme?

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Hlubina, tak se jmenuje pětidílný seriál, který si právě teď v premiéře poslechneme. Letní idyla se mění v horor a něco dávno zapomenutého znovu vyplouvá na povrch. Jezero Tichá voda je díky své mimořádné průzračnosti oblíbeným místem rekreačních potápěčů i rodin, které tu tráví klidné prázdniny. Každý srpen navíc celé místo doslova ožije. Krajina stichne a z podvodních hloubek se ozve pravidelný hluboký dunivý zvuk, jako by hlubina dýchala. Geologové toto dunění vysvětlují jako běžný projev tektonického napětí a úniku plynů v krasovém podloží. Ale zdá se, že místní vědí něco víc. A pak se ztratil malý Vojta. Ostatně každý rok se na jezeře tu a tam někdo utopí. Tichá voda, místo, kde se tajemství drží u dna, a pořád si něco žádá. V seriálu Hlubina účinkuje Martin Myšička, Marie Anna Myšičková, Viktor Krčmář, Gabriela Míčová, Jan Teplý mladší, Ivana Uhlířová, Václav Neužil, Leoš Noha a další. Napsala Tereza Verecká, režie Tereza Verecká, dramaturgie a kreativní produkce Lenka Veverková. Vyrobeno v roce 2026.
2: Řekni to!
3: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený.
2: A
3: nikdy se nestal.
2: Přesně.

0: Asi ne. Musíme se dostat ven. Potápíme se.
1: Neubírej, kaže,
0: teď jsem voda. Jak klid.

0: Ciao Tobio. Ciao Tobio. Tutto sto capo.
1: Tu ci crede?
0: No. No, dobre. Tohle musíme někomu říct.
1: No, policajtům asi ne. Jim věřit nemůžem. Co když fakt mají Vojtu?
0: Musíme jít za mým tátou. Pak to bude dobrý. Pak to bude všechno dobrý.

0: Prostě se nám to trochu vymkne, že jo?
1: No, nikdo se o to nebude zajímat.
0: Nejsou svědci, no? Kikino nejsou. No, a i kdyby, všichni z vesnice by nám rozuměli.
2: Víš, Kikinko?
3: Nechápu. Já prostě nechápu, jak jste mohli udělat něco.
0: Tak promiň, no.
1: Ale jenom jestli nám nezačnou dělat problémy ty jeho rodiče.
3: No to počítej, že se brzo ozval.
1: Potřebujeme nějakou legendu.
3: No, a? Tak co bychom řekli? Že toho na Pavla bylo prostě moc. Ne, to je pochopitelný. Všichni se zajímají o jeho pohřešovanýho bráchu. Připadal si odstrčený, nechtěný. Zklamal rodiče, no tak prostě utek z domova.
0: Takže říkáš takovej sobecký puberťák.
1: Jo, to by mohli sežrat. My o něm každopádně nic nevíme. Ale no tak samozřejmě, že ho hledáme. Maminko, to víte, že jo, tatínku.
3: No.
0: Akorát mě to stalo to.
3: Zapomněl jsi ho zabrzdit. Máš už nějaký věk, no.
0: Chytrý.
1: Tak stejně nikdy nevyplave, že jo, co? Ani šroubek.
3: To nevyplave.
1: Ani šroubek. Nikdy.
3: Ovládejte se. Ještě ne. Co pak jste zvířata? Co pak to nemůžete vydržet?
1: Co to bylo?
3: To bude Aneška.
1: Co má co být ta zatracená holka takhle brzo vzhůru? Jste jí vzbudili.
4: Tati.
3: Aneško, proč nespíš?
4: Poslouchej.
0: Zdará nule. Pozdrav, Kiki.
1: Hezký župánek. Měla slej sen a jdeš za tatínkem.
0: No, já v tvým věku.
3: Hele, tohle si laskavě odpusťte.
4: Co tady děláte?
3: Oni se tu jen tak stavili. Jak to, že máš mokrý vlasy?
4: No, já...
0: Snad nebyla plán, že jo, Kikino?
4: Dala jsem si sprchu.
3: Jak dlouho jsi vzhůru?
1: A hlavně proč?
3: Nemůžeš spát?
1: Ty jsi nás šmírovala.
4: Ne,
1: co?
4: Ne. Co, já byla v pokoji a v koupelně.
3: Aha.
4: A tati, proč tu máte ten bagr?
1: Ty ho znáš?
3: No, strážmistr Nýmen je tady pracovně. No, tak mu odpověz. Znáš tu hračku?
4: To je Vojtův bagr. Měl ho sebou, když...
0: Tepřete stopa. Víď, Kikino. Máme ho tu, bo všichni hledáme toho malýho Kuliferdu, kterýho jste včera s tím svým kamarádem tak pěkně, moc pěkně nadéhnali do vody.
3: Ale no tak.
0: Co pak něco vytýkám, víď, Kikino? Jenom varujeme, aby si dávala pozor. Hlubina si nás všechny podmačila. No, v noci to tu není bezpečný.
3: Tak přestaneš mi strašit dcerou. Aneško, nevšímej si ho.
1: Táta má pravdu.
0: Ta jen tak. Aby dodržovala pravidla a nelezla po setmění z domu.
4: Kde jste tu hračku našli?
3: No tady chlapi ji našli. Vyplavila ji voda kousek od hranice hlubiny. Proto mě vzbudili. Já si teď jenom dojdu do skladu pro výbavu, vezmu člun a vyrazím tam. Co jsi mi chtěla povědět, Aneško?
4: Nic. Já vlastně asi ani nic. Uh-huh. Já se jdu převlect.
3: No, jdi ještě spát.
0: Uh-huh. Ona holka. Šup, šup.
4: Tati, ale...
3: No, sakra. To je Hanka Holínská. Moment. Ahoj, Hanko.
5: Zbyňku, nebudím tě.
3: Ne, promiň. Jsem vzhůru. Aneško, běž.
5: Pavel tu nikde není. Aha.
3: Pavel není ve svém pokoji. Jsi si jistá? Nespal tam?
5: Ne, asi tu ani nespal.
3: A už si volala strážmistru Nýmenovi?
5: Nevolala, víš, já mám strach.
3: Neboj se, ano. Určitě někde bude.
5: Jo.
3: Hlavně klid.
5: Aha.
6: Jo. Co? Schovej se, ani se nejde.
7: Ale co se děje?
6: Já nevím, zmiz pod postel.
7: Co?
6: Hned, schovej se.
8: Mani, už jste večera?
6: Ne, ale podal.
8: Aleško, já musím tě něco říct. Mám pro tebe takovou zprávu. Mm-hmm. Volala Vojtěma Movinka.
6: Už víte, kde je?
8: Ne, to nevíme, ale při tobě se tu, jo? Jo, Pavla. Vypadá to, že se ztratil. Asi utek. A neboj. Bude v pořádku. To by se neozval, viď?
4: Ne.
8: Aleško? Takže nevíš, kde je?
4: To nevím.
8: Co jsi jistá?
4: Jo.
8: Já vím. Nebreč. Bůh ví, co se mu honí hlavou.
4: Já nebrečím.
8: Aha. No tak, neboj. A omlouvám se za ty dva, jak se chovali. Mm. Jsou přetažení. Budou ho hledat, stejně jako Vojtu. Kde jsou?
4: Tati, tati. Co je? Potřebuji obejmout, hned.
8: Holčičko. Já jsem věděl, že budeš smutná. To bude dobrý. Kdyby se ti ozval, dej nám vědět, jo?
4: Já myslím, že se mi neozve.
8: To bude dobrý. Já už musím.
4: Tati. Máš si tyče.
8: Jo, díky. Na, Pepa. A kdyby cokoliv, píš nebo volej. Dobrou.
2: Proč jsi mu to všechno neřekla?
4: Radši ještě nevylejzej, ještě jsou tady.
2: A kdo?
4: Nýmen a Kalenda jsou u nás v domě.
2: Co tu dělají?
4: A mají ten Vojtův bagr, přesně jak jsi říkal. Tvrděj, že je to stopa.
2: Musíš mi věřit. Vždyť jsi tam byla, slyšela jsi je. Spíš to vypadá, že ho někde držej, nebo že mu něco udělali. Tak proč jsi mu to neřekla?
4: Protože to vypadá, že táta o tom ví.
2: Jdeme za našima.
4: Ne, nesmíš za vašima.
2: Proč? Musím jim to říct.
4: Protože, jestli jsem to správně pochopila, tak dokud vaši o ničem nevědí a v ničem se nešťourají,

0: pohřešujete. Pětiletý Vojtěch Holín.
1: Takhle to jsou dva? To je hezký.
2: Letos to bude šťavnatý. I ten malej je prý nějaký speciální.
3: Čím jako?
4: Má rád bagry.
2: Takže to vlastně bude dobrý skutek.
5: Třeba se mu to bude líbit.
6: Ovládejte se až večer, co pak jste zvířata. Schopni. Jinej čefa.
7: A co ho najde sám, jo, kikino? Jdeme. Jdeme pro mamku s tačkou.
0: Pátrací rojnice vyrazí za 10 minut od dolního hřiště.
8: Jezer, které vzniklo díky této nebývalé tragédii. Modrík.
2: Co se děje? Co to je?
1: Prosím tě, vypni to.
2: Nemůžu. Nesnesu to ticho. Pořád musím myslet na Pavla, jestli jsem na něj nebyl třeba zlej.
1: Tak to aspoň přepni.
2: Nejde to! Na všech stanicích je pořád dokola tohle. Je to smyčka. Ach jo. Já jsem byl v šoku. Z Vojty.
1: Měli jsme být na něj hodnější. Na Pavla.
2: Já furt nevěřím, že jsou oba pryč. Vojta. Náš malý Vojta.
1: Neměla jsem je nechat spát samotný ve stanu.
2: Nesmysl, prosím tě. Nesmysl. Hele, Hanko. Hanko, poslouchej. Co? No, nemůžu se nikomu dovolat. Od včerejška.
1: Zkus to ještě jednou.
2: Nemůžu se dovolat do Prahy, nemůžu se dovolat na policii.
1: Třeba tady v pokoji není signál. Zkoušel jsi to na chodbě?
2: Zkoušel jsem to všude. Jediný čísla, které fungují, jsou na místňáky.
1: Nepřijdou ti všichni místní takový zvláštní? Dřív jsem si toho nevšimla. Ale jsou.
2: Nelíbí se mi to.
1: Co když s tím mají něco společného?
9: Haló, tak co, jste připraveni? Půjdete s náma do lesa hledat kluky? Co myslíš, kikino? Půjdou s náma?

0: si zavolat mámě.
1: Ty už jsi unavený, viď? Ale neboj. Dej si kakao.
0: Já chci zavolat mámě.
1: Mamince zavoláme, jenom když nebudeš křičet. Ano?
0: Já se bojím, já chci domů.
1: A co na to maminka řekne, až jí budu vyprávět, že jsi strašpitel, co? Že jsi pořád plakal, že jsi chtěl domů?
0: Já nejsem strašpitel.
1: Maminka mi říkala, že to tu máš ještě chvíli vydržet. Ona teď nemůže telefonovat, víš? OK, co pro tebe má? Je to přece tvůj bagr, ne? Víš, že jsem měl kdysi taky takovej?
0: Jako Valero R603?
1: Aha, ale opravdový. Pověz mi, co všechno o něm víš.
0: Má dva motory. Uh-huh. Dva. A když nastartuje, tak bručí jako velký dinosaurus. Uh-huh. Možná Tyrannosaurus Rex, no. Ale ze železa a...
1: No.
0: Já už nechci.
1: A co?
0: Proč tu máma nemůže být se mnou?
1: Musím tě.
0: Mámí! A... Proč nezavoláš mámě?
1: Sakra, tak budeš tichá? Co? A myslíš, že mě to baví? Myslíš, že já tohle chci dělat? Já jsem se to nevybral. Ona si vybrala mě. Proč pořád brečíš? Nezvi! Teď si chvilku nebrečel, sakra. Já už z toho mám dost. Tak si tu breč, tak si tu zvi.

0: pane Kalendo, vůbec se nemůžu odsud dovolat do Prahy, nemůžu se ani dovolat na policii.
1: K čemu bys pořád volala nějakou policii?
2: Hej, Kikino, k čemu by tam volala?
1: Tak máte nás, ne? Tak hledej, Kiki, ty hledej.
3: Vojto!
1: Tak teď hledej.
3: Pavlo, ty jsi zatím nic.
4: Kde je stráž, mistr Nýmen?
1: No, kde? No, asi. Asi hledá Zbyňka. Víš, Kiki?
3: Nechcete hlubinku? Na posilněnou? Jsou sladky?
4: Ne, dík.
3: Ne? Aha, Hanko, dej si.
0: Nechci.
3: Proč ty jsi na mě furt tak zlák?

0: Zbyňku, okamžitě se vynoř. Na tohle není čas.
1: Co tu děláš?
2: A co tu jako děláš ty, šéfe? Víš, že se nemáš potápět u hranice hlubiny, ne? Teď musíme být vidět v rojnici.
1: A jo, opravdu bych ocenil, kdybys mi tak neříkal, jo?
2: Ale ty jsi šéf, ty jsi to otevřel, ty jsi to rozhod.
1: Vy všichni jste s tím souhlasili.
2: Tebe si hlubina vybrala a ty si toho nevážíš. Vylez z té vody.
1: Dobře, zkouším, jestli by si nevzala mě, jestli by už to všechno nemohlo jednou pro vždy skončit. Jde. Nikdy se nedokážu potopit tak hluboko. Já se prostě ty hloubky bojím. Hele, já tu hloubku prostě nesnesu.
2: Podívej, Zbyňku, já tě měl vždycky rád, ale potápěč, co se bojí hloubek, je za prvý blbost a za druhý kravina. Proč se zdával na potápění?
1: Jenom jsem potřeboval zkusit.
2: Nikdo to po tobě nechtěl. Jediný, co ona chce, je, abys jí krmil.
3: Ale já už nechci, nikdy jsem nechtěl.
2: Jiní by třeba chtěli, já bych chtěl. Jseš nevděčný.
3: Vylez.
2: Ano, vylez, jeden.
0: Dneska je 10. výročí Dne hlubiny.
3: Přišel jsem na toho kluka. Na malýho kluka.
2: No a co?
0: Sloužit hlubině je dar. Všechno se to tady chvěje. Všechno to duní.
3: Já vím.
0: To se zkouší prohrabat pod tou sítí, víš to? Protože má hlad. A ty víš, že jestli ji nebudeš krmit, z nás. I Anešku.

na tom místě, kde jsme byli spolu, mám takový zvláštní pocit. Tak se podívám nahoru, když uviděl jsem mraky prosit.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme o dům dál.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: jsem kuchti s pasem královským.
1: Radio Junior.

Ameriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezvad mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam je

dočká mě, a kdo si počká mě, koťat se dočká mě. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, máš jí očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau.

Ahoj. Smím prosit.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence mídněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.